0: Český rozhlas. Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
1: Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Dě

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Radio Wave.

0: Dost, to je už jiná písnička, ta další.
1: Český rozhlas, Radio Wave.
2: Radio Wave, děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
3: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

si mi ztratila našla jen otázky. Smyslel jsem, že teď žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že teď žít bez lásky.

On chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Quest.
1: Quest.
0: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
1: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
0: na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Luis and Yakuza a teď nám odbyla 8. hodina, je pátek 4. září, je dnešní první zprávy na Rádiu Wave, přináší Jiří Chabera.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybržďování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Konkrétní podobu změn ministerstvo spravedlnosti teprve připravuje. Houbaři v Česku začínají po deštích nacházet první houby. Zatím rostou hlavně šampiony, v dalších dnech by se ale mohly přidat taky hřiby nebo lišky. Záležet bude na tom, jestli bude dál deštivo. Na většině území republiky má podle předpovědi pršet i zítra. Německá policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagnu vyšetřuje jako sabotáž. Informovala o tom německá agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Například v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Berkheimu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku. V brněnské kamenné kolonii znovu funguje kulturní dům. Po letních opravách ho teď můžou využívat obyvatelé čtvrti pro kulturní a sousedské akce. Takzvaná Kamenka vznikla v roce 1925 v bývalém pískovcovém lomu uprostřed města jako dělnická osada pro chudé dělníky a dodnes si zachovala jedinečný ráz. V kulturním domě budou pravidelně například zpívat místní ženy a chystají se tam i aktivity pro malé děti.
1: Sport.
2: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila při svém debutu v hlavní soutěži na US Open už do třetího kola. Němku Máriovou porazila 2-1 na sety. Do třetího kola US Open postoupili taky Jakub Menšík a Marie Bousková. Naopak Kateřina Siňaková s Daliborem Svrčinou v singlu končí.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, zejména na severu země ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia. Vár bude mírný, jihozápadní až západní vítr, v západní polovině Čech přechodně až čerstvý s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. To byly zprávy, posloucháte Radio Wave, kde právě začíná ráno s Terezou a s Filipem.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: prostřednictvím Sa Gorilla do vašich vzbouzecích se pocitů, playlistů, emocí. Prostě krásné ráno, hezky se probírejte. Dneska je pátek, doufám, že na vás čekají samé příjemné věci a potom ještě navíc víkend.
1: Včera takový velký pátek, teda malý pátek byl naopak čtvrtek. Já jsem si říkal, jak jsem potkával takhle ty mladý lidi po městě, že prostě neměli to od toho pondělku, to je docela příjemný a pak možná už, jak končí ten týden, tak...
0: Že už to cítili prostě.
1: Už cítili, že vlastně dneska už je to jenom takový vlastně víkend.
0: Takže pokud máte stále ještě prázdninové pocity a mod, tak vám gratulujem, pokud jste už se vrhli do školních procesů, tak hodně sil a pouštíme vám tady samou příjemnou hudbu a taky posíláme příjemné emoce společně s Ránem, s Terezou a Filipem.

0: Internet Girl a Boss. Nevím, kolik holek, internetových holek bylo včera na Stalinu. My jsme tady zvali na akcie, na které se na závěr vlastně v podstatě ještě léta objevil Don Bart a taky Danzhun. Spolu s tím vyšel Danzhun v Excalibru. No a Filip neváhal a velice připraven šel zkontrolovat situaci, což udělalo i několik členů záchranných sborů. Ale evidentně včerejší Stalin prošel zatěžkávací zkouškou a ukázalo se, že tam může být až několik tisíc lidí docela jakoby bezpečným způsobem.
1: Cítím obrovské osobní zklamání, nechytil jsem ani jedno 3 kilo, takže prostě přicházím dneska s prázdnou, nemám nic, ani nevím, co teda bylo na té druhé straně těch falešných peněz, které tam tým okolo Danzhuna rozhazoval v průběhu večera, nicméně to, co se včera dělalo na Stalinu, se tam podle mě jako dlouho nestalo. Danzhun si tam zařídil vlastní stage, vlastní zvuk, vlastní letkovou obrazovku. Bylo tam úplně narváno lidí tolik, že se někteří vešli pouze na vršek metronomu, což teda není úplně bezpečné, si myslím, odtamtud je určitě dobrý výhled na Danzhuna, ale ne bezpečný výhled, takže to prosím vás nedoporučujeme, ale jinak teda si myslím velmi úspěšná akce. Danzhun měl trošku utopený mikrofon, byla to škoda, protože opravdu dával do toho úplně všechno, energie na 100% a samozřejmě všechno repoval live, ale trošku víc přezníval beat než právě jeho hlas.
0: Takže tahle ta recenze ve vás může vzbudit prostě buď to pocity, že jste rádi, že jste s vaší fobií z davu stejně jako já vůbec nešli se tam ani podívat, a nebo že jste tam třeba byli a máte z toho na dosmrti úplně obrovský zážitek. Iggy Azalea teď v playlistu, anebo taky Čabala Ciga.

0: Tak Filip sice tady tvrdí, že se včera na Stalinu skoro nikomu skoro nic nestalo, ale přece jenom mohlo by se někdy vám v životě stát, že se prostě přichomítnete k situaci, kde budete muset někomu pomáhat, což je velice jako vlastně složitá věc, pokud na to nemáte žádné školení, anebo si nepamatujete právě správné postupy při třeba záchraně života, první pomoci a podobně. Takže kdybyste chtěli tuhle noční můru ze sebe setřást, tak se teď můžete naučit záchranu lidského života i díky virtuální realitě.
1: To, co se často děje v rámci nějakých nedostatků při resuscitování, tak prý lidé často zapomínají pacientovi správně zaklonit hlavu. To je tak podle viceprezidentky Českého červeného kříže Jany Majrichové. Říká, měla bych to udělat hned poté, co zjistím, že je člověk bezvědomý, protože pokud na záklon zapomenu, mohu vyhodnotit, že ten člověk nedýchá a přitom se záklonem dýchací cesty uvolní. Takže tohle je hodně důležitá informace, kterou si ale můžete vlastně tak trochu prakticky osahat i díky virtuální realitě.
0: Takže virtuální realita vám dá takový návod na to, jak třeba vyřešit zástavu oběhu, mozkovou příhodu, krvácení, ale vůbec třeba nevíte, jak v takových situacích postupovat. No a teď Český červený kříž za právě pomocí virtuální reality bude mít takové jako VR, takže rozšířená realita brýle a v nich si vyberete po naskenování QR kódu jeden z tréninků. No a cílem právě podle tohoto projektu moc pomoc bude, aby si takový kurz mohl vyzkoušet úplně každý a třeba prostě si ty dovednosti tím pádem nějakým způsobem osvojit.
1: Ten kurz je dostupný zdarma aktuálně na 12 místech v Česku a cílem zakladatele projektu je samozřejmě, aby si takový kurz mohl vyzkoušet spoustu lidí a prý jich může být až okolo milion.
0: Takže pokud vás to zaujalo a chcete být třeba jedním z těch, kdo se naučí právě ten kurz první pomoci díky téhle zlepšovací a rychlo metodě, tak můžete kouknout na server i rozhlas, kde je o tomhle kurzu víc. Playák.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
3: Playák. Hudební mix Rádia Wave.
4: Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.
5: I'm working online.

0: Olivia Rodrigo vydala na konci června své třetí studiové album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love a z písně se z něho dál vychází na singlech. Písně z něj vychází dál na singlech na konci srpna, ale Rodrigo vydala ještě jednu skladbu, která se původně prodávala jenom na fyzickém nosiči a výdělky šly na její vlastní charitu Daisy Chain Fields.
1: S touto charitou Olivia Rodrigo byl spojený i hudební festival, který sama pořádala, podobně jako třeba Tyler, the Creator, má svůj festák, taky Olivia Rodrigo, a to dobročinný. A navíc specifikum tohoto festivalu bylo, že tam vystupovaly pouze hudebnice. No a Serena Joy se jmenuje single, který vyšel právě až po té zmiňované desce. Uvidíme, jestli bude nějaká rozšířená verze toho alba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, která pak třeba bude združovat několik těch nepoužitých původně písní, protože on ten důvod, proč se některé ty skladby nevyšly na desku, je i vlastně koncepční. Ona má prý tuhletu písničku velmi ráda, ale na album se nevyšla i kvůli tomu, že ten má jasný koncept, a to, že popisuje vývoj vztahu od začátku přes prostředek až ke konci. A tahle skladba zkrátka úplně nelícovala, ale za to tematizuje jednu z hlavních postav z dystopického románu Příběh služebnice.
0: Takže Serena Joy nám teď dohrála a teď už nás čeká Django Django a Spirals.

0: Anky a My Hood. No a váš Hood je momentálně tak playlist Radia Wave?
1: Doufejme. Alex G před námi, Marbles, taky Stella Mwangi a potom už 9. hodina, která přinese další zprávy.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kapitán Vangy a Nóry, odbyla nám 9. hodina a Jiří Chabra přináší další zprávy na Radio Wave.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, strážci na pokyn Macinky neskontrolovali a zůstali venku. V místnosti se přitom nacházely makety zbraní, pyrotechniky a taky odposlouchávací zařízení. Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady tam hlásí víc než 1200 mrtvých. Další tisíce lidí dál pohřešují. Americká mincovna spustila prodej nové dolarové mince s portrétem prezidenta Donalda Trumpa. První čtvrt milionu kusů byl pryč prakticky i hned. Zájemci stáli dlouhou virtuální frontu. Federální zákon zobrazení žijícího prezidenta na měně dlouho zakazoval. Teď to ale umožnila výjimka ze zákona, kterou Trump sám podepsal na konci svého prvního mandátu. V pevnosti Terezín na Litoměřicku začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovů, které jsou v havarijním stavu. První polovina čtvercové památky má být opravená letos na začátku prosince. Na opravy unikátní bastionové pevnosti stát v následujících letech vyčlenil 2 miliardy korun. Z toho 700 milionů zaplatí město Litoměřice společně s Ústeckým krajem.
1: Sport.
2: České basketbalistky dnes v Berlíně vstoupí zápasem s Itálií do mistrovství světa. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Utkání začne ve 8:45 večer. V přímém přenosu ho taky můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, zejména na severu země ojedinělé s přeháňkami. Nejvyšší teploty 24 až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Radio Wave, kde pokračuje ráno s Terezou a s Filipem.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Fakult a Rap Game a teď už taková game, která se tady odehrává na rohu Balbínovy a Vinohradské, protože my tady z proskleného studia sledujeme velký oranžový přístroj, který finalizuje koleje, které budou brzo vlastně v centru pozornosti celého národa, protože se po strašně dlouhé době, po 46 letech, projede tramvaj z muzea směrem na Václavské náměstí, což pokud jste nebyli na Václavském náměstí, tak vás neuhrane, ale pokud ano, tak víte dobře, že tam pravděpodobně za vašeho života žádná tramvaj nejela.
1: No my si s Terezou až teď zpětně uvědomujeme, že jsme v úterý, tohle úterý, byli svědky tady toho historického momentu. Ano, ona už tam totiž po těch 46 letech ta první tramvaj projela, ale nebyla to tramvaj, která by převážela pasažéry a pasažérky, byla to tramvaj takzvaný pomeranč, jo. A když se někde objeví pomeranč, tak je to prý jasný signál, že se na daném místě už brzy svezete běžnou linkou, protože pomeranč je taková tramvaj, která měří trakční vedení.
0: Je oranžová, tak proto se jí tak říká a předznamenává teda, že tam tudy opravdu pojede městská hromadná doprava, což se bude dít teda na Václavském náměstí. Kdo má tuhle nějakou jako nostalgickou vzpomínku, že už to třeba někdy zažil, viděl na fotografiích, tak věřím tomu, že se přijde jako podívat a přijde se jako projet specificky tady tím úsekem, jako kdyby se tam otvíral nějaký obchodák.
1: A komu přijdou tramvajové koleje, které se kříží mezi sebou a v podstatě splývají s chodníkem nebezpečné, tak městská část přišla s novinkou a to jsou rozblikající takové, blikající takové panely, které se rozblikají v momentě, kdy ta tramvaj přijíždí, to znamená i když koukáte do země, do telefonu, tak by vás to mohlo upozornit, že ne, teďka nepřicházejte.
0: Takže to bude i trochu světelný park, takže jsme zvědaví, jak to nakonec bude vypadat. A už se nám to přiblížilo dokonce s půlročním předstihem, což je docela nezvyklé.

0: Ghost of You, Night is Over Soon. Jak byste se cítili, kdyby někdo o vás napsal třeba písničku, která by byla sestavená z vašich komentářů, kterými se třeba ohrazujete vůči věcem na sociálních sítích, anebo třeba z věcí, které normálně říkáte každý den, tak byste se cítili asi trošku uraženě, ale zároveň z kategorie negativní reklama je taky reklama, byste mohli přetavit tenhle úkon ve svůj prospěch, o což se teď snaží Elon Musk, protože díky Davidu Byrnovi teď můžeme prozkoumat všechny citáty, které Elon Musk řekl v takové skoro vlastně jako hudební poloze.
1: Hudebník a performer David Byrne z Talking Heads se totiž částečně podílí na novém dokumentu, který má brzy spatřit světlo světa a je od filmaře Alexe Gibneyho, který třeba v minulosti natočil dokument o scientologii s názvem Going Clear, to je 9 let starý dokument a samozřejmě má na svědomí taky spoustu dalších dokumentů i filmů a teď má právě mít dokument o Elonovi Muskovi, aktuálně nejbohatším člověku na planetě. Ten dokument má mít 235 minut a jedna z věcí, kterou má obsahovat, je právě i píseň od Davida Byrna, který se rozhodl ji vlastně udělat, nebo respektive ty texty jsou složené právě pouze z citátů Elona Muska a sám k tomu řekl, no já jsem se pídil potom, jaké skandální věci tento Marťan, jak ho nazval, řekl a zbytek jsem si dohledal na internetu, no a teď jsem z toho sestavil píseň. Takže to je něco, na co se můžete těšit v rámci nového dokumentu, ta skladba se jmenuje Let Me Sell You a Dream.
0: No a Elon Musk zatím taky asi neví, jak to bude znít, každopádně už teď si je jistý tím, že to bude hit piece, takže je nadšený a čekáme všichni společně s ním.
2: This is a public service announcement. I need all the Hoochie Mamas to report

0: Tak bude Iga Angel on my shoulder, takového malého andílka na rameni pro vlastně štěstí potřebujete, pokud kupujete něco online, protože dost často to může třeba vůbec neexistovat ten produkt, nebo to prostě na tom webu vypadat jinak, než nakonec ve skutečnosti, na to dokonce snad i nějaká speciální sekce v pekle, když prodáváte věci na internetu a je to celé scam, no ale zároveň spoustu věcí už vlastně jinde než online nekupujeme a nebo se ani nedají pořídit. A teď máme velký další evropský problém a to jsou falešné online lékárny, které samozřejmě jako většina takových podvodných míst prostě vydělávají na tom, že lákají na nízké ceny, ale v Evropě roste právě trh s takovými i nelegálními léky.
1: S tím se tedy roztrhl pytel v Evropě. Europol zároveň rozbil rozsáhlou síť vyrábějící a distribuující padělané produkty, která se rozprostírala přes Bulharsko, Řecko, taky Moldavsko, Rumunsko, Maďarsko i Polsko. A ty falešné lékárny samozřejmě lákají na hodně nízké ceny. Vzkvétají na sociálních sítích a tam je často pro uživatele a uživatelky obtížný odlišit vlastně ty legit lékárny od těch falešných.
0: Zároveň teda nejde jenom o tu jako ekonomickou sféru a zónu, ale hlavně o to, že ty produkty dost často vůbec nesplňují ty podmínky a standardy, které by měly, což v případě léčiva je samozřejmě hodně nebezpečné. No a takové padělané léky jsou třeba podle BBC často prošlé, zředěné, anebo se vůbec nejedná o ty produkty, za které se vydávají, protože právě často nejsou kontrolovány regulačními orgány, takže není možné zjistit, jaké obsahují vlastně složky a může to samozřejmě způsobit spoustu vedlejších účinků, nežádoucích reakcí, anebo vás to může i zabít.
1: No tak je strašně těžký, když nevíte, co v tom je, jak to bude působit potom v kombinaci třeba s jinými léčivy, které už nemusí být falešné a padělané, ale celkově je tohle prostě hodně tenká hranice a velmi nebezpečná věc, takže kontrolujte si, odkud kupujete léky.
0: A hlavně teda zkuste třeba zajít do nějaké kamenné lékárny, tam si můžete být pravděpodobně mnohem víc jistí, než když podlehnete nějaké reklamě na třeba poloviční cenu.

0: Meluzína a její paprsky, to jste nevěděli, že Meluzína má i paprsky, že jo?
1: Ne.
0: Znělo to jako vítr, ale je to světlo. Teď nás čeká nádech, ten taky nebude jenom o dýchání, ale taky o tom, jak se člověk může popírat a popasovat s závislostmi a jak i takový člověk, který je závislý na nějakých nelegálních substancích, může vypadat různě, nejenom tak úplně stereotypně, jak si většinou představujeme.
1: Mnozí z nás si totiž představí závislého člověka především jako třeba člověka bez práce, bez vztahu, bez budoucnosti. Ta realita ale bývá často jiná a plíživější, takže nejnovější nádech je právě o tom. Celý díl najdete už teď na našem webu wave.cz a taky v podcastových aplikacích. Tady krátká ukázka.
2: Ten pojem vysoce funkční závislosti, možná vysoce funkční alkoholik, uživatel nějakých návykových látek nebo i nelátkových závislostí, je člověk, který zpravidla naplňuje ty společenské normy nebo to, co ta společnost říká, ano, takhle žije řádný člověk, má práci, velmi často takový člověk vydělává spoustu peněz, má vztahy, to, jaké ty vztahy jsou, do toho už to ten venek samozřejmě jako příliš potom nevidí. Závislý člověk je mistr maskování, je to věc, která v jeho životě hraje, bych řekl, prim a věnuje spoustu energie, nejenom tomu užívání samotnému, ale právě tomu, aby si vytvořil podmínky, aby to mohl dělat pro něj nějakým způsobem bezpečně. Takže to maskování, ty rituály toho, kdy, jak, za jakých podmínek, kde můžu, kdy můžu, kdy se můžu napít, protože pak ještě musím odvíst ty děti do školy. A velká část závislých lidí právě má ty kodependentní vztahy. To znamená, ta rodina to z určitých a velmi pochopitelných důvodů nechce vidět, přehlíží to, protože tatínek má peníze, drží tu kasu, je živitel té rodiny, používá to jako silný argument a my mu to tím ale umožňujeme. Tím, že mu nenastavím ty hranice, tím, že mu nenastavím to zrcadlo, tak on vlastně ani není schopný tu realitu takovou, jaká je, vidět. Myslím si, že to může být jako velmi plíživý, to znamená velká část lidí, kteří tímhle způsobem užívají a označili bychom je za ty vysoce funkční užívající uživatele, tak mají dost dobře nastavený nějaký copingový strategie, to znamená, oni velmi často třeba hodně sportujou, jedí zdravě, hodně pracujou. Závislý člověk nikdy nevnímá tu realitu takovou, jaká je. To je důležitý si uvědomit, takže když já budu pít, ale každý ráno se z té podlahy zvednu a do té práce půjdu, tak si opravdu jenom myslím, že to ta rodina nevidí.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Malvína a její hádanka. Mám pro vás hádanku, jestli pak víte, kolik bude za chvíli hodin.
1: A jestli pak víte, jaké písničky si ještě předtím, než ta hodina přijde, pustíme.
0: Budu a co to třeba... potom přijde, až ta hodina přijde? No, zprávy.
1: Spoustu otázek. American Pussy, taky Kido, společně s Terror Junior nás čekají ještě před tou kolikátou?
0: No, 10.
1: Tak vidíš.
0: Za chvilku.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Kytor, byla nám 10. hodina, dnešní poslední zprávy na Radio Wave opět přináší Jiří Chabera.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Česko kvůli incidentům v okolních zemích spojovaných s Ruskem přijalo bezpečnostní opatření. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Ukrajina dnes v noci zaútočila drony na ruský ropný sklad ve městě Soči v Krasnodarském kraji. Na místě vypukl požár, informovali o tom tamní úřady. Rozsah škod ale nezveřejnili. Podle videí na sociální síti Telegram jde o dvě největší ruské ropné společnosti Rosněft a Lukoil. Ropné sklady, terminály nebo rafinárie jsou častým cílem ukrajinských úderů. Kyjev tvrdí, že tím chce snížit ruské příjmy, aby Moskva nemohla dál financovat válku. Policisté ve Velké Británii a Spojených státech řeší dva velmi podobné případy krádeží velkých zásob piva. Píše o tom agentura AP. Pivovar Guinness přišel o dva kamiony, které zloději odvezli ze skladu poblíž severoanglického Liverpoolu. Přibližně 800 ukradených sudů ocenil na v přepočtu víc než 3 miliony korun. Ve Spojených státech ze skladiště v Jižní Kalifornii zmizelo 34 tisíc plechovek piva Pabst. Vedení podniku za jejich nalezení nabízí odměnu v přepočtu skoro 500 000 korun. Slovenská popová zpěvačka Adéla dnes vydává své debutové album Prima. Jeden ze singlů, píseň Ain't in LA, se už v posledních týdnech dostal do prestižní americké hitparády Billboard. 22-letá Adéla Jergová původem z Bratislavy představí českým fanouškům debutovou desku příští rok v lednu na koncertu v Praze. Hudební magazíny, jako například britský NME nebo americký Rolling Stone, zpěvačku označují za vycházející hvězdu.
1: Sport.
2: Do třetího kola tenisového US Open postoupilo celkem 6 Čechů. Karolínu Muchovou, Lindu Noskovou a Jiřího Lehečku doplnili Marie Bousková, Nikola Bartuňková a Jakub Menšík. Ve dvouhře naopak končí Kateřina Siniaková a Dalibor Svrčina.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, zejména na severu Čech ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 24 až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia. Vád bude mírný, jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. To byly zprávy, posloucháte Radio Wave, kde pokračuje ráno s Terezou a s Filipem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Asi a teď je taková víkendová nabídka, co byste mohli třeba ocenit na sobotní nedělní program, kdybyste si chtěli hezky odpočinout a třeba posečkat ve vašem příbytku za poslechu nějakého příjemného mluveného slova. Připravili jsme tady pro vás další audioknihu, která ještě nějakou dobu bude dostupná u nás na webu, ale dobré věci není dobré odkládat. Oliver Lovrenský, a Když nám bylo míň, je takový severský hit, který vlastně přináší takovou zkušenost s drogami a taky ale pod nějakými prvními vztahy a přátelstvím vlastně v takovém hodně jako Gen Z spektru, takže to bude pro mnohé z vás docela zajímavé vyslechnout, jak se vlastně dneska v Norsku žije, když váš život je třeba jedna velká party.
1: Ať už jste tento norský bestseller o klucích ulice četli, nebo třeba o něm slyšíte úplně poprvé, tak by vás mohla audiokniha, ve které účinkuje hlas Krištofa Bartoše, na našem webu zajímat. Je tam několik mladých lidí, kteří jsou plní úzkosti, naděje a lásky, ale taky prášků. No a srdiči si příliš nerozumí, policajti nenávidí a sociálka v těch ohledech, ve kterých oni by potřebovali, selhává. Takže Ivorovi a jeho nejlepším kamarádům Markovi, Arianovi a taky Jonasovi je 16. Vy o nich můžete poslouchat na našem webu v audioknize, která nese název Když nám bylo míň od Olivera Lovrenského.

0: Fulcrum a Quit Playing, vy nikam neodcházejte, ale pokud máte něco rozehraný, tak možná přestaňte a poslouchejte. Sociální sítě, ale i regály supermarketů jsou totiž plné high protein potravin. A v novém díle podcastu Hotspot se Barbora Součková se svou hostkou Eliškou Zellinger z Univerzity Karlovy podívají na to, kde vůbec tahle ta obsese proteinem, které jste si snad nemohli nevšimnout, vznikla.
1: Spoustu proteinů na našem webu wave.cz, taky v podcastových aplikacích, včetně Můj rozhlas. A teď už krátká ukázka z toho proteinového hotspotu.
2: Jsou lidi, kteří samozřejmě zkoumají nutriční trendy, to, jak se výživa komunikuje a takhle. A v některých těch akademických pracích se jako objevuje vysloveně jako myšlenka, že jako každá éra má nějaké ty svoje špatné a dobré živiny. Jo? A jenom se to tak jako prostřídává a že teď je jako v uvozovkách čas na ty bílkoviny, jo? Který mají tu výhodu v tom, že doteď nebyly moc demonizovaný, tak se můžou rozjet na tu pozitivní stránku a takhle. Zároveň je potřeba chápat, že ty trendy jako můžou vznikat samozřejmě jako různě. A já neříkám, že existuje jeden jako mechanismus, jak se to stane. Jo? Ono nikdy se to stane třeba nějakým právě misinterpretací nějakého výzkumu. Jo? Dneska to může proslavit velmi snadno influencer, pokud má dostatečný globální dosah a tak. Ale zároveň za celou řadou těchto trendů my můžeme vystopovat nějakou komerční složku, jo? Nějaký komerční vliv. Tohle to celý spadá do výzkumu něčeho, čemu se říká komerční determinanty zdraví, a to jsou vlastně různé cesty a mechanismy, skrze které průmysl, v tomhle případě potravinářský průmysl, může dopadat na zdraví a zdravotní politiku. Když se na to podíváme historicky, tak třeba ten trend právě jako třeba když jsme jeden čas byli zlí na tuky pro změnu, že jo, takže spousta lidí si možná pamatuje, že se museli omezovat tuky a hlídali se tuky a byly to vysokosacharidové diety. A my dneska třeba víme, že ten trend byl částečně spuštěný tím, že firmy, které vyráběly sladkosti a slazené nápoje, platily i na prestižních univerzitách výzkum, který se věnoval tomu, jak tuky jsou špatný, protože ve chvíli, kdy všichni diskutují tuky, tak nějak všichni zapomněli na ten cukr, jo? A tohle to vlastně byl reálně a v literatuře se popisuje, že to byl jeden z těch vlivů, který to způsobil. Ono je to zase logicky v nějakém kontextu, protože potravinářský průmysl, on není v úplně lehký situaci ve srovnání s jinými typy průmyslu. Paní profesorka Marion Nestle se píše, trošku vtipně, nemá s tou firmou nic společného. Aha. Ona naopak se věnuje těm negativním vlivům potravinářského průmyslu, aspoň se to hezky pamatuje. Doporučuji si najít její knížky a blog. A ona tohle to vlastně strašně hezky vysvětluje v jedné z těch svých knížek, kdy ona vlastně říká, že potravinářský průmysl má problém, že to množství toho produktu, který my jsme ochotní si nakoupit, je konečný. Kosmetické firmy nás vždycky můžou přesvědčit, že potřebujeme ještě komplikovanější rutinu a ještě více séra. Jo? Firmy modní nás vždycky můžou přesvědčit, že toho oblečení potřebujeme ještě více, jo? A takhle. Spousta firm může vlastně růst, nebo sektorů spíš, může růst tím, že nás v uvozovkách donutí nakupovat víc. Ale u toho jídla to neplatí. Jo? My sice můžeme jíst víc kalorií, než nutně potřebujeme, ale pořád to množství těch kalorií, které jsme ochotní a schopní do sebe nacpat, tak je velmi limitovaný. Čímž pádem ona třeba argumentuje tak, že tím pádem ty firmy potravinářské jsou vlastně nucený najít cesty, jak nám ten samý produkt prodají za vyšší cenu. A tyhle ty různý trendy můžou být jakoby dobrý způsob, jak to jakoby udělat. Protože vy tím, že jako strhnete tu pozornost na nějakou jednu malou složku, kterou vy jste schopný zvládnout relativně rychle vyřešit, on přisypat někam ten proteinový prášek není tak těžký jako technologicky, tak můžete vlastně vytvořit nový sektor, který vlastně ty zákazníci chtějí a jsou za něj ochotní platit víc. A s tímhle s tím se dá pak jako pracovat a zejména u těch vlastně proteinů je to takové ironické, protože zase někteří autoři, kteří tohle skoro mají, tak argumentují, že je to trošku bizár v tom, že my jsme na jednu stranu vytvořili nejdřív potravinový systém, který nás zazásobil levnýma sacharidovýma tučnýma ultrazpracovanýma potravinama. A teď můžeme extra platit za ty bílkoviny, které tam chybějí. Takže jo, je to prostě i tohle, je to vždycky potřeba vidět v tom komplexu. No? Že na začátku může být něco, co je třeba relativně legitimní, typu diskuze o tom, jestli máme dobře nastavené doporučení, ale když se do toho přijde nějaký další zájmy a vlivy, tak se to může urvat někam, kde to vlastně vůbec být nemělo.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Roy Blair a Pana Vision, kdybyste si na tenhle ten víkend nenaplánovali audioknihu, kterou jsme vám tady nabízeli, tak si třeba můžete naplánovat nějakou ještě jinou zábavu, kterou tady pro vás klidně vymyslíme za vás, a to je hraní videoher. To si myslím, že je taková jako dobrá strategie pro spoustu víkendů, spousty z vás, a tentokrát to můžete dělat společně s Questem.
1: Pátý a poslední Side Quest, takovou speciální mini letní sérii Questu, si můžete užít právě po 18. hodině a potom, co se zaměřili třeba na vojenský simulátor Arma, taky na, co tam bylo za hru, Mafie, samozřejmě tím začali, ta nesmí chybět, taky Machinarium, tak se podívají teďka naposledy teda za další úspěšnou českou hrou a možná málo z nich je tak úspěšných jako právě tahle, když přišly na trh různé chytré brýle a hry, které se daly ovládat pohybem, tak čeští vývojáři přišli s hrou Beat Saber, která je hodně rytmická, je hudební a vy musíte trefovat takovým mečem prostě bloby právě do rytmu té muziky. No a ta hra byla tak úspěšná, že nakonec byla odkoupena společností Meta za obrovskou částku, a i o tom, jak to s tou hrou bylo a v čem je speciální, se budete dozvídat s Jaromírem Mávaldem, Šárkou Cměvou a Lukášem Grigarem v SideQuestu dneska po 18.
0: A možná vám stejně jako mně dojde, že ačkoliv vám ten název nic neříká, tak z toho popisu je vám jasný, že jste jí pro boha někdy hráli a nebylo to jednoduchý.
2: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
3: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
2: na rádiu Wave.

0: Hodně málo kdy jsou v našem playlistu slyšet varhany, tohle jsou teda ty akordové a taky se podle nich tahle skladba jmenuje Bon Tempi Pop 3 od Dan CM, americké hudebnice, která je zároveň i grafičkou a dělá hudbu, kterou sama charakterizuje slovy kosmický sci-fi synthpop.
1: To zní jako taková ta paní z internetu, z YouTube, co má na hlavě antenky a do toho hraje na klávesky, ale není to tahle ta paní.
0: Tahle paní
1: dřív vydávala pod jménem Computer Magic, no a operuje na vlastním labelu Channel 9 Records a taky točí seriálové soundtracky, které teda já tuším, že budou asi trošičku osmdesátkově laděný. Letos už vydala jeden živák a další nahrávku aktuálně týzuje právě dvojicí synthpopových singlů, z nich nám jeden zazněl v playlistu, takže byste si mohli třeba chtít právě tuhle diskografii napříč seriálovou tvorbou, ale taky vlastní tvorbou prozkoumat, pokud vás to zaujalo. Teď se už ale vracíme do českých hudebních rybníčků plus minus nula a světy.

0: See name, add a new girl? No, took a while stabbing the dark. It's my first name minus the AI, and you couldn't write this even with AI. Cause man's been a barist from back then in the playground spitting at break time.
1: My se pomalinku loučíme, vítáme tady Martinu, ahoj.
2: Ahoj.
1: A Martina si bude už tradičně volat s Jardou Mevaldem. Filipe, o čem prosím tě, řekni ještě jednou, jak se jmenuje ta hra.
3: Ta hra se jmenuje Beat Saber, je to prosím tě, dneska si budeš
1: hrát.
3: Telefonovat ne. S Jarou ohledně posledního dílu té letní minisérie SideQuest, mm-hmm. Takže to jsou ty hry, které jsou od českých vývojářů.
2: To vím.
3: A málo která byla úspěšnější než právě tahle, protože když byly nové ty virtuální brýle, virtuální realita, tak se samozřejmě roztrhl pytel herního průmyslu s těmi hrami, které s tím byly kompatibilní, a úplně snad nejlíp fungují takové ty rytmické, kde musíš prostě dobít tu hudby, něco trefovat, a tady si trefovala mečem takový čudlíky barevný.
1: Co letěj.
3: A Tereza to hrála dokonce, to jsem nečekal, že řekne.
1: Hrozně ty čudlíky se nedaly stihnout prostě a i to jako nějak divně reagovalo podle mě. Nikdy se jako mečem se netrefovala do čudlíků, co letěj?
2: Jakoby v rámci série SideQuest jediná hra, kterou jsem skutečně hrála, tak je Mafie, a té už jsme se věnovali v předchozích epizodách, takže já jsem zvědavá, no tak snad mi to Jára Mewald popíše stejně kvalitně, jako jste to udělali vy dva. Ale právě.
1: Třeba tě to chytne a ještě prostě next thing you know budeš surfovat do čudlíku o víkendu.
4: Shotgun se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se znovu potkáme u jezera v Hrádku nad Nisou, kde společně oslavíme závěr jedné festivalové éry. Čekají nás 3 dny hudby, tance a skvělé atmosféry pod širým nebem. Zahrají Šet a Psami, Synchro nebo Filip Otrbach. Mediálním partnerem festivalu Shotgun je Radio Wave.
5: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

portugalská rodačka, která ale většinu života vyrůstala v Dánsku. Tohle je zpěvačka, producentka Rika de Keshir se skladbou Lucky. Přesně tak, doufám, že se dnes cítíte, že jste dost lucky. On se taky už pomalu, ale jistě blíží víkend, tak když to naroubujeme tímto narrativem, tak já doufám, že si dnes to dnešní dopoledne a pak i odpolední čas rozhodně dozajista společně užijeme. Ještě jednou ahoj, krásné, příjemné dopoledne vám ze studia Wave přeje Martina Foldinová. Máme 9 minutek po dnešní 11. hodině dopolední, pátek 4. září, abych byla úplně konkrétní a přesná. No a následující 4 hodinky můžeme trávit společně, pokud na to budete mít prostor, chuť, náladu, kapacitu. Já vám za to slíbím, a to třeba už dnes po 11. ukázku z aktuální epizody našich chudáčků, kde se tentokrát věnujeme v skutku zajímavému tématu, a to sice superschopnostem. Ano, řeč bude o tom, jaké mají Petr a Adam superschopnosti, takže pokud vás to zajímá, tak už za chviličku ukázka z aktuální epizody, jak už jsme letýzovali třeba před začátkem dnešní směny po 12. na vás čeká taky Jaromír Mévald, jeden z našich moderátorů herního podcastu Quest, a společně se po 12. hodině živě ve vysílání po telefonu budeme bavit o nové epizodě, kterou můžete poslouchat v kompletním znění dnes od 18. hodiny. Bude toho daleko víc, ale teď už zase pokročíme k další muzice, protože na nás vyčkává jedna z aktuálních novinek, pravidelné rotace. Míříme do Belgie za mým velkým oblíbencem, hudebníkem, který se jmenuje Martin de Volder, a jeho spíšero budete znát asi pod jeho uměleckým jménem Warhouse, případně třeba taky pod kapelou Baltazar, ve které sám působí na jedné z hlavních pozic. Jakožto Warhouse se teď Martin vrátil na scénu s novým singlem The Baby. Zvukově tedy hodně odlišná paleta oproti jeho předchozí tvorbě, která spíš byla kytarovějšího charakteru, spíš taková art rockového charakteru bych možná popsala, a teďka se pouští do vícero elektronických vod. Pojďme společně posoudit, jestli se nám tato dráha líbí, a já prozradím poznámku pod čarou. Mně se líbí dost, tak pojďme si to užít. The Baby, Warhouse.

0: donde sembró.
1: Tolik československá hudební spolupráce 58G Gleb na společném tracku teď v pátečním dopolední na Waveu. My je ale vystřídáme ukázkou z aktuální epizody našich chudáčků. Chudáčci se světu svěřili se svými superschopnostmi. Proč si Petr myslí, že je neviditelný? Kdyby uměl létat, vozil by raději jen sám sebe, anebo třeba i náklady? A jaká je Adamova zvláštní schopnost? No tak to už se dozvíte v aktuální ukázce.
2: Děje se mi strašně často, že třeba letíme na dovolenou s dětma, já jim zabalím všechno, ale nevezmu si trenky sobě, takže si přepírám každý den prostě trenky, jo? No jako jasně, udržitelnost, blablabla, ale nebylo to záměrný, jo? Takže potom přejíždíme na chatu, vezmu dětem věci, nevezmu si trenky.
3: Takže ty trenky jsou furt to záhada.
2: Jdu cvičit, jdu tam už prostě převlečenej.
3: Mám jenom trenky.
2: Nevezmu si trenky zase, abych se potom jako to, takže třeba jdu na kostýmku z tréninku.
3: To je docela už,
2: a samozřejmě
3: no,
2: icebreaker, když...
3: Tak si s tím jak poraďte, no.
2: Přijdu,
3: já se omlouvám.
2: Dobrý den, já jsem Adam Ernest, já se omlouvám, nemám trenky. Tak.
3: A jak reagujou?
2: Co?
3: Jsou nadšený třeba?
2: No tak tady slečna řekla, to nevadí. Protože slečně bylo 75. Trenky, ano, to je můj fuck up. Ani teď?
3: Je nemáš?
2: Nemám.
3: Já jsem věděl, že na tobě něco takového.
2: Nemám je. Mám kraťasy, ale nemám trenky.
3: To je ale dobrý a to je příjemný v těchto vedrech.
2: Jako je to
3: příjemný. Vidíme že jo?
2: Je to, ano, jasně, protože potím. Je to příjemný, ale je mě na tom štve ta nevědomost, jo? Já si pak
3: a připadám... ale víš, že nemáš přece?
2: No tak to, to je pravda, tak to mi, no jo, teď já to vím. No
3: tak jaká nevědomost?
2: No že to neudělám záměrně, ne? Že jakoby je chci mít a nemám je. A ne kvůli tomu, že si řeknu, a teď je to příjemný, to říkal Petr. No, ale že prostě se mi opravdu strašně často teď děje, že si říkám, no tak se oblíknu tady tohle, jasně, krát asi do prčic. Druhý den zase, no tak se oblíknu tady, se mu košili tady krát.
0: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Mistři krautrockové repetice, co se týče domácího kontextu, kapela Síček, jejich opakování, jaro, léto, podzim, zima, teď na Radio Wave. No a před námi už další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát mám pro vás pozvánku pro milovníky, milovnice divadla, divadelní scény, protože je tady září a to znamená, že divadla se opět probouzejí k životu. No a třeba takové brněnské Hadivadlo už zítra v sobotu 5. září od 18. hodiny otevře své brány a zahájí sezónu 52, tentokrát s podtitulem Pak přišel polibek na ústa. Začne se tedy živou instalací, ve které soubor Hadivadla tak nějak rozžije prostory Alfa Pasáže a taky poodhalí, co všechno může předcházet polibku na ústa. A pak se vše přesune do podzemních prostorů Hadivadla, kde soubor odhalí premiérové tituly a letošní sezónní vizuál. No a vrcholem celého večera pak bude koncert dvou repujících nevěst bez prstýnku, vystupujících pod názvem Padá penis, něco si přejí. Takže připomínám, 18. hodina, živá instalace hereckého souboru v Alfa Pasáži a okolí o 7:30 večer, prezentace letošní nové sezóny premiérových divadelních titulů, no a v 8 hodin večer pak koncert přímo v prostorách brněnského Hadivadla. Zahájení sezóny této scény už s pořadovým číslem 52.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dobrý den.
5: Leoš Mareš, terčem otázek přímo na komor.
4: To umíte vařit?
6: Bohužel ne. Kafe.
7: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě.
6: Moc ne právě, no.
8: Zásah potopena.
4: Já!
8: Pate Košík, já to vidím.
6: To je poprý životě, kdy jsem dostal do...
8: Na kterým nic není.
5: Talk show na jednoho.
6: Tohle co?
9: To je barevný srdce pro radost, ten tak.
6: Jsem tady správně.
5: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v i vysílání.

Trocha příjemné melancholie na vlnách Wavu, Bariel, Anna Vaverková, Snívám s tebou, jejich společná skladba v pátečním dopoledni na rádiu Wave. No a my teď společně zamíříme na náš web do naší sekce Wave News a podívám se, když je ten pátek, na jednu z aktuálních zpráv, kterou tam nabízíme v rámci turistiky, protože Američan Dale Sanders je teď v 91 letech nejstarším člověkem, který kdy prošel celou Apalačskou stezku, tedy tu oblíbenou dálkovou turistickou trasu ve Spojených státech. Podle svých vlastních výpočtů na cestě dohromady 1,70krát upadl a jeden z nich vedl taky ke krátké hospitalizaci. Tento pád poslední se odehrál necelých 200 metrů od cíle 3,5 tisíce kilometrů dlouhé trasy. Pokud by vás zajímalo, jak tenhle 91letý senior, kterému se přezdívá Shadowous, vypadá, tak se běžte rychle kouknout na web Radia Wave do naší sekce Wave News. Myslím, že vás ta fotka může docela dost pobavit, protože jsme jako náhled vybrali snímek, kde se zrovna Shadowous tak nějak plazí po skalách. Takže pokud by vás zajímalo, jak tahle legenda vypadá, určitě doporučuji a taky si můžete o jeho cestě počíst trošku víc. My už teď společně na Waveu od turistiky zpátky k muzice míříme za novinkovým kouskem naší pravidelné rotace, tentokrát tedy kalifornský rapper AZ Chaik, který nabízí aktuální novinku Look Like My Mama, kde ho neuslyšíte ale pouze a jen samotného. Na feed si přizval taky rapovou legendu AZ Chaik a Tyler The Creator na společném tracku ve vysílání Rádia Wave. Yeah.

0: Alternativní rap z Brna, tohle jsou Loku, na jejich Nejde to vypnout. Tak já myslím, že kdybyste se hodně snažili, tak asi přijdete na to, jak vypnout vysílání Rádia Wave. Rozhodně bych vám to ale nedoporučovala udělat. Je pátek, téměř 12. hodina, od ní nás dělí poslední minutky. Já vám do té 12. v playlistu nabídnu třeba ještě domácí psychedely ve formě Madhouse Express, ale na řadu přijde i Oscar Anton. No ale zároveň připomenu, že právě dnes v pátek 4. září dnes slaví svátek všechny Jindřišky, takže pokud některá z vás poslouchá, naprosto tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. No a ti Madhouse Express budou právě pro vás.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách České dráhy.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Čau, tady Maximilian z Madhouse Express. Posloucháte Radio Wave.

Návštěva sousedního Slovenska, Adam the World, nepoznám tvoje jméno, teď na vlnách Rádia Wave v pátečním, můžu říci, už odpolední, 7 minutek po 12. hodině v tento okamžik konkrétně. Pátek 4. září, no a pokud se právě teď chystáte k obědu a nebo už jste v procesu, tak vám přeju dobrou chuť, malinko vám to závidím, ale od toho tady dneska nejsem, já jsem tady od toho, abych vás bavila až do dnešní 15. hodiny. Prozradím, že k tomu využiju dnes po 12. hodině taky nějaké ty externí hlasy, protože už po půl jedné zhruba si budu telefonovat s kolegou Jaromírem Mévaldem, který prozradí, o čem je aktuální epizoda naší speciální letní série SideQuest, tedy série, která se věnuje legendárním českým hrám, které si můžete pamatovat i několik dekád zpátky. No a o čem bude ta poslední pátá epizoda, tak to se společně z telefonátu dozvíme dneska po 12. Taky prozradím, že už za chvilku do studia dorazí můj kolega Jirka Chábera, náš zprávař, a společně se koukneme na aktuality, které nabízíme v rámci naší sekce Wave News, takže hned dvojice pánských hlasů po mém boku v následující hodince u nás ve vysílání. No a teď to, aby to bylo genderově vyvážené, pustím jeden ženský a jeden mužský hlas vlastně, protože před námi neosoulová zpěvačka Erika Badu, která se rozhodla po dlouhých 16 letech, že vydá nové řadové album, a to ve spolupráci s nikým menším než s Los Angeleským producentem The Alchemistem. Ten jenom před pár dny po zrušeném hip-hop kempu nečekaně zahrál koncert i v pražské Cargo Galerii, takže jste ho dokonce před pár dny mohli zaznamenat naživo v našem českém kontextu. K té desce Before the World Blows, tak se jmenuje album Eriky Badu, které vznikalo dohromady 18 měsíců mezi Dallasem a Los Angeles. Nabízí 16 společných písní a my si jednu z nich pustíme právě teď. Tady je track s názvem Breezy.

0: trocha Dance Hallu na vlnách Waveu a tohle byl Darko Dawn a jeho Lifestyle, no a vlastně tak trošku do životního stylu zabředneme i v následujících minutkách. Se mnou ve studiu už slibovaný zprávař Jirka Chábera, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a spolu se koukneme na web rádia Wave, konkrétně do naší sekce Wave News. V takovém tom životním parťákovi většinou hledáme někoho, kdo bude asi laskavý, hodný nebo možná třeba i taky trochu atraktivní, a asi bych to podtrhla, tohle se taky dá říct. No a co takhle, jestli umí správně vyslovit slovo ňoky, já si přiznám, že říkám většinou teda spíš noky, a nebo třeba fopa. TikTokem se totiž teďka šíří nový trend, který společně probereme, tak prozraď víc.
1: No, ten trend vlastně, který nabírá, myslím, že už třeba můžu říct asi desítky milionů shlédnutí na TikToku, tak se asi bych ho nazval illiterate boyfriend, jako řekněme negramotný přítel, kde zejména teda, je to teda heterosexuální aktivita ve velký většině těch případů, těch videí, kdy prostě jako ty ženy v tom vztahu prostě vytisknou nějaký jako seznam takových zajímavých slovíček, třeba jak si říkala fopa nebo ňoky nebo hordeuvre. A teď jako toho svého životního partnera, toho svého kluka vlastně nutí to jako přečíst. A ty ženy vlastně postupně zjišťují, že ti muži to jako přečíst neumí. A do jisté míry pro spoustu žen tohleto může být nějakým jako třeba i východiskem toho, že vlastně jako jestli mi za to stojí s tím můžem jako i nadále zůstávat, když prostě neví, jak se správně vyslovuje slovo ňoky, nebo a prostě tomu říká chnochy, nebo takový jako různý další věci. Ono to poukazuje vlastně na tom, že teda existuje nejenom jako gender pay gap, ale že existuje očividně i nějaké jako gender intelligence gap.
0: Tak si vysvětleme, co zatím může být.
1: No, tak teda ten gender intelligence gap je samozřejmě, v něm mají zase ženy navrch, na rozdíl od toho pay gapu, kde stále mají navrch muži. Server Guardian to popisuje vlastně tím, že on se odvolává na 30 let starý výzkum z roku 1995 a na ten současný z roku 2024, kdy vlastně v roce 1995 byla stejná pravděpodobnost, že muž a žena mají nebo dosáhli bakalářského titulu, bakalářského vzdělání, ale v roce 2024 už ta pravděpodobnost u žen byla 47%, zatímco u mužů jenom 37%. To znamená vlastně víc a víc žen je vzdělanějších v porovnání s těmi muži a vzdělanější ženy vlastně asi celkem logicky si na ty muže kladou i jako vzdělanější nároky a ti muži prostě často třeba, nevím, jsou nějakým způsobem prostě nezvládají přečíst tato, tyhle ty chuťovky, asi bych je nazval jako takhle ve vysílání. Ono se to špatně popisuje, ale samozřejmě jako ňoky, jak jsou napsaný, tak prostě to často vyzývá k takovým zajímavým výslovnostem. Třeba lazaně a tak, fokáča, to spoustu lidí jako brušeta, brusketa, já vlastně sám nevím, jak se to vyslovuje.
0: A samozřejmě, že jdeš hnedka po jídle, vidíš to? Automaticky jdeš po jídle.
1: Tak čas oběda, takže já jsem ještě neobědval. Tak...
0: Chápu. Možná pojďme se kouknout třeba i na nějaký český kontext slov. Ty jsi přemýšlel nad některými výrazy, tak pojďme zmínit nějaké.
1: No, já jsem nad tím, a my jsme se tady, abych to prozradil, my jsme se tady o tom před tím vstupem spolu trochu bavili. V češtině třeba zpráva se s, anebo zpráva se z, případně standard nebo standarda, to je takový můj pet peeve, to je za mě hrozně nepříjemný, když někdo napíše slovo standardní a na konci je t, protože standarda to je taková ta vlaječka, zatímco standard je nějaký ten, řekněme, jako normál, takže to je ten rozdíl, pak je tam potenciálně, anebo teda velmi zaužívané, bohužel slovo potenciálně, což teda taky nemám moc rád.
0: Bizarní. To taky nemám ráda.
1: A bizarní je, že u slova bizarní někteří lidé říkají, že to je bizardní. A nikdy jsem nepřišel na to, proč to tak jako říkají.
0: Myslím si, že to je zaužívaná prostě běžná podoba. Mám dokonce pocit, že když to slovo začalo být v českém kontextu v oblibě, což podle mě bylo dost možná ještě v době, kdy jsem byla na střední škole, tak se přiznám, že jsem v té době říkala verzi slova bizardní z D. A já bych se skoro nedivila, protože mi přijde, že už je to tak dlouhá doba, že by se klidně mohlo stát, že zavedeme obě verze u tohoto slova. Už mi to vlastně asi ani tolik nevadí u bizarní. Ještě nějaké další výrazy tě napadají?
1: Tak se tady takhle veřejně přiznal, to je takový...
0: To je v pohodě. Moderátorka Českého rozhlasu nemusí vědět
1: do
0: úplně
1: vysílání,
0: všechno.
1: Tak to jsem nečekal. No, ještě mě napadá třeba, já jsem, a to se teda zase přiznám, já dlouho nevěděl, že to není protěžovat, ale protežovat. když je někdo protežovaný nebo nějaká firma je třeba protežovaná, tak to totiž není, že ji někdo protežuje, že jí jako, že se jí snaží to, ale není to teda od toho slova těžit, ale je to z francouzského slova protože, jako chránit. Což vlastně ono má velmi podobné významy, proto se tam asi spoustu lidí jako u tohohle splete. Teďka marně přemýšlím ještě, jestli jako se mi vybaví něco. No já třeba osobně, když jako píšu zprávy, tak mám velký problém zpráva, jako SZ a to mi obecně, a tak vlastně asi proto pracuji v rádiu, kde tyhle ty niance toho psaného českého krásného textu nejsou slyšet.
0: Já mluvím, to nikdy nikdo neuslyší. Skoro. Samozřejmě bizardní a bizarní už asi někdo zaslechne, ale to už jsem se naučila od té střední školy. Nutno podotknout. Já třeba, ale tak to už se teďka pouštím do jiných vod, nemám ráda, když někdo používá jednak a druhak třeba, ale to už se pouštím jako někam jinam.
1: No já teda doufám, že jsem se toho nedopustil, protože já se asi možná jednak a druhak těchto druhakismu a jednakismu dopouštím, tak doufám, že jsem tady nezaplevil vysílání těmito
0: plevelizmy. Tak třeba kdyby byl někdo zmatený teďka, tak správně by to mělo být jednak a jednak, nikoliv druhak, vždycky se používá jenom obrat jednak.
1: A to jsi mi vlastně připomněla, že v češtině máme takovou hroznou zajímavost, že něčeho je jednou tolik anebo dvakrát tolik. A znamená to samý.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Že vlastně jak je to jednou tolik anebo dvakrát tolik, tak prostě je to pořád jako vlastně dvojnásobek.
0: Krásné lingvistické okénko. Jirka Chábera se mnou ve studiu Radia Wave. Moc ti za to děkuju, měj se moc hezky.
1: Díky, ty taky. Naslyšenou.

0: pátečních 12 hodin, 33 minut k tomu aktuálně v tento okamžik přesně ladíte dnešní odpolední on air na Wave a já mám pro vás další kulturní pozvánku.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Každý rok na začátku divadelní sezóny se pražský ostrov Štvanice promění vlastně v jeviště pod otevřeným nebem. Dohromady nabízí 12 večerů, jeden příběh, no a potom už žádné opakování. Bavíme se o plenérové události Antická Štvanice, která přivádí antické drama zpátky tam, kde patří, tedy do krajiny, do noci. A letos se můžete těšit na současnou adaptaci tragédie o síle a velikosti oběti, ale také vlastně o její pošetilosti. Král Admetos má možnost nechat za sebe zemřít náhradníka. No a jediný, kdo je ochoten se obětovat, je jeho milovaná žena a manželka jeho dětí Alkestis. No a představení Alkestis je právě to, které můžete zažít letos v rámci programu Antické Štvanice 2026. Tentokrát to letos připravil dramatik Matěj Samec se skladatelem Matoušem Hejlem a koncipují tuhle novou adaptaci antické tragédie jako melodram. Plenérová událost vzniká v koprodukci souboru Tygr v tísni a taky divadla Vila Štvanice, takže pokud by vás zajímalo víc, běžte kouknout na prodej lístků. Letos se vlastně hraje každý den až do úterý 8. září a potom ještě 11., 13., 14. a 16. Co jsem se přednedávnem koukala, tak lístky skoro na všechny termíny jsou ještě stále k dispozici. Běžte se podívat sami. Pražská Antická Štvanice 2026.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán. Playák.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob rádia Wave. Playák.
1: Hudební mix rádia Wave. Hudební mix
2: rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Americké holky US Girls teď na vlnách Rádia Wave se skladbou So Typically Now. No a tak nějak typicky se v pátečním odpolední velmi pravidelně děje to, že si po 12. hodině můžu povídat s kolegou Jaromírem Mévaldem. No a nejinak je tomu právě tento okamžik. Moc tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Se mnou na telefonu tedy jeden z našich moderátorů herního podcastu Quest. Budu mít tradiční páteční dotaz, jaký máš den?
1: Stojím právě teď na střeše, svítí na mě slunce a okolo mě jsou stromy, takže dobrý.
0: Mm-hmm. Ty mi vždycky poskytneš nějakou odpověď, na kterou vůbec nejsem připravena. Tak prosím tě, nestoj úplně moc blízko kraje, abys náhodou nespadnul. Slyším, že tam...
1: Jsi úplně na kraji právě teď.
0: No tak neblázni, jo? Já slyším, jak tam fouká, jako všechno je možné. Takže hlavně opatrně, žádné zvláštnosti do vysílání Rádia Wave, prosím. Co nás čeká dneska od 18. hodiny? Zase to bude trošku side quest.
1: Je to poslední, ale side quest. Je to side quest číslo 5, finální náš díl naší speciální letní série, ve kterém se zaměřujeme na 5 českých her, které jsou důležitý a něco o nich chceme říct. A tahle ta poslední je z nich nejnovější. Je to hra, která se jmenuje Beat Saber. Je to hra pro virtuální realitu. A my jsme kromě toho, že jsme se zaměřili na tu hru, tak jsme se zaměřili i na virtuální realitu jako takovou. Takže to nebude jenom o té hře, ale bude to i o virtuální realitě jako konceptu.
0: Mm-hmm. No, já jsem pochopila, že SideQuest, a máte to i v anotaci, vlastně kouká i daleko do historie, do minulosti, koukáte se třeba i na hry, které jsou víc než 20 let staré, tak mě zajímá, proč bylo důležité zaznamenat něco, co je úplným opakem.
1: No, protože jsme to nechtěli vlastně koncipovat tak, že české hry měly to svoje jméno a ten svůj úspěch vlastně jenom x let zpátky, a že stále existují aktivní věci a věci, které třeba jsou jako teď zrovna se vydávají, které jsou důležitý a které mají nějaký ohlas i v tom v té naší aktuální době. Protože když se bavíme o Mafii nebo když se bavíme o operaci Flashpoint, tak to je skutečně jako návrat zpátky do roku 2001-2002 a to už je jako, jak říkáš, víc než 20 let, ale české hry jsou aktuální a jako historie skvělá. Historie je super, ale my se musíme koukat i do té současnosti a nejlíp do budoucnosti.
0: A pokud třeba poslouchá nějaký herní neznalec, stejně jako jsem já teďka, a vůbec netuší, co to znamená hra Beat Saber, jak bys to popsal, prosím tě?
1: Já tuším, že minimálně si už ji někdy viděla. Minimálně jo, protože skutečně to byl jednu chvíli jako obrovský hit a dokonce se to objevoval i v různých amerických talk shows. Je to skutečně hra, ve který si nasadíš virtuální helmu, přeneseš se do světa, ve kterém jsou barevné kostičky a ty barevné kostičky rozsekáváš do rytmu hudby. Hraje ti k tomu hudba, ty jenom děláš doleva, doprava, doleva, třikrát doprava a jednou doleva. A podle toho, jaká tam hraje hudba, tak jenom sekáš vlastně do těch beatů.
0: No tak u toho, když to popisuješ, tak jsem se vybavila kdysi takovou tu herní plošinu, jak vlastně skáčeš po šipkách doprava, doleva, dopředu, doprostřed a jde o ten rytmus vlastně a o to, co nejrychleji se trefit na tu správnou stranu, na tu správnou určenou šipku a směr, tak jo. Je to vlastně něco podobného?
1: Je to v zásadě rozšíření tohoto konceptu, zatímco dřív jsme měli tu plošinu, kterou znáš třeba ty, nebo jsme ještě v průběhu těch let měli ty plastikový nástroje, třeba virtuální kytaru, na kterou jsme hráli, ale zároveň jsme ji měli v ruce, nebo jsme měli i bicí, nebo případně někteří dokonce třeba do mikrofonu jako halekali a to jim dělalo nějaký bodíky v rámci nějakých her. Tak vlastně tady v Beat Saberu je to, neříkám omezený, ale je to změněný na to, že máš vlastně tu helmu, tu si nasadíš, dostaneš do ruky dva ovladače a ty ovladače v podstatě ti symbolizují takový světelný meček, který ho přesekáváš ty jednotlivý kostky. No a ty kostky se na tebe valejí zepředu, zleva doprava. A ty vlastně sekáš ve chvíli, kdy přijdou to nejblíž k tobě.
0: Musíš mít rytmus, anebo třeba hudební sluch, aby ti to lépe šlo?
1: Rytmus je rozhodně dobrý, ale tam si můžeš nastavit tak obtížnost, aby i ve chvíli, kdy skutečně jako je to raz, dva, tři, čtyři rytmus a ty jako říkáš raz, dva a co bylo dalšího, tak i v takovou chvíli si to můžeš užít.
0: Quest nabízí dnes právě od 18. hodiny poslední ze své speciální letní série Side Quest. Jaromír Mévald byl teď se mnou na telefonu, moc ti za to děkuju. A prosím tě, běž pryč z té střechy, jo? Už děkuju.
1: Mně se tady líbí, Martina, já tady zůstanu. Já už tady budu žít prostě.
0: Ale už spolu nebudeme na telefonu, radši.
1: Dobře, no tak jak chceš.
0: Měj se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Pražský rapper s maďarskými kořeny na vlnách Waveu teď hraje Dan Zhun a jeho skladba Závislák. Páteční odpoledne na Waveu patřilo právě jemu teď v následujících minutkách nebo minutkách, které jsou naopak za námi. Já připomenu, že Dan Zhun je velmi čerstvým aktuálním hostem našeho pravidelného rapového formátu Excalibur. Pokud by vás zajímala jeho aktuální tvorba, jeho koncerty, jeho zvuk, kam bude směřovat právě teď, tak doporučuji poslouchat rozhovor v našem Excalibru. Můžete se na něj podívat ve videopodobě, vydali jsme ho právě včera. A jak to tak zatím vypadá podle počtu zhlédnutí, tak vás Dan Zhun skutečně velmi zajímá. Takže připomínám, pokud ještě někdo nestihl zaznamenat aktuální epizodu našeho Excalibru, už teď ji můžete najít na YouTube ve videoformátu.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na Wave.

0: 7 minutek po 13. hodině odpolední zní playlistem Rádia Wave v pátek 4. září domácí hudebnice Beata Kizlinková, která se ukrývá pod pseudonymem Beaka. Bylo jí teprve 13 let, když soutěžila v hitparádě neobjevených Rádia Wave Starter a už tenkrát nám všem vyčarovala velký úsměv na tváři. Nejinak je to s její aktuální tvorbou. Teď jste slyšeli její aktuální novinku Thrifted Book v jejím podání, tedy Beaka, velmi talentovaná hudebnice, co se týče domácích luhů a hájů. Co nás čeká dnes po 13. hodině odpolední, mimo tedy výtečnou muziku, nabídnu třeba také ukázku z aktuální epizody naší studovny, kde už se pomalu, ale jistě vracíme po letních prázdninách a obdobích letních dovolených zpátky tak nějak do reality a tím pádem taky zpátky do školy. Takže o tom je teď aktuální díl naší studovny, který moderuje jako vždy kolegyně Aneta Štokrová. Ukázka zní už za chviličku na vlnách Rádia Wave, do té doby ale třeba slovenský rapový kulomet Gleb, ze kterého rozhodně budete paf, nebo minimálně tak se jmenuje skladba v jeho podání, která zazní v našem playlistu, ale teď už míříme do Belfastu za rapovým triem Kneecap, takže se připravte na pořádnou dávku energie. Tady je jejich track The Recap.
1: A little bit of breaking news to bring you, and that is that counter-terrorism police will investigate the rap trio Kneecap.

0: Big Boy Gleb teď na vlnách Waveu s trackem Puff, no a my v pátečním odpolední míříme za slibovanou ukázkou z nového dílu podcastu Studovna. Prázdniny a období letních dovolených už skutečně končí a jak se tím pádem dostat zpátky do školního nebo pracovního rytmu, tak s tím nám v aktuální Studovně poradí psycholog, psychoterapeut a také lektor osobního rozvoje Michal Petr. Vy celý tento díl už teď můžete najít a poslouchat na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích. Teď slíbená ukázka.
1: Jak se znovu namotivovat po tom období, kdy jsme měli volno?
2: No, to je samozřejmě velká otázka. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si vzpomněl, že taková teorie, self-determination teorie, teorie sebeurčení, a ta vlastně říká, že čím víc jsou ty naše motivace vlastní, jo, když, jako, že jsme vzali za svý, tak tím jsou kvalitnější a tím se nám líp realizují. To znamená, když budeme se snažit jako dělat věci, které si myslíme, že bychom měli dělat, protože nám je někdo říká, tak to nebude mít takovou sílu, jako když to vlastně opravdu chci. Jsou takový základní tři principy. Tenhle, o kterém vlastně mluvím, je autonomie. Že mám tu základní potřebu autonomie ve smyslu, že já mám vliv na svůj život a já vlastně dělám to, co já opravdu chci, ne co bych nutně měl. Jo. A další je právě kompetence, která je taky o tom, že vlastně jsem to já, kdo to určuje, že to může být v nějakém souladu s tím, co ode mě sice druzí očekávají, ale vlastně já si to beru za svý. Jo, takže tyhle ty dva principy autonomie a kompetence dávají dohromady docela dobrý smysl. V té teorii tam ještě třetí prvek, že jsme vztahoví lidé a že je dobrý, když jsme zasazení do nějakých vztahových kontextů a že nám může někdy právě pomoct to, že třeba se vracíme mezi kamarády nebo do pracovních vztahů, jo, že máme prostě nějaké svoje místo v těch vztazích, ať už jsou jakékoliv.
1: Doporučil byste si třeba sednout a sepsat si to, nebo jaké otázky si pokládat v tomhle období?
2: No, já si myslím, že je dobrý se podívat opravdu na to, co chci. To je základní otázka, která s tím lidi přichází do terapie často, že vlastně neví, co chtějí. A respektive někde často to v sobě víme, ale nemáme dost prostoru to zjistit. A pak často lidi říkají, já si chci odpočívat, jo? Což je důležitý rytmus. Jo? Máme tu fázi odpočinku, máme fázi aktivity, ale my se vlastně díváme na to, co já vlastně chci v životě, co já chci v tomhletom období. A je pak záleží samozřejmě, v jaké jsme životní situaci. Jestli řešíme jenom bezprostřední pár měsíců, nebo řešíme jako rozhodnutí, které ovlivní náš další život, ať už profesní nebo osobní.
1: Jak si zorganizovat čas nebo ten školní rozvrh a povinnosti, jak jste teď zmiňoval, abych dokázala najít nějaký balanc mezi tím odpočinkem?
2: No, to jsme zpátky u toho rytmu, jo? Že samozřejmě každý je nějaký, takže je důležitý znát sám sebe a vědět, co vám funguje. Já jsem třeba typ člověka, který se učí rád, nebo když jsem se učil na zkoušky, tak jsem se učil pravidelně, jako každý den kousíček. Když jsem zjistil, že mě nebaví sedět doma a že potřebuji být v přírodě a zároveň se potřebuji učit, no, tak jsem se chodil učit do parku. Jo, ale pak zase byli kamarádi nebo kolegové, kteří chtěli mít v uvozovkách to volno a pak se před zkouškama drtili prostě 14 dní intenzivně. Takže je důležité, aby si každý našel svůj vlastní rytmus, který mu bude vyhovovat. Já jsem propagátor toho pomalého, kvalitního, jak třeba je Cole Newport knížka, která vlastně hezky mluví o tom, jak vlastně se, že když jsme víc v přirozeném toku proudu života, tak vlastně děláme ty věci, které jsou víc v klidu, důležitý. Takže si myslím, že je důležitý si sám sebe zeptat, co je právě pro mě důležitý.
1: A jaká to byla knížka?
2: Tak kniha se jmenuje od Cola Newporta Pomalá produktivita a hlavním principem je, že máme dělat méně věcí, pracovat přirozeným tempem a dbát vlastně na kvalitu, což je právě to, o čem mluvím, že je důležité se sám sebe zeptat, co je pro mě ta kvalita, co je pro mě to klíčové, co vlastně, jak chci, aby probíhal můj život, ať už je právě pracovní nebo studijní.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hudson Freeman, If You Know Me, skladba v jeho podání teď v pátečním odpoledni na Wave, ale před námi další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát mám pro vás jeden tip, který se dotýká právě dnešního dne, pátku 4. září, protože jde o jedno velké zahajovací, jeden velký zahajovací večer, jedno velké zahájení sezóny, konkrétně v pražském skautském institutu v Rybárně, a vy už asi tušíte, o čem se budeme bavit, protože zahájení nové skautské sezóny na tradičním vyplutí, které letos bude skutečně výjimečné, můžete zažít právě dnes už od 14. hodiny odpolední. Letos se slaví 150 let od narození Antonína Benjamina Svojsvíka, tedy zakladatele českého skautingu, no a přímo na jeho narozeniny se pražská kampa a okolí skautského institutu v Rybárně promění v takovou jednu velkou narozeninovou párty. Ten program vyplutí nabízí hned několik různorodých položek, třeba už ve 3 odpoledne můžete zažít Bratrstvo kočičí pracky, což je divadelní představení činoherního studia Ústí nad Labem pro malé i velké návštěvníky. V 16 hodin odpoledne propukne to oficiální zahájení letošního vyplutí a celkově vlastně ta zmíněná narozeninová oslava. V rámci ní můžete o 16:30 odpoledne zažít program, který na ten bych si skutečně brousila zuby. Můžete zažít AZ Kvíc na cestách, tuhle legendární vědomostní soutěž naživo, přímo osobně s moderátorem Alešem Zbořilem. Od 18. hodiny pak hudební program, můžete se těšit na nějaký koncert pod širým nebem a pak třeba mezi 20. a 22. taky na táborový oheň, tedy na tradiční písničky, kytary, opékání, no a vlastně hlavně to setkávání, protože o tom bude celý dnešní den ve skautském institutu v Rybárně. Připomínám, vyplutí 2026, zahájení nové skautské sezóny, startuje se už ve 14 hodin odpoledne.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.

Vytahuje nože, dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír na sobě no fear, enemy jsou mír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože, dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.

rože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: To jsou vždycky fun times, když do studia Rádia Wave dorazí taky kolega Krištof Šimek. Vítej, ahoj.
1: Ahoj, krásně nám dohrála Tamara Davidson. No a teď bohužel budu mluvit já.
0: Budeš mluvit ty? Já jsem si tě sem přizvala proto, abys mi prozradil, o čem bude aktuální epizoda podcastu Boys. Tak o čem bude v neděli?
1: Přátelé, velmi hezké povídání mám za sebou, protože tento týden dorazil Lukáš Vidra, frontman kapely Dukla, taky učitel středoškolský, vášnivý čtenář a vlastně člověk, který se v tom rozhovoru velmi hodně otevřel, až vlastně si myslím, že to je jeden z těch nejvíc nadřeň rozhovorů. Nebylo to ani o tom, že bych nějakým způsobem já ho musel do některých poloh jako dostávat, ale že vlastně sám přišel s tím, že nějakým způsobem žije takovou smutnější, osamělejší etapu svého života. Ono, já si myslím, že pokud jste dobře obeznámení s tvorbou Dukly, tak i třeba na té poslední desce Stejný lepší, tahle ta nějaká melancholie, zároveň trošku nostalgie a nějaký jako přerod do toho dospělého života, tak to tam vlastně trošku jako je cítit, takže mě to paradoxně jako vlastně moc nepřekvapilo, ale velmi si vážím toho, jaké všechny témata dokázal Lukáš otevřít.
0: Lukáš už dva roky, pokud se nepletu, dělá taky porodce v hitparádě neobjevených Rádia Wave Starter, tak třeba přemýšlím nad tím, do jaké míry tahle zkušenost a vlastně prostora Rádia Wave v něm nespustili tuhle tu rovinu vlastně otevřenosti a upřímnosti.
1: No, jako ten úplný recept, když jsme se o tom i po tom rozhovoru bavili vlastně, jak se to stalo, tak nějak jako nedokázal úplně odpovědět, ale přikládám to hlavně k fantastické práci moderátora, že
0: samozřejmě
1: jsem mu vytvořil takový safe space, že se skutečně dokázal svěřovat s těmi i nejniternějšími pocity, protože opravdu mluvit na mikrofon, do rozhlasu, do pořadu, který poslouchá spousta lidí a říkat tam, že vlastně se před časem choval špatně, že si uvědomuje svoje chyby, že se nechoval hezky, že se stydí za nějaký věci, které byly častokrát třeba i v rámci jako alkoholu nebo se odehrávaly tady v tomhletom opojení, že mu chybí vlastně jako vážný vztah, že tohle to je nějaká nenaplněnost v jeho životě, tak jako klobouk dolů v tom, že takhle člověk dokáže s tím jít ven kor, když vlastně třeba v případě Lukáše Vidry, tedy za prvé jako hudebníka, a za druhé taky učitele, který má děti od 15 do 18, 19 let, do vyšší stupeň vlastně střední školy, tak i ti to třeba uslyší, že jo, protože stejně tak jako poslouchají jeho kapelu, tak určitě si třeba i poslechnou pana profesora, který tohle říká, takže jako velmi si toho vážím, že Lukáš dokázal tyhle témata otevřít.
0: Nová epizoda Boys v neděli ve 20 hodin večer u nás ve vysílání Rádia Wave, pak takzvaně všude ve všech streamovacích aplikacích, platformách. Krištofe, pátek, co tě čeká?
1: Čeká mě krásný víkend, přátelé, já jedu na Moravu zítra ráno, konkrétně do takové malé vesničky v Podjesenicku, kde náš známý dělá takovou jako českou obdobu Oktoberfestu, takže všichni mají zadané, že musí přijet v těch jako krojích, takže holky v dirndlech a kluci si schání všechny ty lederhosen, takový ty kožený, tyrolský. Tak umím bohužel i odlovat, ale to byl takový pokus o to. No tak tohle, co se bude dít o tomto víkendu, na to se velice těším, protože rád vypadávám z Prahy.
0: A ty budeš mít tento outfit?
1: Ano, ano.
0: Už ho máš sehnaný.
1: Mám zatím takovou beta verzi a to je, že místo těch kožených kalhot mám jako hnědé plátěné kalhoty a dnešním úkolem po tom, co jsem teď dopřipravil tu epizodu nedělní Boys, jsme kterou taky krásně probrali tady, tak teď se vydám do pražských Luhů a secondhandů a budu hledat, jestli náhodou by někde neměli takovéto pěkné tyrolské kalhoty.
0: Tak se zastav třeba na IP Pavlova, to je takové známé místo. To u nás
1: zkusím,
0: v rámci Prahy.
1: Zkusím. Mám to na seznamu, tak mi drž palce.
0: Držím. Krištof Šimek ve studiu Rádia Wave. Pa.
1: Ahoj.

0: Domácí hudební producent Bad Focus, taky Twisted DV na společném triku Silverado, teď na vlnách Rádia Wave v pátečním odpoledni. Já bych chtěla doplnit jednu podstatnou informaci, na kterou jsem zapomněla, a to sice, když jsem v předchozích hodinkách přála k svátku všem Jindřiškám, tak jsem zapomněla na to, že dnes slaví i také Rozálie, takže takto velká omluva a přání samozřejmě v další hodince takto na dálku i pro všechny Rozálie. Všechno nejlepší, doufám, že nejsem jediný člověk, který vám v rámci toho dnešního dne popřeje. No a aby to nebylo málo, tak samozřejmě následující skladby u nás v playlistu právě pro vás. Bude to Vojtík, anebo třeba kytarovka Alžírs.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Slovenský producent, zpěvák, hudebník Pešta Kralovič alias Fulcrum a ukázka z jeho dlouhohrající loňské debutové desky Your Girl. Tato skladba v jeho podání teď na vlnách Rádia Wave. 7 minutek po 14. hodině odpolední. Ano, přehoupli jsme se přes další vysílací hodinku. Před námi už poslední necelá společně stráveného času teď do 15. hodiny odpolední. Já vám za tu dobu nabídnu třeba ukázku z aktuální epizody našich Houpaček, tedy podcastu o rodičovství a dětech, kde se tentokrát věnujeme začátku školního roku, který je rozhodně mimo jiné spojený s velkými finančními náklady. O tom bude řeč v aktuálních Houpačkách, ze kterých pouštím ukázku už za chviličku, do té doby ale v playlistu třeba švédský rapper Blade, taky St. John se skladbou Just For Me. No a teď už míříme za Zbrusu novým kouskem od hudebnice Olivie Rodrigo, která vlastně jenom na konci června vydala své třetí studiové album a už teď nás obšťastňuje další skladbou do svého repertoáru Serena Joy. Je to skladba, která je pojmenovaná po jedné z hlavních postav mého oblíbeného knižního titulu a zároveň seriálového titulu, tedy dystopického formátu Příběh služebnice, a má tak nějak varovat před kolaborací s patriarchátem. Pojďme si pustit ukázku její aktuální tvorby. Tady Olivia Rodrigo.

0: Začátek školního roku je mimo jiné spojený s velkými finančními náklady. Rodiče platí kroužky, kupují boty s bílou podrážkou nebo třeba nová kružítka. No nebo nic z toho nekupují, protože na to nemají peníze. Jak se chudoba promítá do života školních a předškolních dětí a jaký vliv má na jejich prožívání okolí i sebe sama? Ptali jsme se Jakuba Václavu, ředitele neziskovky Proxima Social. Před námi je krátká ukázka z aktuální epizody našich Houpaček.
1: To, co můžou ty rodiče dělat, a jako rodič nebo jako otec tří dětí, to dělám občas taky, a to je, můžu začít mlžit, odkládat věci, pojmenovávat je jako nedůležité, používat, uvidíme, počkáme, až nám škola pošle seznam, přitom moc dobře víme, co je potřeba do školy koupit. Myslím si, že můžeme děti chlácholit s tím, že jako prosím tě, to není důležitý, jaký máš boty, důležitý, jaký seš, takže můžeme ještě se snažit odklánět jako tu finanční důležitost někam jinam. Můžeme samozřejmě začít šetřit. Na druhou stranu ten výdaj je poměrně vysoký na to, abychom si řekli, tak tento měsíc nebudeme a teď co, jíst, bydlet, protože bavíme-li se o lidech s příjmovou chudobou, tak ty nešetří, ty nemají rezervy. Jo? A mluví se o tom v souvislosti s příjmovou chudobou, že výdaj nad 10 tisíc a v některých studiích se uvádí výdaj 16 800 korun, podle toho, jak se ta studie dělá, tak je pro ty lidi neřešitelný. Neznamená to, že nemají 10 nebo 16 tisíc naspořeno, ale znamená to, že je to třeba všechno, co mají. A v momentě, kdy přijde rozbitý auto, povinný ručení na auto nebo rozbitá pračka, tak se dostávají do existenční krize a musí ji nějak řešit. On je to vlastně balík, který se projevuje například ve svých důsledcích v exekucích, protože pakliže si řekneme, že tady, nevím, jaký jsou přesní čísla teď, ale zhruba 700 tisíc lidí má exekuci, nejenom jednu, no těch exekucí je 4 až 5 milionů, tak víme, že je tady velká část lidí, dospělých lidí, kteří mají exekuci, to znamená, už jsou v nějakých finančních problémech a jakýkoliv nenadálej výdaj, anebo plánovaný, nebo plánovatelný, ale neodkladný výdaj je prostě znova zúzkostňuje. Můžou si tím pádem vzít další půjčku, což je něco, co strategicky je velmi nevýhodné, situačně to může řešit, ale dostává je to do té spirály buď dluhů, a nebo dluhů, který jsou schopni nějakým způsobem umořit, ale rozhodně s nějakou velkou mírou stresu, který se poté přenáší na celou tu rodinu a v podstatě na ty děti.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
3: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Normandy Dlokou teď na vlnách Rádia Wave s takovým běžným lidským požadavkem I want a beer. Skladba v jeho podání teď v pátečním odpoledni na Waveu, ale my už míříme za další kulturní pozvánkou.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a teď mám pro vás pozvání na jednu zajímavou výstavu v Kutné Hoře, kterou můžete navštívit v katedrále Na nebe vzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele. Jde o výstavu, kterou můžete vidět do 21. září a nese název Těkání kostí. Výstava Těkání kostí představuje výběr děl Terezy Bartuňkové a Ondřeje Klavíka v takové site-specific instalaci, která propojuje mě vlastně do nových významových vztahů a otevírá určitý dialog mezi oběma autorskými přístupy. Kombinace samostatně vystavovaných děl a společných kompozic tak dohromady vytváří novou dynamiku samotného prostoru podkroví katedrály. Prostřednictvím klavíkových kreseb uhlem na takovém syrovém plátně a multimediálních objektů Bartuňkové, jejichž ústředním motivem jsou opracovaná zrcadla, tak jste vlastně jakožto diváci vybízeni k takové introspekci a konfrontaci s vlastními stíny. Shodou okolností já sama osobně jsem docela přednedávnem byla v tomto prostoru. Určitě doporučuju, může to být velmi zajímavá podívaná. Kutná Hora, katedrála Na nebe vzetí Panny Marie a také svatého Jana Křtitele a aktuální výstava Těkání kostí.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturista. Quest.
2: Quest.
1: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na Rádiu Wave. Guys like it, keep

pátečním odpolední se pomalu, ale jistě blíží dnešní 15. hodina odpolední, ale ještě předtím, než vás opustím, tak nabídnu v playlistu Rádia Wave hudební lahůdku, o kterou bych vás nemohla okrást ani v rámci své dnešní páteční vysílací směny. Ti znalejší už asi budou tušit, že teď v playlistu Wave budou následovat Fontaines DC. Ano, budu to opakovat do nekonečna. Je to skutečně moje nejoblíbenější kapela a skutečně mám velkou radost, že už za měsíc se dočkáme jejich další dlouhohrající desky, která ponese tentokrát název Dopamine Chamber. Ano, v polovině října přijde nová dlouhohrající deska Fontaines DC. Já se těším moc. Minimálně pro mě aspoň velkým dárkem budiš to, že si poslechnu jejich nové album, když už nebudu mít možnost je v rámci jejich aktuální šňury slyšet vlastně vůbec nikde napříč celou Evropou. No a pokud jste vy měli v plánu je slyšet napříč Evropou, ať už napříč Evropou nebo napříč Českou republikou, protože vystoupí i v Praze, v pražské Fortuna aréně, tak bych neváhala takzvaně už ani vteřinu, protože jsem se před malou chvilkou koukala na to, jaké jsou aktuální stavy prodaných lístků a zbývá tam už jenom skutečně posledních pár kusů. Pokud jste měli v plánu jít na koncert Fontaines DC v České republice v Praze a chtěli jste to nechat až na třeba další výplatu, tak to rozhodně nedoporučuju, protože se tam pravděpodobně nedostanete. No a nalákám vás třeba i novinkovým singlem právě od téhle formace, teď u nás v playlistu, tady track s názvem Marianne.

0: Jak už jsem zmiňovala před chviličkou, páteční třetí odpolední už je téměř na dohled a to v tento čas znamená výměnu stráží v našem proskleném studiu. Drahá Anička Mikulandová už je se mnou. Ahoj.
1: Ahoj, po dlouhé době.
0: Po velmi, velmi dlouhé době. Nebudem zahálet a rovnou se pustíme do našeho, ráda bych řekla, tradičního book clubu, ale nemůžu říct, že je to moc tradiční formát,
1: ale
0: když se potkáváme tak málo.
1: Můžeme říct, si můžeme dodat, že jsme možná měli takovou letní pauzu, kterou jsme aspoň z mojí strany věnovali čtení, takže já určitě několik tipů mám a ráda se o ně podělím a ještě více těším na to, jaký tipy pro mě a pro naše posluchače a posluchače. Máš třeba ty.
0: Jsem s nimi, Ani.
1: Já bych určitě ráda vypíchla knížku, kterou jsem nedávno četla, která se jmenuje Nikdy, nikdy, nikdy. A je to od skandinávské autorky Lynn Strömsberg, jestli to čtu správně. A je to vlastně knížka, kterou jsem už nějakou dobu vídala. Nějakým způsobem nevědomky jsem se jí asi vyhýbala. Říkala jsem si, tu si přečtu později. A potom zčista jasna na mě v knihovně vykoukla a to jsem si řekla, že už je teda to znamení, abych po ní sáhla a přečetla si ji, což jsem udělala a jsem za to moc ráda, protože to je kniha, která vlastně rozebírá téma mateřství a hlavně nemateřství. Vědomé rozhodnutí nemít děti a sledujeme hlavní hrdinku, která už tak vlastně vždycky věděla, že po rodině úplně netouží, že se chce vymanit z nějakého toho tradičního rodinného koloběhu, který kolem sebe vídá a zažívá a s tímhle s tím můžeme říct si mindsetem, nastavením mysli vlastně prochází tím životem, nachází si partnery, kterými jasně artikuluje svoje názory, ale v průběhu času se potkává s pochopením, nepochopením a bohužel někdy i v kombinaci s pochopením, které se později v průběhu života v to nepochopení mění. Co bych ale ráda k téhle knižce řekla, je to, že ačkoliv naše posluchači, posluchačky mají jakýkoliv na tohle téma názor, tak ta knižka je hrozně hezky napsaná, strašně pěkně, nebo moc pěkně obě ty strany v uvozovkách přibližuje, vysvětluje a za mě to bylo něco tak velmi lidského a silného číst, že i když jsem tu knihu měla v rukou asi už před měsícem, tak pořád mi v té hlavě leží, pořád se k ní vracím a musím říct, že mám políčeno i na další knížku od téhle autorky, která shodou okolností vyšla v českém překladu asi před 2 týdny. Mm-hmm. A tentokrát opět nás obdaří hezkým trojslovným názvem, tentokrát Sakra, sakra, sakra. A je to knížka, kterou bych asi velmi stručně popsala tím, že budeme sledovat hlavní hrdinku, která prostě se rozhodne, že se jednoho dne vymaní ze stereotypu jsem hodná holka, která každému vychází vstříc a na každého je opravdu hodná. Bouchnu do stolu a řeknu, už to stačilo. A co se bude dít v životě té hlavní hrdinky, tak to právě popisuje ta knížka.
0: Tak to je knižní tip, který máš za sebou, knižní tip, který máš před sebou. Já to můžu proložit něčím, co jsem četla já. Když se tak koukám na knížky, o kterých jsme se společně ještě nebavili, tak já můžu zmínit třeba to, že jsem se dostala k nejvíc legendárnímu titulu, co se týče žánru sci-fi, ačkoliv jsem vůbec netušila, že se to může stát v mém životě, ale já jsem před 10 lety dostala knihu od své kamarádky, kterou jsem potom v dobré víře půjčila své jiné kamarádce a teď jsem se k ní dostala po 10 letech, zatímco jsem ji ještě nikdy nečetla. Takže jsem s velkou radostí můžu říct, že jsem si přečetla Stopařů v průvodce galaxií. Ano, je to tak. Konečně jsem se dostala k tomuto knižnímu titulu, který vás bere napříč fiktivní galaxií a můžete cestovat napříč různými světy. A ano, je to tak dobré, jak se říká. Takže pokud jste to ještě nikdy nečetli, je to skutečně velmi krátký formát, je to malinkatá knížečka, která má asi 110 stránek, je neuvěřitelně vtipná, je neuvěřitelně úderná a nemusíte mít vůbec rádi sci-fi, abyste si ji přečetli.
1: Já se tady k tomuhle přidám s tím, že já tuhle knížku taky, Martí, mám už nějakou dobu v knihovně, je to několik let a pořád jsem po ní nesáhla, takže určitě to tvoje doporučení nepadne, jak se říká, daleko od stromu, ale jenom tady 1,5 metru od tebe do mého seznamu knížek, který si ráda přečtu. A vlastně mě baví i ty tvoje doporučení v rámci žánru sci-fi, protože to tady moc často nemáme. Já po něm taky moc často nesahám po knížkách z tohoto žánru. Teď v létě se to ale přece jenom stalo, i když to je malinko jiné sci-fi. Aha. Je to takové dystopické, feministické sci-fi.

0: a najednou objevují svět kolem sebe, kde vlastně není nikdo jiný než oni sami. A ta knížka vlastně zobrazuje, jak vnímáme ženská společenství, jak vůbec vnímáme společnost jako takovou, jakým způsobem se utváří a jakým způsobem se chováme v nějakých krajních situacích. Je to kniha, která bývá doporučována vlastně docela často, taky jsem ji vydala hlavně na sociálních sítích docela dost. Není to útlá knížka, ale není to úplně třeba za mě jednoduché čtení, trochu jsem si musela od toho dávat pauzy, ale určitě pokud by někoho tento žánr, řekněme opravdu feministického sci-fi, zaujal, tak rozhodně knížku Já, která nikdy nepoznala, může moc doporučuju.
1: Popsala jsi to neuvěřitelně poutavým způsobem, takže já si to určitě napíšu na svůj seznam, připíšu si, děkuju za to. Já můžu zmínit další knižní titul, ke kterému jsem se dostala, a to v rámci své nemoci, protože jsem bohužel měla 3 týdny zánět ledvin, a to vás teda dostane do postele do zajista. Na začátku teda rozhodně číst nemůžete, protože je to ta poslední věc, která by vás napadla dělat, ale potom už se dostanete třeba i k nějakému knižnímu titulu. A já jsem se dostala ke knize, kterou jsem já osobně dala jakožto dárek svojí mámě, ale sama jsem ji nečetla. A je to kniha Houbařka od Viktorie Hanišové. Nevím, jestli ty jsi ji četla.
0: Nečetla, ještě ne.
1: Nečetla, ještě ne, a rozhodně si myslím, že by si ji přečíst mohla. Je to tady starší titul, co se týče českého literárního prostoru z roku 2018. No a jak už název napovídá, skutečně nás to bere sebou do lesa na sběr hub. A pokud patříte mezi fanoušky, faninky houbaření, tak tenhle titul doporučuju zejména. Není to samozřejmě jenom nějaký atlas hub, kde se dozvídáme o tom, jaké houby a hřiby rostou, v jakém ročním období a na jakých místech. Je to jenom nějaký rámec příběhu, který si neseme sebou v rámci té knížky. Ale ten titul otevírá těžká témata toxických vztahů v rodině, o tom, jak si třeba navzájem nemusíme úplně rozumět, a zároveň otevírá skutečně velmi těžká to témata, která se odhalí v rámci té knihy až posléze, později, a netřeba je prozrazovat, aby člověk vlastně nestratil do určité míry možná i nějaké překvapení, které ho čeká v rámci té knížky. Takže není to vůbec jednoduchá kniha, ale přečetla jsem ji asi za 2 dny.
0: Krásný. Já bych možná tím navázala na nějaké novinky, protože jak jsi zmiňovala Viktorii Hanišovou, tak ona akorát taky přednedávnem vydala novou knížku, která se jmenuje Hoří ti táta. Teďko ještě v knihu svých je stále mezi těmi opravdu žhavými novinkami, takže si myslím, že pokud někoho zaujme, tak určitě ji snadno najde. Já jsem ji ještě nečetla, má to být taky takový, řekněme, rodinný román o pomstě, možná i lehce historický, to už si nejsem jistá, ale taky ho docela často vídám. Každopádně z těch novinek teďkon toho je opravdu hodně, já se tomu moc ráda budu věnovat i v našem vysílání, které mě teda čeká už za pár minut. Právě máme ty 3 hodiny odpolední, což už taky značí ten můj začátek, tak to je něco, co vám můžu slíbit, protože třeba dneska přichází do prodeje knížka s názvem Nedávno, což je český překlad fenoménu Yesteryear od Caro Claire Burke, která se věnuje tématu tradwives, tedy influencere, které žijí nebo chtějí žít takovým tradičním životem bez moderních technologií. A ona v té svojí novince, která teda v češtině dnes vychází pod názvem Nedávno, jednu takovou influencerku sleduje, ale ona se dostává opravdu do minulosti, x let zpátky, a opravdu se ocitá ve světě, kde vlastně nemá vůbec možnost s těmi novými technologiemi pracovat, a nějakým způsobem v tomhle satirickém románu autorka nastavuje zrcadlo těmto influencerkám, trošku si z nich dělá legraci a vlastně odhaluje celý tento, nechci říct úplně kult, ale celou skupinu velmi aktivně působící na sociálních sítích autorek, které se právě tomuto tradičnímu životnímu stylu věnují.
1: Tak tolik poslední tip Aničky Mikulandové. Já jenom v rychlosti doporučím knižní titul Zahradník a smrt od autora Gospodinova, což je bulharský autor a za mě osobně ta nejpoutavější a nejzajímavější knížka, kterou jsem v letošním roce četla. Teď už předávám žezlo Aničce Mikulandové, skutečně musím opustit naše vysílací studio. Máme spoustu knih, o kterých by byla řeč ještě na hodně dlouho, ale
0: necháme si to na příště.
1: Necháme si to na příště. Tak si to užij dnes za mikrofonem. A já se s váma loučím. Mějte hezký pátek a mějte hezký víkend se mnou až zase v příštím týdnu.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.

0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: I want to be your girlfriend. It wasn't really in my plans. When you're around, I got arrhythmia. So in the end, I play pretend.

Je 15 hodin a 8 minut, posloucháte odpolední vysílání na rádiu Wave, kde teď už oficiálně začíná dnešní další on air, u kterého vás vítá Anna Mikolandová. Zdravím vás po docela krátké době, slyšeli jsme se už včera odpoledne a tak mám velkou radost, že si to dnes zase zopakujeme. Před námi teď tradičně 3 hodiny společného vysílání, ty budou patřit ukázkám z tvorby redakce rádia Wave, věnovat se budeme i různým kulturním typům a samozřejmě i hudby, bez té by to na Wave určitě nešlo. Tu začneme i teď, start našeho odpoledního vysílání patřil Hemlock Springs a Student Archives a teď před námi z playlistu rádia Wave Beer Cloud, Laura Mish a The Haunted Youth. Hezký poslech a samozřejmě i pěkné odpoledne z vln rádia Wave vám přeje Anna Mikolandová.

0: Posloucháte odpolední On Air na rádiu Wave a před námi je teď ukázka z nové audioknihy Rádia Wave. Od pondělí u nás můžete poslouchat novinku s názvem Když nám bylo míň. Napsal ji norský spisovatel s chorvatskými kořeny Oliver Lovrensky a zavede vás v ní do temných zákoutí současného osla. Vypráví příběh skupiny 16-letých kluků, kteří spoléhají jen sami na sebe, zatímco se propadají do světa závislostí a násilí. I proto se o této knize mluví jako o Trainspottingu generace Z a taky tahle kniha stihla získat už několik ocenění a dlouhou dobu se držela v popředí nejrůznějších čtenářských žebříčků. My jsme ji pro vás teď připravili jako audioknihu, poslouchat ji na rádiu Wave můžete až do 25. října. A já mám tady pro vás rovnou krátkou ukázku v podání herce Krištofa Bartoše.
1: V noci mě vzbudil telefon od Marka, brečel, říkal, umřel, Ivore, umřel. A já nepotřeboval slyšet, kdo, abych věděl. Prostě jsem to jen típnul. Sušená kýta a rasismus všedního dne. Dneska už vím, proč si lidi stěžujou na ty nejdebilnější kraviny. Všechno začalo, když jsme měli hlad, takže all right, jeli jsme splašit nějakou chálku, ale co přesně? Normálně by to bylo v pohodě, protože jsme buď chálovali kebab, šérovali pizzu, ale když má člověk řádný love, možnosti se otevírají, víš co? More money, more problems. Takže basically, ta nevýznamná otázka, co si dáme, se stala tím největším světovým beefem o to, čí země je lepší. Protože nejdřív Arian řekl, že chce indickou, ale Marko na to prej, ne, somálskou, Baris Iomos. A to jsem musel zavrtět hlavou já a říct, hoši, zapomeňte, dneska je to chorvatská. A tak začala slovní válka přímo uprostřed nákupáku Gunerius. Skoro jsme odstartovali nový arabský jaro, když tu brácha Jonas zařval tím nejvíc soft hlasem. A co já? Já chci sušenou kýtu. My na to prej, co? Sušenou kýtu? Dal si ruku na prsa a řekl, sušená kýta to je národní pokrm, nebuďte rasisti. Žebřík. A v devítce, předtím, než jsem se stal regulérním feťákem a pořád jsem měl normální kámoše, jsme vyhaslili Xany. A jestli víš, tak víš. Když lupneš jeden, lupneš další. A pak by si je nejradši nalupal všecky. A nakonec už jsem měl druhý platíčko a vytuch na gauči a ne se vzbudit. Měl jsem se potkat s kámošem, co věděl, že si ujíždím na těchhle srandách a teď neodpovídám. Vylez po žebříku do okna a bušil a já vytuhlej na gauči. Mezitím si volal s Markem a chystal se vytočit. Naštěstí se mu podařilo jedno okno otevřít a vlámat se dovnitř a pak mě vzkřísit. Když jsem přišel k sobě, stál nade mnou se slzama na tvářích a jenom prej. Ivore, já tě mám rád, ale už nemůžu.
2: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Raper JIT, Kiara a Earth Gang, jejich Skate v 15 hodin a 34 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave. Máme pátek 4. září a dnešní počasí nám tak trochu vrací léto zpátky. A tak si myslím, že to je docela dost fajn šance se k těmto slunečním dnům, který jsme si prožili, ještě malinko vrátit. Pro nás na rádiu Wave znamenalo léto hlavně návrat naší oblíbené série Riviera. Projekt Riviera přinesl v létě trojici večerů v zahradách pražského zámku Troja. Kromě hudebního a výtvarného programu jsme pro vás připravili ale také trojici besed. A právě jednu z nich, rovnou tu první, si dnes odpoledne na rádiu Wave připomeneme. Zabývala se prostředím, ze kterého pocházíme, a hlavně tím, jak se zarývá do rukopisu zkušeností, zvuku a palety barev, které důvěrně známe. Publicistka a hudebnice Aneta Jetmar Martinková, rapper Anky a filmařka Katarína Gramatová se v debatě s Terezou Havlínkovou bavili o tom, jestli někdy narazili na hranice své autenticity, kde se cítí doma a proč je náš původ vlastně téma. Záznam této debaty uslyšíte v našem vysílání dnes v 17.30 a poté jej samozřejmě najdete i na našem webu wave.cz. Tak pokud vám třeba právě naše první Riviera utekla, anebo byste se rádi k této naší debatě, která tam proběhla, vrátili, tak máte od dnešního dne jedinečnou možnost. Tolik tedy pozvání na záznam z naší letní Riviéry a my se vracíme do playlistu Rádia Wave. Hezký poslech vám od mikrofonu Waveu přeje Anna Mikolandová.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Tohle je Táňa Lvovská a její skladba Mi ex amor. A u Táni Lvovské teď na chvíli taky zůstaneme, protože právě ona dnes vydává novou hudbu. Nový release oznámila tento týden na svém Instagramu. Už jsme se dozvěděli, že se jedná o single, na kterým se zvukově podílel i David Machovský, který je mimochodem také jedním právě z autorského týmu na skladbě Mi ex amor, kterou jsme teď slyšeli. Ten nový single Táni Lvovské se jmenuje Tohle není love a autorka se v něm posouvá zase o něco dále ve svojí tvorbě. Tenhle single najdete už teď na streamovacích platformách a já se na něj moc těším, až se třeba objeví i v playlistu Rádia Wave. To je tedy jedna hudební novinka, na kterou se tady u nás na Waveu můžeme snad příští týden těšit a my se teď přesuneme k jedné, která tento týden zase naopak do playlistu Rádia Wave už zamířila. Je to novinka, za kterou stojí belgický hudebník Warhouse, který se po dvou letech od úspěšného alba Karaoke Moon vrací s novým singlem, který se jmenuje The Baby. Warhouse jsme dosud znali hlavně pro jeho takový elegantní art pop a na téhle svojí novince nás bere zase úplně někam jinam. Ta skladba začíná takovým temným synťákovým motivem, následuje hutný beat, který podle naší hudební redakce Rádia Wave míří rovnou a to na taneční parket temného klubu. Jestli je tohle předzvěst nový desky, to zatím nevíme, i když si to samozřejmě hodně přejeme, zatím se ale teda spokojíme jenom s tímhle singlem. Tak tady je Warhouse a jeho novinka The Baby.
1: Novinka.

0: Ahoj, tady Bibi, jo, ne?
1: Posloucháte Radio Wave.

0: trojice Bibione, složená z Maggie, Kristýny a Kristýny, jejich single No Friends, Just Customers. Posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave přesně v 15 hodin a 51 minut. A před námi je další společná hodina na Waveu, ve které uslyšíte třeba ukázku z nového dílu Expedice. Expedice je minisérie našeho cestovatelského podcastu Casablanca. V aktuálním třetím díle se moderátor Pavel Sladký vydal na výlet s Danihelindou, herečkou, influencerkou a také hikerkou Anou Jiřinou Danihelovou. Společně zamířili do Lužických hor, kde si povídali o zážitcích z trekování v Arménii, o nočním výstupu na Adamovu horu na Srí Lance a taky o vysněné divadelní roli a samozřejmě spoustě dalších témat. Více si ale dáme v krátké ukázce ve čtvrt na pět. Do té doby ale ještě playlist Radia Wave a z něj třeba za malý okamžik domácí kapela February. Hezký poslech a pěkné odpoledne.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Vlado, Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Jamen!

Jan Klein a Blady, předtím ještě Lily Allen a už máme 16:05, 16:04 odpolední na rádiu Wave tímto oficiálně otevřena a před námi spousta zajímavého obsahu, včetně kulturních tipů, nabitého playlistu a samozřejmě ukázek z tvorby redakce Rádia Wave. Už za malý okamžik třeba ukázka z expedice speciální letní série podcastu Casablanca, ve které se společně s Pavlem Sladkým a herečkou, influencerkou a také hikerkou Anou Jiřinou Daňhelovou vydáme do Lužických hor. To až za malý okamžik, teď ale ještě playlist, tam třeba novinka, která se tento týden v naší hudební rotaci pevně usadila, a to je americká hudebnice a grafička Danielle Johnson, která dělá hudbu, kterou bychom mohli charakterizovat jako kosmický sci-fi synth-pop. Dříve vydávala pod jménem Computer Magic, operuje na vlastním labelu a točí mimo jiné i seriálové soundtracky. Natočila i skladbu, která se jmenuje Bomb Tempi Pop 3 a právě ta nám zamířila do playlistu Rádia Wave nejenom tento týden, ale bude nás čekat i za pár okamžiků. Tady je, přeju vám hezký poslech.

0: Tohle je hudebník Zdeněk Lichnovský, kterého můžete znát také z kapely Parta vynikajících lidí. Tohle je jeho solový projekt Lichnovský a skladba Ideálně na pořád, která nám teď v krásný čas 16 hodin a 16 minut pomalu doznívá v odpoledním on airu na Radio Wave. A před námi je už slíbená položka Ukázka z expedice, minisérie našeho cestovatelského podcastu Casablanca. V aktuálním třetím díle můžete slyšet záznam z výletu nahoru Klíč s Daniel Lindou, herečkou, influencerkou a také hajkerkou Anou Jiřinou Danielovou. V Lužických horách si s Pavlem Sladkým povídala o zážitcích z trekování v Arménii, o nočním výstupu na Adamovu horu na Srí Lance, o vysněné divadelní roli a také o spoustě dalších témat. A došlo i na neobvyklá a překvapivá setkání. Tady je krátká ukázka. Novou expedici už teď najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích.
1: Můj přítel v tu dobu absolutně nechápal, proč by měl jako jít přes noc na nějakou horu a ještě z nějakých duchovních důvodů, a myslím si, že dokonce půlku té cesty poslouchal nějaký rap a bylo to úplně celý špatně. Takže doufám, že ještě jednou to budu moct jako...
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, vy máte takovýhle autíčko sebou.
3: Jo.
1: A proč s tím jedete nahoru Klíč?
3: Abych si to užil po těch kamenech.
1: S autíčkem pojízdným, no. Jo.
3: Protože tady je ty šutry a těžká trať, tak...
2: Dole na rovince by to bylo nuda, tak chodíte s autíčkem nahoru na kopce, jo?
3: Proč vyjdete nahoru?
1: Ježíš, to je super, můžu si to zkusit? Ježíš Maria, tak to vidím úplně poprvé v životě, já jsem s tím fascinovaná.
2: My tady zrovna točíme pořád podcast pro rozhlas po cestě, tak se nám hodí, že jsme vás potkali, že to je zpestření teda.
3: Jo.
1: Tak dojeďte až nahoru.
3: No dojedu, já už tam byl.
1: Teď už jste tam byl párkrát, aha, no tak vy no, víte, teda trasu znáte.
3: Já šel tam tou kamzičí, já říkám tu neznačenou nahoru a dolů a teďka jdu tadyhle tou druhou.
2: No tak krása.
1: Děkuji.
2: Hezký den. To teda taky nevím, jestli jsem někdy potkal někoho s autíčkem, kdo jde nahoru na kopec.
1: Jako takhle, ale zajímavý je, že člověk už je vlastně spoustou věcma tak otrkaný, že jako by v té Praze potkáváte ty lidi prostě s těma ouškama a jako a vlastně úplně už všechno, že vás to jako nepřekvapí úplně nějak speciálně, ale pak mi to došlo, že co tady jako by pán dělá. Co tady pán dělá s autíčkem pojízdným, prostě malým?
2: Vzal autíčko na procházku.
1: Jo, no, vzal autíčko na procházku, proč ne?
2: Někdo jde se psem,
1: někdo
2: jde s autíčkem žlutým terénákem s nahonem na všechny čtyři evidentně, protože tu kamenitou pasáž nahoře asi nemusí být zase tak jako jednoduchý zvládnout.
1: No.
2: S moutem, no?
1: Tak.
2: No. No ale ty jsi zrovna vyprávila o Adam's Peak a že teda jsi šla nahoru ovšem s parťákem, který vůbec nerozuměl tomu, no, proč něco takového dělat.
1: No to nějak nebylo úplně vykomunikováno, jako dobře, já jsem hrozně chtěla sama tam právě jako nahoru jít, ale on zase jako odmítal zůstat sám jako přes noc na hotelu, tak prostě šel se mnou, nakonec mu musela prostě na tu horu jít za ruku a vytáhnout ho jako až tam. A stejně nakonec 200 metrů před vrcholem jako řekl, že už to nedá, že už to nezvládne. No, tak jsem si tam vyšla sama, hodila jsem se tam nějakou modlitbičku a pak jsem se vrátila. Ale jednou bych to ještě možná chtěla jako zažít znova nebo nějakou jinou posvátnou horu, kterou bych si mohla takhle užít víc. No.
2: Naše posluchačky, naši posluchači v tuhle chvíli tipujou, že... S tím tehdejším partnerem už nejsi?
1: Ne, už nejsem, naštěstí už ne. Byl jako metaforický obraz prostě přesně toho, jak by to fungovalo dál, takže už dobrý, životy se rozešly.
4: Expedice. Letní speciál cestovatelského a outdoorového podcastu Casablanca na rádiu Wave. Expedice. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

0: pokračuje v playlistu, ale předtím si dáme ještě jeden kulturní tip. Před námi je tip, se kterým si užijete ještě trochu toho léta, dokud nám stále zbývá. K létům za mě určitě patří letní kina a pokud jste si ještě žádný film pod širým nebem letos neužili, můžete dnes zamířit třeba do kasárna Karlín v Praze. Právě tam totiž dnes večer promítají ikonický snímek Breakfast Club, v češtině Snídaňový klub, režiséra a scenáristy Johna Hughese. Rozhodně jedno z ikonických děl nejen 80. let, kdy tento film vznikl, ale rovnou můžeme říci i celé generace. Takže pokud nevíte, co s načatým odpolednem, můžete už pomalu zamířit právě do kasárna Karlín, dát si něco dobrého a užít si fajn odpoledne ještě s tím sluníčkem a následně filmový večer. Promítání v kasárna Karlín začíná v 8 hodin večer, ale určitě se podívejte třeba na programy svých kin, která máte poblíž, po případě nějakých letních scén. Spousta z nich je ještě stále v provozu a myslím si, že u spousty z nich si ještě nějaký ten letní program můžete užít. Tolik takové menší doporučení, abyste nezapomínali, že i když máme už září, tak léto se s námi ještě tak rychle neloučí. Neloučí se ani playlist Radia Wave, ve kterém právě teď pokračujeme. Před náma třeba taková hezká česká várka. Čeká nás něco, Buchty Nouze a na závěr si dáme ještě kapelu Good Times Only.
1: V i vysílání České televize.
2: Měli jste bůh fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než holku.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Jo.
2: To je Matyáš.
4: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.

Domácí kapela Good Times Only, společně s nimi MAD 213 Terapie, potom smích 16:39 v odpoledním on airu na Radio Wave. Tahle skladba nám právě teď zazněla z našeho playlistu. Kapela Good Times Only vydala na jaře svoje třetí studiové album s názvem Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal. Křest desky si ale schovali až na podzim a tu svoji novinku pokřtí tedy až 21. listopadu, a to v pražské Meet Factory. Lístky už jsou v prodeji, tak pokud u toho chcete být taky, zapište si do svých diářů datum 21. listopadu, místo Meet Factory a název samozřejmě křest nové desky kapely Good Times Only. Já jsem si to už takhle samozřejmě všechno hezky zapsala, moc se těším, lístek mám, a tak pokud by vás taky tahle pozvánka zaujala, určitě vyražte a třeba se v pražské Meet Factory na křestu nový desky Good Times Only potkáme.

Sabrina Carpenter, Man Child v odpoledním on airu na rádiu Wave. Máme 16 hodin a 50 minut a v playlistu budeme pokračovat i nadále. Před 5 hodinou odpolední nás čeká třeba ještě Bully anebo Daša. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

písničku. Je 17 hodin a 5 minut, posloucháte odpolední on air a od mikrofonu vás stále na rádiu Wave zdraví Anna Mikolandová. Před námi už pomalu závěr našeho odpoledne, už krátce před 17:30 nás totiž tady vystřídá záznam z první Riviéry. Dnes jsem vám tuto část našeho programu už připomínala, zvala jsem vás na ní, ale tak si to dáme ještě jednou. Radio Wave dnes odpoledne odvysílá záznam debaty, která proběhla na akci

kde se cítí doma a proč je náš původ vlastně téma. Záznam této riviéří debaty, tentokrát ve zkrácené verzi, přijde na řadu chvíli před 17:30, do té doby ale ještě stále pokračuje odpolední on air s Anou Mikolandovou a taky playlist Rádia Wave. Teď rovnou s jednou hudební novinkou. 55-letá neo-soulová zpěvačka Erika Chbadu vydává po dlouhých 16 letech svoje první řadové album. A to rovnou ve spolupráci s americkým producentem The Alchemist. Deska s názvem Before the World Blows vznikala 18 měsíců a na prostoru 16 společných písní se tu potkávají hosté jako Thundercat, Earl Sweatshirt, Steve Lacy a nebo Kamasi Washington. Hudební redakci Rádia Wave nejvíc zaujala skladba s názvem Breezy, která nás taky právě teď v odpoledním on airu čeká. Tady Erika Chbadu, The Alchemist

Posloucháte Radio Wave, máme 17 hodin a 17 minut. Začátek září přinesl hned několik nových knih do českých knihkupectví. Já jsem si jich hned několik taky vyhlédla, už jsem to tak trošku naznačila během naší předávky s moderátorkou Martinou Foldinovou ve 3 hodiny odpoledne. A ráda vám doporučím, co by si z těchto novinek zasloužilo vaši pozornost. Jedna z nejsledovanějších, tak to je určitě kniha, která se jmenuje Nedávno, což je český překlad knihy Yesteryear od spisovatelky Caro Claire Burke. Tahle knížka byla v posledních měsících na sociálních sítích asi úplně všude a patří podle mě k titulům, o kterých se celosvětově mluvilo nejvíc. Je to satirický román, který se zabývá fenoménem takzvaných tradwives, tedy žen propagujících tradiční role v domácnosti, které se právě často na sociálních sítích prezentují. Jedna taková žena se v téhle knize opravdu v čase dostane do doby, kdy žádné vymoženosti neexistovaly a ona se v tomhle světě musí naučit žít. To je tedy knížka Nedávno od Caro Claire Burke, jedna i první z mých tipů. Druhý tip, já osobně se nejvíce těším na knihu Máslo, která vyšla už minulý týden, takže už nyní je k dostání. Je to kniha od japonské autorky Asako Yuzuki a je to provokativní román, inspirovaný skutečným případem japonské sériové vražedkyně. Ta sváděla a vraždila osamělé muže pomocí jídel. Autorka skrze tenhle ten příběh zkoumá misoginii, společenský tlak na vzhled žen, posedlost jídlem a hlavně hledání vlastní svobody. Knížka Máslo v angličtině Butter má taky spoustu super a zajímavých recenzí. Já jsem na ně narážela hlavně v angličtině, proto uvádím ten anglický název tohoto původně japonského díla a určitě si tuhle knížku s radostí přečtu. A ještě jeden knižní tip trošku do budoucna, konkrétně do příštího týdne, kdy se do českých knihkupectví dostane, konečně by se měla dostat kniha Hnízdění spisovatelky Roisin O'Donnell. Knížka Hnízdění má být takový napínavý a strhující debut této autorky o zákeřnosti emocionálního zneužívání a psychického týrání v intimních vztazích. Opět kniha, o které se ve světě mluvilo hodně a myslím si, anebo aspoň doufám, že se hodně bude o této knize mluvit i u nás. Tolik tedy menší knižní doporučení konkrétně na novinky, které k nám v měsíci září míří a na které já se osobně těším. Samozřejmě jich je spousta, tohle je takový aktuální výběr ze začátku měsíce září a já doufám, že jsem vás tímhle výběrem třeba inspirovala a některou z těch knížek si třeba taky přečtete. Máme 17 hodin a 20 minut, tohle knižní okénko je teď za námi a my se vracíme do playlistu Rádia Wave, kde nás teď čeká třeba francouzská elektronická hudebnice OKLU na featu Underscores a jejich single s názvem Harvest Sky.

0: Tohle je pražská psychedelická pětice Island Men, které můžete znát i z rádia Wave soutěže Checking. Teď v 17 hodin 31 minut nám dozněli v odpoledním on airu na rádiu Wave. Půl šestá je takový milník pro naše odpolední vysílání, protože právě teď přichází konec odpoledního on airu, ale samozřejmě rádio Wave vysílá dále a dnes se můžete těšit na záznam z projektu Riviera, který si pro vás v létě přichystalo rádio Wave. Projekt Riviera v létě přinesl trojici večerů v zahradách pražského zámku Troja. Kromě hudebního a výtvarného programu se tu konaly také tři besedy, z nichž první vám teď přinášíme, a to v mírně zkrácené verzi. Publicistka a hudebnice Aneta Jetmar Martinková, rapper Anky a filmářka Katarína Gramatová se v této první debatě s Terezou Havlínkovou bavili o tom, jestli někdy narazili na hranice své autenticity, kde se cítí doma a proč je náš původ vlastně téma. Neskrácenou verzi debaty najdete na webu Rádia Wave v sekci On Air. Nás teď čeká ta zkrácená verze, a to už za malý okamžik. I proto se s vámi už teď loučím. Díky, že jste ladili Rádio Wave. Mějte se moc hezky a hlavně si užijte nadcházející víkend. Od mikrofonu se loučí a pěkný poslech Rádia Wave vám přeje Anna Mikolandová.
1: Ahoj. Děkujeme, že jste dorazili. Doufám, že jste si užili všechno to, co jste dělali doteďka, ať už to byla odhalování sochy, tančení, nebo jenom schánění nějakého občerstvení. Já vás vítám na letošní první Riviéře za tu debatní sekci. Letos startujeme s debatou na téma uložená místa, což je něco, co většina z nás má v telefonu, v mapách, když někde cestujeme a chceme prostě si zapamatovat, kde jsme byli nebo kam jsme se chtěli podívat. Ale taky to většina pravděpodobně z nás má z doby, kdy někde vyrůstala. A já jsem si říkala, že bychom mohli mluvit napříč nejrůznějšíma žánrama, médiama, s lidma, kteří něco tvoří, píšou, točí, rapujou, a bavit se o tom, jaký jsou ty jejich uložený místa a jak třeba to, odkud pochází, formuje to, co dělají, jak se jim vypisuje prostředí, který je formativní někde kolem třeba puberty nebo jejich prostě obecně background a zázemí do toho, jak se vyjadřujou, co od světa očekávají a jak se třeba mění jejich rukopis jako vzhledem k tomu, odkud pochází a jak se s tím dá vlastně přežít nebo klidně i jenom pracovat, jak se to dá možná i vytěžit. Dneska tady se mnou na pódiu sedí, začneme tam z toho nejvíc slunýho místa, jak vidíte, musíme co sedět, půlka z nás ve slunečních brejlích, vietnamsko-český rapper Anky, vedle něj je publicistka, hudebnice Aneta Jetmar Martinková a tady po mojí pravici nejblíž je filmařka Katarína Gramatová, tak já vás tady všechny vítám. Možná začneme s tebou, Anet. Společně prozradíme, odhalíme, jaký jsou ty naše úplně primární uložený místa. Tak já jsem z Karlových Varů. Tuším, Anky, ty jsi taky ze Sudet v podstatě. Kde jsi narodil?
2: No, já jsem se narodil v Německu, ale...
1: V Německu, tak ještě víc Sudety než já.
2: Ale vyrůstal jsem v Aši. Mm-hmm.
3: Já jsem z Kutné Hory, jakoby Kutná Hora Patriot prostě tady.
4: Já jsem Košice reprezent.
1: Takže Aneto, zpátky k té první otázce.
3: No tak jdeme na to.
1: Ty jsi nedávno na poslechovce Jedno ucho řešila současný turecko-německý rap anebo postpunk a rap z pařížských předměstí, prostě gastarbeitry, lidi, kteří migrujou a vytváří současnou hudbu, ale už třeba od 60. a 70. zpívají o stesku po domově a úmorných pracích v továrnách. A já jsem někde našla, že David Čajčík z Hard Noise Promotion řekl na tohle téma, že je totálně níž, ale taky totálně legit, když ses jako ověřoval, ale jestli je to dobrý nápad. Tak mě zajímá, proč tohle téma vlastně podle tebe je teď legit.
3: To je hezký, že ten Davidův quote, který mi řekl randomly prostě, když jsem to s ním řešila u kebabu, tak že se takhle jako propracoval to až do oficiálního vysílání, to bude nadšený. Ale proč je teď legit? No, protože je na vzestupu krajní pravice, hodně se řeší jakoby migrace a prostě takový jakoby pindá se prostě do toho, že jak kdyby někdo je tady novej a někdo jakoby je ten host a prostě vždycky, když se začne řešit, vždycky, když jako krajní pravice začne nabírat na síle, tak začne víc jak kdyby vyčnívat to, jakoby, nebo nějaká debata toho, že někdo je jak kdyby novej a někdo jak kdyby host a že vlastně možná si jako bere od někoho, kdo je tady díl a tak. A vlastně se vždycky, když se člověk ponoří hloubš do tohohle toho tématu, začne se dívat na to, na ty lidi, na který se koukáme jako na hosty, a tak zjistí, že vlastně nejsou moc hosti a že jak kdyby většinou se jako na hosty a na někoho nově příchozího koukáme na lidi, kteří třeba mají jinou barvu pleti prostě především a podle mě dobrý si to jako připomínat, že nějaká jako cizota a odlišnost, která se vždycky v takových těch tvrdých časech začne víc a víc akcentovat, jakoby není zas až tak jako výrazná a že vlastně jsme si všichni, máme mnohem víc společného než odlišného a proto je to podle mě legit.
1: A kdyby se ještě třeba měla malinko jako povzbudit k nějakému konkrétnímu poslechu, tak ty jsi to určitě pečlivě celý nastudovávala. Co tě nejvíc třeba bavilo z těch jako klidně i okrajovějších věcí, prostě, které jsou mainstreamový, třeba scéně malinko vzdálený a jsou to vlastně všechno lidi, kteří cestují, přichází odinuť, mění prostě svoje kontexty.
3: Hele, já mám strašně ráda teď vlastně v rámci toho třeba, co jsem si rešeršovala na ty turecko-německý věci, fakt strašně doporučuju německou reperku Ebo, která je vlastně, její předci pocházejí z Turecka a vlastně ona jako kontextualizuje, nebo jako má skvělý tracky, i když neumíte německy, prostě dá se prostě vzít Genius, CTRL-V do translatoru, tak to dělám. Já neumím německy, jo, jakoby takhle prostě moje rešerše, jak kdyby takhle fungujou. A jo, a ona fakt jakoby hodně rapuje o tom, že právě jako proč na nás se jakoby díváte, že my jsme tady jak by nějak navíc nebo nový. Vlastně já už jsem tady třetí generace a častokrát, když se podíváme na historii nějakého bílého člověka, jakoby tak, jako taky prostě přišel od někud. Ty jsi mi říkala, že mám tady být jakoby za ty chytrý keci, tak jak kdyby bych tady ocitovala Stuarta Halla, který vlastně tohleto jakoby ve své tvorbě velmi jakoby tematizoval. Je to teoretik, zakladatel kulturálních studií a on vlastně mluvil o tom, že bychom se měli mnohem víc dívat než na roots, kořeny, tak na roots, jako cesty, routes, se to píše, jakoby na to, že vlastně všichni nějakým způsobem, jako se posouváme prostě po zemích, po regionech, po kontinentech a že jako ta debata o těch roots není vlastně tolik jako produktivní a smysluplná jako ta, jako dívat se na ty cesty, protože když se podíváme na ty cesty, tak vidíme, že každý od někud přišel a každý je někde trochu host a někde trochu doma a tak.
1: Jedna taková cesta mě právě zavedla, nebo film Cesta nahoře nebe v dolině a právě ke Kateřině Grematové. Kateřinu můžete znát jako filmařku, která má na svém kontě klipy pro jména jako Izomandias, Nobody Listen, Viktor Sheen, Sofian Mejmec, takže tady vidíte, že už opravdu i v té české populární hudbě, a k tomu se taky dostaneme, není každý Adam Novák. A Nahoře nebe v dolině já je tvůj debutový celovečerní film. Ty se za něj dostala ocenění společně taky s kameramanem Tomášem Kotasem, takže kdo jste ten film neviděli, tak moc doporučuji, je docela přístupný na platformách pořád v současnosti. A tenhle ten film nás bere do světa 15-letého Enrika, který zůstává se svojí babičkou v takové neurčité, zapomenuté slovenské vesnici. A tam objevuje souvislosti životního stylu, ale vlastně i charakteru svojí mámy, se kterou má nejdřív takový vlastně vztah, že jí má jako strašně jako takovou zidealizovanou, ale postupně přichází na to, kdo ona je vlastně doopravdy jako člověk a ten jejich vztah se docela rozkládá. Mě by zajímalo, kam si nás vlastně v tomhle filmu vzala. Co to je za místo, protože si myslím, že jako mimo portréty těch postav a mimo jejich vlastně vazby, tam hrozně silnou roli hraje, ať už vizuálně, anebo i tím castingem, ale vlastně jako tím tématem to, že ta situace v tom daném místě je nějak jako hodně specifická a dost formativní pro všechny, kdo tam žijou.
4: Dobrý večer. Ja som sa vás snažila tým filmom asi zobrať na také miesto na Slovensku, kde tak stojí čas a ľudia žijú v takej ľahkosti bytia. A na mňa to tam pôsobilo ako tým, že ja som veľmi skoro akoby v mojich 19 už odišla z domu, tak som moc to Slovensko nemala také preskúmané, že vlastne hneď som prišla sem do Česka a potom už som cestovala akoby hore dole a tomu Slovensku som sa nejak nevenovala. A potom keď som objavila tú dedinu, tak ja som sa tam cítila úplne ako na dovolenke. Že mne sa tam úplne ma tam oslovovali proste také úplne prírodzené vlastne veci, ale ja som ich videla tak hneď tak ako vizuálne príťažlivo, že som si to hneď po mojej prvej návšteve začala fotiť a hneď po prvej návšteve som si už podávala vlastne výzvu na fond a už som sa bavila o tom, že chcem natočiť film a vlastne táto oblasť sa nazýva, že Hladová dolina a vzniklo to vlastne kvôli tomu, že kedysi sa budovali proste veľa fabrík za socializmu, kde ľudia chodili pracovať, ale potom po privatizácii sa vlastne veľa tých firiem skrachovalo, ale ľudia vlastne si stále povedali, že im tá príroda a to všetko proste stojí za to a oni tam proste zostanú žiť, aj keď tá ich životná úroveň sa vlastne zníži. Ale že im to stále niečo dáva a chcú proste zostať doma. A mne sa to hrozne páčilo. A to sa vlastne dedí na tie generácie ďalej.
1: Zároveň ale teda si kastovala lidi přímo z té vesnice, mimo teda ty jako herce a herečky, který to mají jako profesi.
4: No, to sme pri tej autenticite potom. No áno, kastovala som teda reálnych ľudí, pretože je to ich svet, oni to poznajú najlepšie a tí herci to vlastne iba spoznávajú, aké to je a je im to tlmočené a snažia sa na to naladiť, ale pre mňa bolo tým, že je to môj prvý film, tak pre mňa bolo oveľa prirodzenejšie sa vlastne baviť vlastne s uvodzovkách obyčajnými ľuďmi z dediny a vysvetľovať im, čo od nich chcem dostať do filmu, ako im vlastne hercovi opisovať niečo, čo vlastne ani ja až tak nemám uchopené a má to teraz nejako zahrať, takže preto som sa rozhodla to akože tak kombinovať.
1: Ty říkáš, že jsi tam přišla vlastně jako na dovolený po nějaký době. Já ten pocit vlastně taky trochu znám. Měla si pocit, že jsi fakt jako cizí člověk v tom prostředí, nebo se to pak vlastně po chvilce nějak všechno jako dá dohromady a ty si vzpomeneš, že vlastně tam odtud tak nějak pocházíš. A jak na tebe vlastně ty lidi koukali, jestli si prostě byla holka, co přijela z Prahy, i když mluvíš slovensky, anebo to vlastně nebylo téma?
4: Tak každý poznáme ten pocit, keď prídeme na vesnici a otvoríme nejakú hospodu a teraz všetky tie hlavy sa otočia, lebo vedia, že proste nejste z tej vesnice. Tak toto sa mi samozrejme tam dialo na každom rohu, ale ja som taký zvedavý človek, takže ja som hneď vlastne išla do tej, ja som vlastne hneď vybalila všetky karty, ktoré som mala a rovno som im povedala, že som tu nová a ja tu proste chcem točiť film, takže vlastne hneď sme sa začali tak úprimne baviť a no a takto proste, asi jediné, čo som, akože čím som sa vedela k tým ľuďom dostať bližšie, bolo to, že som tam trávila čas.
1: Kolik toho času nakonec zbylo vlastne? Ešte nakonec mne úplne zajíma.
4: Koľko zbylo?
1: No kolik tam vlastne strávila jako svýho života s tým filmem?
4: Strašne veľa. Ja som tam zostarla, celú moju mladosť som tam nechala. Ja som ten film začala robiť, keď som mala 24 a skončila som, keď som mala tak 28, no. Takže 4 roky mi to tak celé akoby trvalo, už aj hovorím so skončením toho strihu a tak.
1: No a Anky, my jsme se teda dozvěděli, že ses narodil v Německu, vyrůstal v Sudetech, ale teď jsi pražský rapper, žiješ tady. Ankyho debutový album Saigon Stories už je vlastně vydaný před 6 lety, už je to nějakou dobu a ve své tvorbě vlastně zmiňuješ motivy periferií, změn nějakých životních poměrů a vlastní identity a potkávání se vlastně s tou potřebou vyjádřit se skrz tu svoji identitu. Jak moc to ty místa, jako právě třeba Saigon, rezonujou tvojí tvorbou. Nemyslím jenom jako explicitně, ale jako jak moc to je pro tebe nějaký zdroj?
2: Tak konkrétně ten Vietnam tak je pro mě nějaký inspirace jako hlavní odrazový můstek. Vlastně můj vztah k Vietnamu jako člověka, který se tam vracel až vlastně v dospívání a takhle jsem vlastně napsal tu první desku, kdy jsem se v roce 2019 odstěhoval natrvalo do Vietnamu a chtěl jsem si na tu zemi udělat nějaký vlastní názor. Neuměl jsem moc dobře vietnamsky a tím, že jsem ze severu a odstěhoval jsem se do Saigonu, tak jsem tam žil vlastně úplně sám. Takže jsem si jako vytvářel nějaký svůj osobní názor na to, jak ta společnost tam funguje a pak jsem to zpracovával v těch písničkách nebo v prvních textech, který jsem potom zhudebňoval.
1: A jak dlouho jsi tam žil?
2: Necelý rok. On pak přišel covid, tak jsem se vrátil.
1: Jak moc to bylo jiný místo, než to, který jsi znal třeba z vyprávění prostě rodiny a podobně, když jsi ho zažíval vlastně tady v tom mladém věku na vlastní kůži?
2: dost, protože jsem do té doby znal jenom sever, který je teda dost odlišný vůči tomu jihu i v rámci jako kultury nebo jazyku. Takže já jsem těmi ženům vlastně vůbec nerozuměl, mají jiný stravovací návyky, je to trošku jiná nátura, takže, ale vždycky jsem věděl, že ten jih je jako mnohem víc liberálnější. Ten sever byl pro mě jako moc jako drsný, konzervativní a Saigon pro mě byl prostě takový malý Berlín. Takže to bylo víc pro mě, protože já do severu, jako vždycky, když přijdu za svýma příbuznými, tak vlastně hrozně trpím. Musel jsem striktně dodržovat třeba nějaký dress code nebo účes. Takže jako mimo otci vadilo, že jsem holohlavej. A vlastně, když jsem přijel do Saigonu, tak tam měli všichni prostě barevné vlasy, kérky a všem to bylo jedno a poslouchali jako západní hudbu, znali jako americké věci, evropské věci, takže pro mě to bylo jako ten Vietnam, který chci znát, protože na tom severu jsem nic takového neměl.
1: A připadal jsi tam v nějakém ohledu jako doma a jak tě vlastně ta společnost přijala, protože to asi není úplně jako nezvyklý motiv, že se někdo vrací do Vietnamu vlastně za svýma kořenama, nebo si byl vlastně ojedinělý případ?
2: Tak doma jsem se tam moc necítil, ale v tom Saigonu jsem zapadl mnohem líp než na severu. Takže jsem se tam vlastně cítil asi dost podobně jako třeba v Praze, ale je to daný tím, jakoby, kterýma lidma jsem se obklopil, že já jsem se začal vlastně kamarádit rovnou s lidma, co pracují v kultuře nebo dělají hudbu. Takže mi to jako otvíralo dveře do nějaký komunity, kterou jsem na tom severu třeba vůbec neměl. No.
1: V jednom tracku zmiňuješ EU lifestyle, nemusím se postarat. Jak vlastně rezonuje ta změna těch životních podmínek tím, že žiješ v Praze, věnuješ se hudbě, máš vlastní rodinu. Jak velký vlastně skok to pro tebe je, protože na to vlastně dost odkazuješ, tak to je něco, co si vlastně velká část z nás neumí vůbec představit.
2: Tak zrovna v téhle konkrétní písničce tak reflektuju vlastně rozdíly mezi mnou a mojí mámou, která vlastně říká, že se mám dobře, jenom že vlastně se nemusím o nikoho starat, protože moje máma musela do nějaké určité doby živit vlastně mě a posílat jako velkou část peněz do Vietnamu. Což tím, že já mám rodiče tady nebo mámu, tak mě vlastně odpadá tahle starost a starám se jenom o sebe. Takže je to vlastně ten skok té generace mojí mámy a mě. A o tom je vlastně ta písnička, no, že mám vlastně mnohem lepší podmínky pro život, než má ona.
1: My jsme tady už nakousli tu autenticitu, která se tak nějak vlastně neoddiskutovatelně pojí s tím, že kdo má právo na to něco reprezentovat, kdo je autentický v tom, co dělá, protože na to má nějaký mandát a kdy se to ztrácí a kdy se taky třeba autenticita vlastně mění, protože v dnešní globalizované době je už dost těžký vlastně jako vyhodnotit, co je ta pravá autenticita a je to velký téma. No, proč si na to myslíš, že to je něco, po čem vlastně pořád tak hrozně jako prahnem, když by to už mohlo být trochu jedno, protože se to blbě jako vymezuje?
3: No, proč toužíme po autenticitě? Já si myslím, že jak kdyby jako nějaká jako touha po autenticitě vždycky vyvírá z nějaké jako nespokojenosti se současnou situací, že jak kdyby máš pocit, že všechno okolo tebe jako je fake a nějak jako na nic a že je to trochu jako lživý a že jak kdyby se nějaká jako pravda skrývá někde jinde. A teď si myslím, že jako v té současnosti je to strašně cítit, že fakt jako panuje jako nespokojenost se jako současným stavem věcí na jako různých na různých stranách nějakého názorového spektra, protože vlastně když se podíváš i nevím jako na feministky nebo se podíváš na tady na nějaký motoristy, tak nebo na nějaký nevím třeba týpky, který na nějaký influencer z manosféry, tak všichni vlastně přicházejí jakoby s tím, já tady rozkryju ten bullshit, co se jako děje v té společnosti a já vám tady přinesu jakoby tu pravdivější, jako vyjevím tu pravdivější realitu. A podle mě vlastně jako na to hrozně jako hraje strašně moc různých jako hnutí, který teď toužejí prostě po změně nebo nějakým způsobem bojují za nějakou změnu, ať už vlastně za různý typy té změny, ať už to je, ta změna je to, že prostě ženský půjdou zpátky do kuchyně a prostě lidi tmavý pleti budou jako otročit, nebo ta změna jako je to, že prostě půjdeme k nějaký jako spravedlivější, rovnostářtější společnosti, ale jak kdyby ta touha po té autenticitě nebo takový to, jako já vám nabízím vlastně nějakou jako jinou možnost, nějakou alternativu, protože to, co žijem teď, je prostě fake a je to neudržitelný, tak podle mě tam hraje jakoby velkou roli. Myslím si, že sociální sítě prostě nebo nemyslím si to jenom já, i to někdo nikdy napsal, ale že jako sociální sítě vlastně stojí strašně na tom, že jak kdyby tam nabízíš nějakou alternativu vůči nějakému tradičnímu světu, jo? Že vlastně influenceři říkají, jakoby nevěřte těm jako tradičním médiím, oni prostě říkají nějaký blbosti a my tady přicházíme, vlastně my jsme autentičtější a teď vám ukážeme, jak to jako doopravdy je. Teď jsem narazila na Instagramový účet, co se jmenuje Červená pilulka, který prostě basically stojí fakt jenom na tom, jakoby, že migranti špatně, prostě ženský do kuchyně, blablabla. A je to taky jakoby koncipovaný takhle jako my vám řekneme, co vám v těch médiích neřekli. A takže jak kdyby nějaká tato jakoby pravdivost, si myslím, že ta touha po pravdivosti vynese té nespokojenosti. No.
1: Kateřino, my jsme to už právě nakousli společně s tebou. Jak ses k tomu stavila ty, že vlastně ukazuješ ze svojí pozice obraz nějakého světa, který není tvůj, ale přizýváš do něj vlastně lidi z toho místa, potom taky lidi, kteří jsou herci a herečky. Jak jsi tady s tím vlastně naložila, že ten obraz jako reprezentuje nějaký místo, ale skrz tvůj pohled?
4: Je tu autentickost, vnímám jako z takého jiného uhla. Mně zase ta autentickost nevylučuje to, že to nemůže být fake. Lebo podle mě aj fejkoví ľudia vedia byť autentický.
3: No mega, ne, to jsem tím vůbec se nesnažila říct, že by, jako, že by nikdo nemohl být autentický a přitom být fake, to podle mě mega jede.
4: Takže vlastně, podle mě, já jsem se snažila tam spoznať ľudí, ktorí majú naozaj tak svoj... Mě to slovo autenticky začíná vadit, lebo mám pocit, že se s ním tak narába, tak hociak a všade. Ale teraz v tom nejlepším slova zmysle, aké to slovo může, čo může to slovo znamenať, jsem se snažila najít takých lidí, kteří tu svoju autentickosť mají prostě vytvorenou nějak v hlave, svoje vlastné pravidla, v kterých ich to ich svět, v kterém prostě idú. A v tomto ich světě prostě fungují takéto pravidla, takto se rozpráva a takto se riešia problémy. A tých ľudí, ktorých som považovala ja z tej hladovej doliny za najviac autentických, tak som sa snažila obsadiť do toho filmu a kombinovať ich nejak s hercami, ktorí boli nejak, mali schopnosť vnímať a hrať tak, aby dokázali sa na ten svet aspoň trošku napojiť. Pretože to sú naozaj úplne dva rozdielne svety, ak sa dajú tí neherci a herci. A naozaj si myslím, že tí herci musia byť veľmi taký proste pri zemi. A fakt si vedieť, uvedomiť, že títo ľudia, ktorí tu teraz hrajú, tak oni naozaj to nehrajú a proste je to ich život a dokážu sa tou svojou schopnosťou a profesionalitou vžiť do obyčajnosti ľudská. Neviem, či som sa nezamotala v tom, ale snažím sa to nejak...
1: Všichni pořád jako hrajeme, což je nejkrásnější cesta z toho všeho ven.
4: Ještě k tomu.
1: Spíš mě zajímá, jestli třeba někdo potom, když ten film byl uvedený v kinech, tak jestli si vlastně i dostala zpětnou vazbu, že jo, ale takhle prostě jako život na vesnici nevypadá. Jakože jestli někdo třeba rozporoval to, že tvůj scénář vlastně jako vychází z nějakých jako realistických jako očekávání nebo prostě životů.
4: Toto som nepostrehla, tento komentár, to moc nie, ale skôr, akože skôr som registrovala ten rozdiel medzi hercami a nehercami, z niekomu to sadlo, niekomu to nesadlo, ale to, že by ten svet im pripadal, to nie. To som sa práve že stretávala práve s opačnou reakciou, že práve veľa ľudí im to pripomenalo ich mladosť, alebo že videli tam seba, alebo niekoho proste zo svojho okolia, takže to nie.
1: Takhle coming of age, prostě indie film je na tohle jako výborný žánr, že jo? Jako někoho přivést do nějakého prostředí, který se sestává z barev, zvuků, prostě pocitů a myslím si, že i proto ten film hodně rezonoval, protože právě já jsem měla taky hrozně pocit, jakože přináší nějaký jako hodně vtahující portál do světa, který není u mě doma a kde se řeší jako autenticita, ale říká se tomu, jako, že seš real, tak to je právě rap. Jak ty nakládáš, Anky, s tím, že někdo je anebo není real? Měl jsi někdy pocit, že bys měl být víc nebo míň real a že si můžeš třeba něco o sobě vymýšlet, anebo že bys naopak neměl, že to potřebuješ třeba malinko jako... klidně se i vlastně jako nějak obhajovat možná.
2: Tak pro mě je důležitý v hudbě pracovat, nebo pro mě real nebo být autentický znamená jako nebát se jít jako proti tomu proudu, pracovat tematicky hudebně s jako trošku jiným přístupem. Já jsem si zvolil jakoby svůj cestu a nenechám, jako moc si nechávám říkat nějaký jako feedback, jak bych to měl jako dělat správně, protože ve výsledku je to vlastně nějaká moje tvorba, která vychází jako čistě z mých životních zkušeností, které jsem si prožil jenom já sám. A když jsem byl třeba součástí nějakého rapového labelu, tak jsem byl hodně vedený k tomu, abych si udržoval nějakou tvář a používal nějaký konkrétní témata, který třeba můžou být zajímavější pro širší publikum. A já jsem vlastně udělal přesný opak. Já jsem začal dělat víc jako smutnější písničky, ale mám pocit, že to byla nějaká poloha, kterou jako umím dobře, a nebo jako cítím se v tom jako přirozený, být jako smutný, nebo teď už ne, ale jako je to nějaký pro mě jako silná emoce, kterou já chci pracovat a reflektovat v té hudbě. A to je asi to, co jako dělá tu moji hudbu autentickou, protože třeba bych začal dělat až moc třeba jako veselý písničky, nebo byl přehnaně pozitivní, nebo namachrovaný, tak si myslím, že mě to ty lidi nebudou jako věřit, protože to vlastně nejsem já.
1: Teď mě hrozně zajímá, jaký to byly ty největší jako témata, který ten label chtěl, aby jsi produkoval.
2: Třeba rvačky. No, tak třeba to.
1: A ty jsi prostě nechtěl rapovat o tom, že se s někým mlátíš, když to není pravda?
2: No, pravda to není, ale je to tak, že to není tak, že bych se to měl pocit, že se cítím drsně.
3: A chtěl jakoby, aby se střešil i s někým porvat, aby se o tom pak mohl psát?
2: No, já jsem sdílel, nevím, třeba v roce 2020 videozáznam z kamery mojí večerky, která prostě líknula, kdy mě napadá nějaká osoba větší a já se jako bráním a použiju nějakou zbraň a on potom jako hrozně uteče. A to bylo třeba téma, že bych měl jako reflektovat tenhle typ zkušeností z té večerky, když máš prostě večerku na sídlišti, kde jako často jsou nějaký různý konflikty a člověk se jako brání, jo. Já nejsem jako útočník nebo tak. A všichni měli pocit, že jsem jako hrozný drsňák vlastně, že takhle jako reaguju a umím reagovat, ale vlastně na základě těchto zkušeností jako jsem dlouho bral třeba jako léky a mám nějaký jako problémy emocionální, když čelím nějakému takovému problému,

0: Printu a vidíme se pod pódium.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Shotgun se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se znovu potkáme u jezera v Hrádku nad Nisou, kde společně oslavíme závěr jedné festivalové éry. Čekají nás 3 dny hudby, tance a skvělé atmosféry pod širým nebem. Zahrají Shed, Absami, Synchro nebo Filip Otrbach. Mediálním partnerem festivalu Shotgun je Radio Wave.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Quest.
1: Quest.
3: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
4: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
5: Toto je speciální série podcastu Quest, jenž dostala prozaické jméno SideQuest. Zaměříme se v ní na 5 významných českých her a na jejich příběh. Díl 5. Beat Saber.

0: Beat Saber je hudební rytmická hra pro virtuální realitu a vyvinulo ji studio Beat Games. Premisa hry je jednoduchá. V každé ruce máte jeden světelný meč a v rytmu hudby rozsekáváte přilétající kostky. Kostky jsou dvoubarevné. Červené se sekají levým mečem, modré pravým a šipka na každé kostce určuje směr říznutí. Objevují se v mřížce 4x3, tedy ve 12 možných pozicích. Hra nabízí několik obtížností od nejlehčí po tu nejtěžší Expert Plus. Za hrou stojí trojice zakladatelů, programátoři a spolužáci ze střední Jan Ilavský a Vladimír Hrinčár a hudebník Jaroslav Beck. Studio se původně jmenovalo Hyperbolic Magnetism a předtím stálo za mobilní hrou Chameleon Run. Při vývoji Beat Saberu se přejmenovalo na Beat Games se sídlem v Praze. Původní soundtrack složil Jaroslav Beck, jeho skladby jako 100 Bills nebo Beat Saber patří k ikonickým kouskům hry. Později přibyla řada placených hudebních balíčků od světových jmen. Hra vyšla nejdřív v předběžném přístupu v roce 2018 a v plné verzi v roce 2019. Běží na rozšířeném herním engineu Unity a podporuje většinu VR headsetů. Beat Saber se stal nejúspěšnější VR hrou na světě a jako první VR titul překonal 1 000 000 prodaných kusů. Na konci roku 2019 studio koupil Facebook, respektive Meta, přes svou divizi Oculus Studios. Šlo o jeden z největších úspěchů českého a slovenského herního průmyslu. Kolem hry vyrostla obrovská komunita, která tvoří vlastní mapy na libovolné skladby a přibyl i multiplayer. Zakladatelská trojice mezitím studio postupně opustila. Hra ale žije dál. Quest. Na rádiu Wave. Šárko, ahoj.
1: Ahoj, Jardo.
0: Lukáši, čau.
2: No, nazdar.
0: Jardo, zdareček. Páreček.
1: Bore, boreček, jo.
2: Čusbus.
0: Vítajte.
2: U slovenské edice.
0: Vítejte u pátého a finálního dílu našeho projektu SideQuest, ve kterým se zabýváme 5 zajímavými českými hrami, které mají velmi zajímavý příběh.
2: Ale tenhle má vlastně slovenskou stopu.
0: Právě. Spoiler. Takže alert. Vítajte.
1: Ze 2/3. Vítejte.
0: Vítejte. Budeme se, vy už jste to poznali konec konců z názvu této epizody, že se budeme věnovat hře Beat Saber. Je to titul, který je určen pro virtuální realitu.
1: Jen a pouze,
0: přesně tak. A je to titul, který má hodně silnou hudební složku, bez ní by v podstatě nefungoval. A je to titul, který, možná k tomu dojdem, je takovým jako důvodem, proč vlastnit virtuální realitu. Pro mnohé to může být jediný důvod, proč vlastnit virtuální realitu. Ale k tomu všemu se dneska dostaneme. Šárko, otázka na tebe ještě předtím, než se začneme bavit o Beat Saberu. Kdy poprvé jsi měla na hlavě helmu pro virtuální realitu?
1: To je skvělá otázka. Podle mě třeba v roce 2017, 16.
0: A byl to pozitivní nebo negativní zážitek?
1: Spíše negativní. Já

0: Patřím k těm lidem, kterým se z virtuální reality dlouhou dobu dělalo špatně. Ale ne teda z Beat Saberu.
1: Lukáši, stejná otázka míří i na tebe. Kdy ty jsi měl poprvé na hlavě helmu?
2: Já mám trochu podezření, že to bylo někdy v plus minus, no, byla to stejná doba. Myslím, že to muselo být někdy v rozmezí 2015 až 17, protože jsem vyzkoušel si, ne, to lžu sám sobě, nebo respektive moje paměť úplně nefunguje, ale takhle, v období plus minus stejné, jenom já jsem si vzpomněl na to, že jsem ve virtuální realitě sám intenzivně hrál Elite Dangerous a to byla vlastně jediná hra, u které jsem ve VR-ku strávil nějak víc času, ale poprvé, když jsem měl nějakou takovouhle přilbu na hlavě, tak to bylo na nějakém asi Gamescomu nebo něčem takovém, kde jsem na ní hrál nějakého Šturmovika tehdy. A to může být ještě pár let předtím zpátky. A byl jsem z toho právě unešen a do dneška jsem si tak jako podržel ten názor, že virtuální realita mi dává smysl v kokpitech. Což, pojďme si přiznat, Beat Saber se úplně v kokpitu neodehrává.
1: To úplně ne. Na druhou stranu nemusíš se zároveň tam jako úplně hýbat jako ve smyslu pochodovat po místnosti. Ale je to hra, u které se člověk zapotí.
0: A přesto stojí na místě většinou.
1: Ano, přesně, přesně tak, protože...
0: A proto se mi z toho nedělá špatně.
1: Možná, ano, to bude.
0: No skoro určitě, ano.
1: Skoro určitě. Moje první zkušenost s virtuální realitou byla velmi špatná, protože já jsem skutečně jako získal takovou tu motion sickness ve chvíli, kdy tuším, že první hrou, kterou jsem na to hrál, tak byla nějaká z prvních hříček na PlayStation VR. A tam to jako i skrz to nižší rozlišení, než třeba byly jako ty klasické headsety, které známe z PCček, tak tam to skutečně jako zapůsobilo na můj žaludek efektem, který jako bych nedoporučoval.
0: No tak kinetoza, to není nic nového. No.
1: Je to tak. Ale u Beat Saberu se skutečně můžeme bavit o tom, že to minimálně ta myšlenka, co kdybych si to pořídil domů po prvním hraní, napadla opravdu leckoho po prvním zahrání Beat Saber, protože ten jako princip je skutečně taky jednoduchý, že si to dovede představit každý hnedka po prvním zahrání, co to vlastně, co hraje, co to je, s čím má to dočinění. Dovede se představit, že když tam jako do toho frkne další písničku, tak jako dostane další jako porci zábavy. A zároveň pro spoustu lidí je dost důležitá i ta party vlastně možnost, že jako si to zapne doma, člověk to vidí na obrazovce a zároveň to má i v tom headsetu, může poslouchat tu hudbu, může jako být součástí vlastně toho zážitku, který u virtuální reality je dost solitérní. Když člověk hraje virtuální realitu, tak vlastně jako se tam zavře sám a s nikým to moc nezdílí.
2: A tak to je pro někoho ideální party, ne? Že sice máš tam ty lidi další, ale nevidíš a neslyšíš.
0: Protože máš na hlavě sluchátka a nepotřebuješ je slyšet. No, tak někdo možná preferuje tento typ silent disco.
2: Ale tak hraje se to jako party, ne? Předpokládám. Nechci předbíhat, ale...
0: Ano, byla jsem na několika podobných party, kdy jsme se těmto lidem smáli, protože oni nás neviděli a neslyšeli a my jsme komentovali jejich taneční pohyby a pak občas někdo tvrdil, jejda, já už jsem to 3 roky nehrál, já už asi nebudu moc dobrý a pak dával ten rank S na těch Expert Plus, nebo co to tam je a my jsme jenom říkali, aha, no, tak my víme, kdo trénuje každý večer, každé ráno. Každý den.
2: A nevsadili jste si na ně naštěstí, nebo nechtěl po vás, ať si na ně vsadíte, že to vlastně nehrál 3 roky ne, a pak vás takhle připravil peníze. Tak to je fajn.
1: Svalová paměť. Pojďme k těm vývojářům, kteří jsou za to zodpovědní, protože to je takový hezký československý příběh, protože ještě předtím, než tady byly nějaký Beat Games a nějaký Beat Saber a tak dále, tak tady bylo jiné studio, Šárko, které mělo na svědomí takovou maličkou, roztomilou
0: hru. Maličkou hru s chameleonem.
2: Velice úspěšnou.
0: Velice úspěšnou mobilní hru. Ano, Chameleon Run.
1: Vezmi nás do zákulisí. Kdo to vlastně jsou, vlastně ty tvůrci?
0: Já už nevím, v jakém to bylo roce, ale každopádně potkali se 2 Slováci, kteří si ale řekli, že budou raději žít v Praze, což
2: se taky
0: občas stává. No a sformovali studio Hyperbolic Magnetism. No, a co se stalo potom, Jarno?
1: No, zašli tvořit hry, zašli vlastně tvořit jako hříčky a jedna z těch hříček, doslova hříček, tak byl Chameleon Run, který vlastně byla taková jako taková ta doba těch kanabaltů a dinoranů a podobných věcí, kdy vlastně postavička běží a vy jenom skáčete přes překážky.
0: Taky to byla taková ta doba, kdy Apple občas vybíral zajímavé hry a dávali na takovou tu hlavní stránku a oni se tam ocitli a potom byli strašně nejstahovanější.
2: A zbytek je historie, jak se říká. Já jenom doplním, že vlastně Jak mě se teda vždycky pletly ty jejich přezdívky, když oba jsou velmi, velmi specifičtí. A schválně, jestli to dám správně, nebo to pak bude určitě součást kvízu, takže teďka Jardovi konečně vypálíme rybník. Ale je to Jan Split Ilavský a Vladimír Loki Hrnčár.
0: Ano, přesně tak.
2: A oni se znali, jestli si to pamatuju správně, jako už od školních vlastně let, a byli to velmi dobří kamarádi, kteří spolu smažili věci, teda jako možná i vajíčka, ale chci říct, že spolu hráli hry jako Quake a spoustu dalších a měli spoustu nápadů a účastnili se spousty různých game jamů, což jak bychom rychle někomu vysvětlili, co je to game jam?
0: Většinou se sejdou nějací lidé na jednom místě a pak spolu vyvíjejí hru ideálně do 48 hodin. Většinou to mívá i nějaké téma.
1: A nějaká omezení.
0: Hra měla omezení?
1: No, jakože třeba nemůžeš použít tohle.
0: Dětní omezení? No. Třeba nesmíš použít
1: že to třeba lepek? Že to třeba nesmí být 3D, je takové omezení.
0: Aha, tak to neznám.
2: Tak já myslím, že ať už by omezení tihle dva Loki se Splitem měli jakékoliv, tak by, se toho,
0: žádná omezení.
2: Tak by se z toho nějak vykrutili, protože jejich nápady byly vždycky zajímavé a to, že se z jednoho, to znamená z toho Chameleon Runu, stalo vlastně posléze velký mobilní hit, tak myslím, že lidi, kteří je znali, což neříkám, jsem byl já, jsem je zaznamenal taky až kolem času Chameleon Runu, ale že to nikoho vlastně zase tak nepřekvapilo, ale to, co přišlo potom, překvapilo všechny, včetně jich.
0: Pak potkali třetího člověka a to už teda nebyl Slovák.
2: díky němu můžeme ho mít tady dneska, tu hru teda.
0: Ano, byl to Jarda Beck, který tady, aby dostal československé hře, tak se k ním přidal a postaral se tady o tu složku, která je v Beat Saberu poměrně dost důležitá, a to je hudba.
1: Je to tak? Hudba v Beat Saberu je podle mě asi nejdůležitější složkou, byť jako samozřejmě ta vizuální, to, že to, jak se na to dívá, že to je vlastně takové abstraktní prostředí, ve kterém lítají kostky, tak to je hezký.
2: Jako ale šlo by to podle mě hrát bez zvuku, nebo respektive jde to hrát bez zvuku,
0: jde to hrát bez zvuku,
2: ale byla by to zábava.
0: No, rytmické hry bez zvuku většinou moc nefungují.
1: A stvořili dohromady právě Beat Saber. Byl to projekt od začátku koncipovaný na virtuální realitu. Ono to trošičku, když se podíváte na ten Chameleon Run, tak neříkám, že to jako vypadá stejně, ale nějaké inspirační zdroje tam jako jsou v tom.
0: Jsou tam bloky.
1: Jsou tam bločky. A tady teda
2: a důraz na ten rytmus bych zdůraznil. Mm-hmm.
1: Ano.
2: I když to nebyla rytmická hra.
1: Tady vlastně v rámci toho, co tam děláte, tak to už jsme říkali, stojíte na místě, máte na hlavě helmu pro virtuální realitu. V té helmě se vám zobrazuje nějaká abstraktní plocha, ve které se nějaké geometrické tvary střídají a vy sekáte podle toho rytmu té písničky, sekáte buď doleva, nahoru, dolů, doprava a podle toho, třeba když tam jsou nějaké modifikátory speciální, tak jako podle toho vlastně se ještě přizpůsobujete té situaci.
0: Já si hlavně pamatuju, že v počátcích se říkalo, že je to jako Fruit Ninja, ale s hudbou, ale nejsem si jistá, kolik lidí v roce 2026 ještě si pamatuje na Fruit Ninja.
2: Ale a to slovo počátky je velmi klíčové a důležité, protože je to hra, která původně z nějakého toho prototypu tak se dostala do Early Accessu na Steamu a už tam udělala velkou parádu.
1: Je to tak? V podstatě pro spoustu lidí to byla ta hra, kvůli které zapínali pravidelně své headsety pro virtuální realitu.
0: No pokud ji vůbec měli.
1: Přesně tak, pokud ji vůbec měli a případně si ji pořizovali kvůli tomu, že si to chtěli zahrát i doma, protože to třeba jako byl takový jako velký boom minimálně v Praze a i v dalších městech České republiky byl boom toho, že jste si mohli vlastně přijít někam vyzkoušet virtuální realitu a jako jednou z těch ukázkových aplikací to vlastně byl jako Beat Saber. A na spoustu lidí to udělalo velký dojem, spoustě lidí to učarovalo natolik, že vlastně vyplázli ne úplně malou částku za ty helmy a měli je doma. A pak zjistili, že třeba jako je na tom nebaví hrát nic moc dalšího, ale že si jako vlastně dost vystačí s tím Beat Saberem. Byla to taková podobná situace, jako třeba jsme mohli vidět i u Nintendo Wii, že vlastně lidi si koupili Víčko domů, měli k tomu Wii Sports, a pak zjistili, že jim to stačí, že jako nic dalšího moc nepotřebují.
2: Pak už vlastně neví, co by si na tom Wii zahráli.
1: Beat Saber byl titulem hnedka od začátku, který měl takovou jako graduální, takový graduální nájezd jakoby toho té popularity. On se to objevila ta hra i v talk show Jimmyho Fallona.
2: No to už ale explodovalo.
1: A v roce 2019 tak vlastně přišla takové velké laso. Přišlo takové velké laso.
0: Jako Ted Lasso?
2: Bohužel ne.
1: Ten ne. Přišel úplně jiný laso, který si je zaháčkoval a bylo to laso ze společnosti Meta.
2: Já bych řekl, že si je zalasoval, Jardu.
1: Můžeš to použít.
2: Možná zalasil.
1: Můžeš to použít, tohle slovo, já ti vůbec jako nebudu to vidět.
2: Se háčkuje se blbě s lasem.
1: Dobře. Každopádně přišla ta společnost Meta.
0: Jsi nějaká lasička.
1: Která udělala takhle jako, tady jsou peníze, my chceme to studio. A tak jak se stalo? Jak se řeklo, tak se stalo.
2: Což bylo ne překvapení, ale těch peněz bylo asi fakt hodně, protože dřív se právě, teď už trojice tvůrců vyjadřovala, že vlastně neví, že byl zájem investorů, ale že si říkají, proč my vlastně nepotřebujeme investory, my si to tady budeme šlichat dál sami, ty peníze budou potom, nebo to, co z toho bude, bude všechno do naší kapsy, ale pak teda laso bylo velké laso.
1: Meta zároveň s tím propojila i to, že vlastně vyvíjela vlastní VR headset, že jako to by měla být ta killer aplikace pro ten jejich VR headset. Ne, že by ta hra nebyla dostupná na jiných, ne, že by to nebylo možné hrát s jinými, ale byla to jako, pokud chcete ten nejlepší zážitek, tak si musíte koupit ten náš.
0: No dneska už ano, protože třeba podpora pro headsety od PlayStationu skončila.
1: Je to tak? Zároveň v rámci vydávání balíčků hudebních, tak vlastně kontinuálně se jako přidávali jako známí interpreti a s touhletou akvizicí vlastně tam jako začaly přibývat podle mě jako skutečně jako ty velký jména, na který se jako hodně to tlačilo vlastně v rámci toho, že tam byl nějaký balíček s Lady Gaga, byl tam balíček z Green Day, byl tam balíček jako ještě mnoha mnoha dalších
0: Linkin
1: interpretů.
0: Park.
1: A už to byly takové ty jako i mixtapy, že vlastně jako to nebylo jako, že toto je jenom od jednoho interpreta, ale tady si kupte jako vlastně jako nějaký balíček jako x věcí dohromady.
0: No, to tam bylo od začátku. Tam vlastně byla docela specifická, protože na PCčku byla ta moderská scéna, kde lidi sami vlastně tvořili v takovém relativně jednoduchém editoru ty vlastní skladby, což teda zvlášť po té akvizici se mi tě už úplně nelíbilo, že by někdo mohl dodávat hudbu do hry zadarmo a vlastně jsou tam určitý problémy s těma licencema, takže chtěli to mít tak trošku pod palcem sami.
1: V rámci toho, co vlastně Beat Saber je, tak ono to je hra, u který se dá hodně zhubnout, protože jako pro spoustu lidí to může být i workout hra, protože jako skutečně jako na ty vyšší obtížnosti už jako se opravdu zapotíte a skutečně jako si musíte dávat bacha na to, když to chcete hrát pořádně, tak prostě musíte jako se hýbat a musíte se hýbat jako dost silně v rámci té hry. Bylo to někdy pro vás jako i takováhle motivace třeba zahrát si Beat Saber jako v tom, že protože ono to vycházelo nebo nevycházelo to, ale jako objevilo se to a měl to ten nájezd v rámci covidu, že vlastně jste museli třeba být doma a museli jste jako hledat různé varianty, jak to tělo jako zaměstnat, tak bylo to třeba i pro vás jako něco takového?
0: Ne.
2: Já jsem si teď jenom vybavil, že co jsem dělal během první vlny covidu, bylo, že jsem seděl doma, pil jsem pivo a hrál jsem u toho Lens of Lore a další daní krokovací, takže pojďme si přiznat, že tam jsem úplně nezhubnul. Já nevím, jestli asi, hele, ono by na to, no.
0: Já jsem chtěla říct, že ano, znám nějaké zhublé kamarády, kteří si pořídili Beat Saber přesně za tímto účelem, ale já doteď nejsem ani majitelka virtuální reality, ani zhubnutá Beat Saberem, takže ne.
1: Já jsem majitel virtuální reality.
0: Asi zhublý Beat Saberem.
1: No, stačí se na mě podívat, zjistíte, že ne.
2: Ano, milé posluchačstvo, teď se na chvíli podívejte na Jardu.
1: Ale je pravda, že virtuální realitu jsem si kupoval kvůli dvěma hrám. Kupoval jsem si to kvůli Beat Saberu a kvůli Half-Life Alyx.
0: A zhubnul si víc u Alyx.
2: No strachy.
1: Upřímně ani u jednoho. Vlastně jako ve chvíli opadne nějaká taková to nadšení do té virtuální reality, což jako každému může opadnout jindy, tak prostě mě to opadlo relativně brzy. A vlastně jsem si uvědomil, že jako nechci hrát takhle moc, nechci hrát takhle pravidelně. A baví mě to jako ve chvíli, kdy přijdou nějaký lidi a zahrajeme si jako společně, ale jako ve chvíli, kdy já bych měl jako si zvolit mezi buď budu sedět tady na křesle, nebo na gauči, nebo na židli, u počítače, u konzole, versus dám si na hlavu helmu, zavřu se do toho světa a vlastně jako prožívám nějaký jako okamžik ve chvíli, kdy jako mám před sebou tuhle tu volbu. Vždycky ta volba šla prostě do toho pohodlna, řekněme, do toho pohodlnějšího, jako do té pohodlnější varianty, a to znamená zahrát si nějakou klasickou hru. Byť ten zážitek v tom VR-ku byl jako úžasný, ale upřímně ta volba prostě vždycky padala na to druhý.
0: Mě tam asi pořád házejí klacky pod nohy i v tom pořízení VR headsetu, jako takový to určitý nepohodlí, že pořád máš něco na hlavě, až to bude ta jedna lehounká vrstva, co bude tak maximálně na úrovni sluchátek, tak možná do toho půjdu, ale takhle jsou přece jenom způsoby workoutu, které preferuji a jsou pro mě pohodlnější.
2: Ono se takhle docela, si myslím, dělí to právě publikum a obecně ten trh, který se podařil Beat Games docela vyluxovat, tak to prostě nebyl nutně hráčský trh, nebo ten klasický, který prostě skupuje po milionech nebo 10 milionech jiné tituly. Mm. Tohle prostě byl trh lidí, co chtějí do obýváku nějakou zábavnou hračku a dobře, nemám tady připravenou studii ani žádný finanční výkaz, ale je to, takže je to dojmologie, ale myslím si, že dost to, jak vypadá ten virtuální nebo VR trh dneska, tak odpovídá přesně tomu, že tam mohla zafungovat takováhle jedna hračka a zafungovala a nic moc dalšího se tomu úspěchu Beat Saberu nepřiblížilo. Takže fakt si myslím, že to zaujalo trochu jiné publikum. My jsme z toho byli nadšení, už nejenom proto, že prostě fandíme úspěchu zrovna takhle sympatické dvojice, později trojice, ale já taky vlastně vůbec nevím, proč bych si, tak rozhodně bych si nepořizoval jakoukoliv VR workout hru, kdybych chtěl hubnout, to od toho mám prostě ty nevirtuální aktivity. A zároveň, a tohle, asi to, musel bych to přiznat, nebo chci tady být k vám i k posluchačstvu upřímný, že mně to nikdy pořádně nešlo, ten Beat Saber. Já sice mám rád rytmické hry, přísám na věci, jako jsou Res nebo Diet, ale já jsem s tím nikdy nějak jsme si tam neklikli s tím. A mám rád si to nemeče ještě navíc, takže jako to by měla být vlastně moje vysněná hra. Ale i když jsem to zkoušel někde, většinou právě doma jsem nikdy VR headset neměl a asi mít ani nebudu, přesně z těch důvodů, co říkala Šárka, dokud to prostě nebude tak pohodlné a jednoduché jako lehunká sluchátka, tak to prostě ke mně domů asi si nepořídím. Tak prostě i když jsem to zkoušel kdekoliv jinde, tak vlastně já jsem nějak si nerozuměl s tím systémem, jakým se na mě valí ty bloky, tak abych a v kombinaci s tím rytmem, protože já neříkám, že jsem dobrý tanečník, to ne, ale hýbu se do rytmu rád. Ale tady mi to nějak, skoro mi to připomíná, když jsem se zkoušel učit argentinské tango, ale to je jiný příběh, který tady nebudu otevírat.
1: Šárko, co znamenalo pro tebe něco rytmické hry ještě před Beat Saberem, Guitar Hero, Rock Band a tak dále, nebo to tě úplně minulo?
0: Znamenalo dokonce vyloženě taneční hry. Já jsem odchovaná DDRkem, Dance Dance Revolution.
1: No, tak to mě zajímá samozřejmě tento příběh.
0: No, tu mi taky domů nekoupili, protože je to ta taneční podložka, na který se skáče po šipkách a my jsme bydleli v několikátém patře a sousedí pod námi byli takový nerudní, když jsem dupala. Takže to pro mě byla taková ta příležitostná záležitost, co vždycky byla na konech a na nejrůznějších herních výstavách a já jsem si tam mohla 6 hodin v kuse hrát DDRko a nikdy jsem to neměla doma. Takže vlastně Beat Saber pro mě byl v tomhle hodně podobný, že je to taková ta sváteční záležitost, co buď hraju někde na výstavě, když to tam přivezou, anebo to hraju u kamarádů, kteří teda podlehli a virtuální realitu si domů pořídili.
1: A tak to zůstalo dodnes teda tím pádem. Pokud nemáš doma virtuální realitu, tak nemáš teda přístup jako okamžitý k tomu Beat
0: Saberu.
1: Nemám,
0: no. Já přemýšlím, že hraju historicky nějaký rytmický hry, který nepotřebuju žádný tohleto special příslušenství. V poslední době jsem hrála třeba takovej ten Final Fantasy spin-off, který obzvlášť na 3DSku je moc příjemný, protože tam přesně těma tahama, tím perem dokážeš dělat různý tóny a je to tak jako příjemně úsporný v tom, že na to nepotřebuješ velký pokoj a to je dupání, neruší sousedy.
1: Jak se zdívala na ten úspěch vlastně Beat Games jako takových v průběhu těch let? Že vlastně ono se relativně brzo začaly jako vyrojovat různé jako spekulace, to nebyla ani spekulace, to byly spíš jako nějaký jako jedna paní povídala, že vlastně tím, že je koupila ta Meta, takže jsou jako zaháčkovaný v tom, že jako nemůžou moc dělat nic jiného, že musí se soustředit na ten Beat Saber.
0: No, jako tím, že se s Lokim a Splitem známe už vlastně docela dlouho, tak já jsem jim ten úspěch samozřejmě hrozně přála. A zároveň jsem tušila, že z té firmy dřív nebo později odejdou, protože jako svůj velký balík peněz už potom zbalili a že tím, že to začalo být takový korporátnější, tak těm jejich garážovým začátkům to úplně nesedělo, no, takže mi bylo jasný, že oni mají do konce života vystaráno a už se budou moct dělat jenom věci, co je baví, což ostatně i dělají.
1: což se stalo, že vlastně to, co jsi říkala, že jsi předpovídala, že se to stane ten odchod, tak to už se stalo.
0: Ano.
1: Vlastně odešel jak Split, tak Loki, tak vlastně nejdřív odešel ten Jarda Beck vlastně v rámci téhleté trojice.
0: Vlastně ještě před tím odkupem, no.
1: Ano.
2: A ten, zatímco ten odešel teda podnikat trochu někam jinam, tak vlastně jak Loki, tak Split se vrátili k tomu garážovému, co jsi zmiňovala. Vývoj teďka mají, jak se jmenuje ta jejich věc chystaná?
0: No,
2: už je to
0: ta
2: taky,
0: logická...
2: Je to, ono to zní, já si pamatuju, že to zní podobně jako ten název toho nového filmu Stevena Spielberga. Je
0: ano,
2: to nějaký Inverse Day nebo něco takového, tak
0: ne,
2: si to najdeme,
0: ne,
2: dobře.
0: Najdeme si to,
2: já
0: ano.
1: Zatím, co vy budete hledat, tak já jenom zmíním, že vlastně to, že tím, jak já mám Beat Saber doma a můžu ho hrát vlastně kdykoliv, tak pro mě je to zároveň takové dost smutné memento vlastně virtuální reality jako takové, protože od doby toho hraní Beat Saberu uplynulo už docela dost let. A teď se asi dozvíme název té hry?
0: Je to Inversion Day.
1: Inversion Day, výborně. Tak to je ten jenom pro kontext, je to ten titul, který právě teď vyvíjí Split a Loki, to znamená původní tvůrci Beat Saberu, už nyní mimo Beat Games. Pro mě je to vlastně dost smutný jako označení toho, kam se to odvětví, dá se říct, jako nakonec odvinulo, protože z takového toho, to je budoucnost hraní, a z takového toho, hej, na to můžou být zážitky, který si vůbec teď nedovedeš představit, tak se z toho stalo jako takový jako dost drahý lapač prachu. Minimálně u mě doma, a nebudu zastírat, mám hodně kamarádů, kteří doma vlastní virtuální realitu a taky jim na to hodně se dá prach. Teda.
2: Tak ať mi to půjčí, já si na tom konečně zahraju nějaké ty simulátory. Ne, pro mě opravdu jako, já jsem nehrál jsem Half-Life Alyx a zároveň jsem tak nějak i z toho, co jsem viděl, četl o tom, tak jsem pochopil, že to je zážitek, který mě asi bavil. Ale nic mě nepřimělo, ani tahle jako ceněná věc mě nepřiměla vůbec jako uvažovat o tom, že bych si to pořídil domů. A já bych skutečně, kdybych měl ten prostor doma a peníze a čas vlastně se tomu, hlavně ten čas jako se věnovat tomu, že budu intenzivně teď si tady užívat nějakou tu jednu hru v tom kokpitu, ať už by to byl, nevím, Flight Simulator, nebo Elite Dangerous, nebo nějaká, nebo Star Citizen, až za 3000 let vyjde, tak si to dovedu pořád jako představit, že by se to teoreticky stalo, ale vůbec to není. Není to takový ten tahák, jakože hej, já mnohem radši vlastně si pořídím třeba tuhle konzoli, protože na ní vychází X her, které si jinde nezahrajou, tak to už pro mě je důvod o tom uvažovat. Ale dopadlo by to úplně stejně, prostě nakonec by to lapalo ten prach hod u mě. Takže za mě, teď to je na nějaký speciální další ještě side quest, ale že to jenom podtrhuje, co jsme někteří říkali, neříkám, že jsem to nyní říkal já, docela jsem ale sdílel ten názor, že prostě VR je v něčem v té stávající podobě slepá ulička herního vývoje.
1: Čárko byl taky ten prorok, co říkal, že jako VR-ko tady s námi může být, ale jako asi to nebude úplně the next big thing, jak se říká.
0: Asi jo.
1: Proč vlastně nemáš teďka doma VR-ko? Je to jako ta limitace je kvůli ceně nebo kvůli těm titulům, které na to existují, lomeno neexistují?
0: Ne, já už jsem to říkala, že pro mě vlastně je to nepohodlný a kombinaci s tím, že ty hry, které by mi to prodali, tak spíš nevycházejí. A s tím, že kdybych teda jo, hold, hrozně moc chtěla mít VR-ko, tak si ho od někoho půjčím a nemusím si ho kupovat, tak no, fakt nemám motivaci si ho pořídit. A myslím si, že pokud teda Split s Lokim se nedají znovu dohromady, aby vytvořili nějaký další killer titul, tak ani nebudu.
2: Ostatně ta Inversion Day?
0: Já ve skutečnosti jsem měla původně na mysli Loop Desert.
2: A ok, to byla ještě taková menší.
0: To byla ještě jiná menší hra, ale oni teďka si fakt prototypujou svoje věci a myslím si, že už je ten komerční aspekt úplně nezajímá.
2: No a hlavně to neprototypují na to VR-ko a mně přijde strašně jako vypovídající, že tady teda máme takhle úspěšnou věc ve své době Beat Saber, nevím, jak se to vlastně prodává dneska, nebo jestli to pořád nějak jako pokračuje, určitě to ještě nějaké peníze tiskne, ale nikdo to neskouší napodobit, nebo takhle, určitě zkouší, ale nic se ani zdaleka neuvělo. A přitom v historii her, nebo jakéhokoliv jiného média, tak když je z něčeho obří hit, tak vznikne x různých klonů a pár těch klonů, nebo jeden aspoň, tak se nějakým způsobem chytí. A to, že tady nic takového přišlo, si myslím, že hodně vypovídá nejenom o výjimečnosti Beat Saberu jako takového, ale hlavně o té sleposti té uličky virtuální.
1: Mně vlastně přijde, že se tady dostáváme trošku na takovou tu plochu, zda to vůbec je hra. A teď to nemyslím jako ve smyslu, jestli ten Beat Saber je hra, ale jestli jako celý to jako, co se kolem Beat Saberu jako odehrálo, jestli se to máme poměřovat stejnýma měřítkama, jako koukáme prostě na Assassin's Creed, jestli máme na to koukat stejně jako na Call of Duty, anebo jestli to je prostě žánr a zároveň jako taková instituce sama o sobě, která jako prostě je díky tomu, že je na nějaký platformě, která vlastně to hodně definovala, takže vlastně ona je to taková jako hra, nebo nevím, jako aplikace sama o sobě v tom, že se na to nedají jako uplatňovat stejný jako měřítka.
0: To zase asi myslím, že je filozofická otázka, co je trošku mimo, protože pak, nevím, máš jakoby hry na 3DS-ko, který má dotykový displej a jakoby 3D obrazovku a jako taky na hry na 3DS-ko uplatňuješ stejný měřítka, i když je to hardware, který je silně specifický.
1: To jo, ale zrovna to, ta VR helma vlastně, to není jenom na hry, samozřejmě jako 90% toho je jako, že tam hraješ jako něco, když už to máš doma, ale jako, že můžeš se tam jako podívat jako na nějakou mapu, nějaký virtuální procházka, jako jo, že tam jako takovýhle jako funkce existují, ne že by na 3DSku nějaký takovýhle věci nebyly.
0: Jako na herní konzoli taky máš internetový prohlížeč.
1: Jasně, no, ale prostě já si se na to dívám jako v tom úhlu pohledu, že už mi to přijde, že to přerostlo vlastní platformu, že to je jako je taková ta věc sama pro sebe. A že ve chvíli, kdyby jsme měli jako říkat, jako, jestli to je nejlepší, jedna z nejlepších českých her, tak ano, tam to patří. Ale zda bychom měli jako porovnávat vlastně jako mezi hrama, tak jako tam už si myslím, že to jako trochu pokulhává.
2: Je to hračka. No, je to vlastně jako hrozně tam províná ten nástroj, kterým to hraješ a to, co je to za hru. Myslím, že máte pravdu oba, jo, což neříkám proto, abych byl tady neutrální za každou cenu, ale že fakt se a to je zase zpátky k tomu, kdo jsem říkal, že jsi to nejvíc kupoval a kdo zařídil ty obří prodeje a ty rekordy a ten obří zájem Mety a to obří laso, o kterém ty jsi mluvil, tak to jsou prostě lidi, kteří si to koupili jako hračku a možná lec, kterým ani nedošlo, že si na to můžou nainstalovat nebo pořídit něco jiného, ne protože by byly nějací jako zpomalení, ale protože prostě takhle o tom vůbec neuvažovali. Prostě kupuji Beat Saber, tak to znamená kupuji tu helmu a ty bambule.
0: Přesně, pak se ukáže, že nejvíc headsetů s virtuální realitou zase koupili domovy pro seniory, stejně jako v případě Wii, kde ty pohybové hry.
2: A jsme zpátky u toho.
0: Ne, především seniori, no.
2: Ne u toho hubnutí a u toho, že je to prospěšné vašemu tělu.
0: Ano, je to zdravé. Hrát Beat Saber je zdravé. Byť možná ne pro vaše kolena.
1: No, teď se přiznejte, jo. Co se vám na tom hrálo nejlíp? Jaká hudba? Jaký interpreti byly nejlepší?
2: No já žádná, já jsem se s ním fakt moc nepotkal.
1: To je ale škoda.
2: Je to škoda, ale musím říct ještě jednu věc, že já jsem se s ním nepotkal i pro tu stylizaci, která mi vlastně přišla taková hrozně utilitární. Jakože jo, tak to nějak vypadá, aby to něco komunikovalo, ale já když už hraju rytmickou hru, trošku kecám, protože Guitar Hero, tam jsem strávil hodně času a nemůžu říct, že by to byla výtvarně nejzajímavější hra na světě, ale mělo to nějakou stylizaci, ale já chci ten nějaký audiovizuální věm, aby prostě neoslovilo mě, jak Beat Saber vypadá. Řeknu to takhle úplně na plnou hubu, na rozdíl od těch mých rezů a dalších podobných věcí.
1: Přitom čistě povrchově to není tak daleko od sebe. Jako rez a Beat Saber. Jakože taky abstraktnost vlastně.
2: No, ale taková, jak říkám, rez má nějakou pro mě poetiku, kterou prostě Beat Saber ani nepotřebuje, protože to je opravdu ta hračka, kterou zapneš a ono to musí jasně ti říkat ty informace v té rychlosti, prostě tam mění čas.
0: A už se tam můžeš i nastavit barvičky.
2: Jo, no tak to by možná pomohlo, že bys to černobílé.
0: Celé. Mě ta stylizace teda nikdy nějak neurážela a marně přemýšlím, která je ta skladba, na které mám nejvyšší skóre. Myslím si, že asi to bude Numb od Linkin Parku.
1: Já nevybavím si přesný název, je to jedna z těch písniček, která tam připlula z Doty nebo z Lolka.
0: Jo, a ještě, pardon, vždycky jsem milovala takový to, co to bylo, 100, něco s penězma.
2: Myslíš Symfonie 1000 od Gustava Mahlera?
1: Myslíš 100 Bill?
0: Ano, 100 Bill.
1: Ah, od Jardy Becka.
0: Tak.
1: Ta je dobrá, ale mně se tam jako zdaleka nejvíc líbila prostě nějaký jako zdarma šířený DLCčko, která byla jako, toto je oficiální písnička turnaje pro buď Dotu nebo Lolko. Je to nějaký K-pop. A to je tak strašně dobrá jako hra pro, písnička pro takovýhle typ hry, že opravdu jako to se dostanete do takového extrémního flow a to je jediná skladba, kterou jsem schopnej dohrát na nejtěžší obtížnost Extreme Plus. A ani se nezadechat.
2: Já myslím, že kdyby mi to šlo a kdyby jsme si spolu sedli s tou hrou, tak by se mi tam nejlépe hrálo od Converge Trespasses. Pokud znáte, tak víte. A já myslím, že Jardo, ty bys tam potřeboval ve skutečnosti...
1: Tata Boys není malých rock'n'rollí.
2: Samozřejmě taky, ale já jsem chtěl říct soundtrack Die Hard Trilogy.
1: 100%. Cink.
2: Jo, přesně.
1: Pojďme na kvíz. Tradiční kvíz.
2: My vlastně máme i v tomto díle kvíz. A už je to naposledy,
1: už je to poslední kvíz.
2: Tak se ho, pojďme si ho užít.
0: Pojďme si to užít. Hide budeme the pain. Si dávat jenom těžký otázky.
2: Jo, a to je dobrá výzva, podle mě.
1: Dobře.
2: Takže 0 bodů.
1: Velký
2: špatný.
1: Velký špatný. Šárko, kategorie 1, studio a tvůrci. Buď slot 1 studio, nebo slot 2 zakladatelé.
0: Zakladatelé.
1: Dobře, a těžkou teda, mám rovnou těžký číst,
0: rovnou
1: jo?
0: Těžký číst, no.
1: Který ze zakladatelů je hudebník a složil soundtrack?
0: Jaroslav Beck.
1: Je to správně.
2: Ale víš, že hudebník je i Split.
1: Lukáši, tvoje těžká otázka. Studio. Jak se studio jmenovalo původně, než bylo přejmenováno?
2: Myslíš Hyperbolic Magnetism?
1: Ano, myslím, je to taková otázka. Na úvod,
2: ne,
1: na rozjazd.
2: Pořádku. Ne, to, myslím, že les, kdo to neví, ale tak my máme v tom
0: letice. Máme výhodu. Naskok.
1: Kategorie 2, Lukáši, vyber si hra a mechaniky, buď základ, anebo detaily.
2: Základ.
1: Dobře, jaké dvě barvy mají výchozí meče a jím odpovídající kostky?
2: Modrá a červená.
1: Správně.
2: A to jenom proto, že jsme s tím hrozně třískali, Šárko, na E3 v roce 2019. Jsme dostali ty svítící meče.
0: Ano, to je pravda.
1: Šárko, pro tebe těžká v rámci detailů. V mřížce, o kolika polích se kostky objevují? Jak velká je mřížka, na které se skutečně hraje?
0: 4x3.
1: Správně.
2: Hezky.
1: Zatím 100% úspěšnost. Kategorie 3, Šárko, můžeš si vybrat obtížnost nebo balíčky.
0: Fuf. No. Tak obtížnost.
1: Těžká. Výjmenuj obtížnosti od nejlehčí po nejtěžší.
0: Mhm. Počkej, tak je to je tam Expert Plus.
1: Je tam Expert Plus a není tam Story Mode.
0: Ano, a je tam Hard, Medium, Easy.
1: Ano.
0: Tak.
1: Lukáši, který hudební balíček přišel společně s 360 stupňovými levely?
2: Tady ztrácím body, protože nemám absolutně žádné.
1: Správná odpověď je jméno kapely.
2: Jméno kapely, tak zkusím střevit nějakou kapelu. Kdo by tak mohl být perfektní katapult?
1: To ses nedostal ani jako poblíž jako toho. Jsou to Green Day.
2: Aha. Já myslím, že...
1: Myslím, že ne.
2: Green Day stojí na ramenech obrů, jako je právě třeba Oda Říha z katapultu.
1: Dobře, budu ti to věřit. Lukáši, vyber si kategorie 4, engine a rock, anebo VR.
2: Tak schválně VR.
1: Těžká otázka. Na headsetu, které značky hra zvlášť zabudovala? Ještě předtím, než to byla aktuální značka.
2: Ještě předtím, než to byla aktuální značka. Že? Ještě předtím, než to byl ten meta verzum.
1: Přesně tak.
2: Tak jenže to já bych si musel Oculus.
1: Správně.
2: To bych si musel pamatovat nějaké...
0: Skvělá práce.
2: Jediný, který si pamatuje Oculus.
0: Jak získat čas.
1: Tak. Šárko, těžká otázka Engine a Rock. Ve kterém roce vyšla plná verze hry po předběžném přístupu?
0: 2019.
1: Správně, zatím až na teda katapult, tak máte 100% úspěšnost. Šárko, můžeš si vybrat finální kategorie všech kvízů na světě. Rozhodně po tomhle tom nebude žádný další.
0: Já vím, že ne.
1: Buď rekord, anebo koupě.
0: Koupě?
1: Koupě. Pod kterou konkrétní divizi Facebooku se ke koupě došlo?
0: Oculus Studio.
1: Správně. Čárka už teď vím, že vyhrála tohle ten poslední kvíz. Ale Lukáši, ty můžeš ještě jako dohnat, o 3 body teda, ale můžeš dohnat.
0: Skoro.
1: Ve kterém roce hra překonala 1 000 000 prodaných kusů?
2: Podle mě, když nějak vylezla z toho Early Accessu ve skutečnosti a to bylo v roce 2018?
1: Je to 2019. Správnou odpověď je 2019.
2: Co už? Pořád mám nejvíc bodů, co jsem měl v kvízech, podle mě našich.
1: To asi jo.
0: Kdo ví,
1: já ne.
2: Podle mě ten, kdo to poslouchal hodně pozorně.
1: Není nikde na záznamu. Ale to je všechno z tohoto toho našeho speciálu. Doufáme, že jste si to hlavně užili, protože my jsme to pro vás připravovali úplně poprvé. Ještě Quest neměl nikdy žádný jako speciál, který by byl monotematický.
0: Spin-off, Jardo.
2: Side Quest.
1: Nám bylo řečeno, že tomu mám říkat speciál, k tomu říkám speciál. Ale...
0: Speciální spin-off.
1: Speciál, to se mi
2: líbí. Víš, co záleží, v jakém jazyce. Když ti řeknou v angličtině, jestli speciální, tak to může znamenat lecos.
1: 5 dílů máme za sebou.
0: Lukáš už má všechny za sebou.
1: Lukáš už má všechny.
2: Nejspíš, no. Tak děkuji za pozornost.
1: Ještě tradičně na závěr musí zaznít něco, co tady nepadlo pro Beat Saber. Něco, co by tady zaznít, ale mělo.
2: Mě by zajímalo, co dělají Beat Games teďka.
1: To by se zajímalo lecko.
2: Pokud nás posloucháte z Beat Games, napište nám na quest@rozhlas.cz, opět jsem to dal správně, naposledy teda.
0: Skvěle.
2: Jak se máte a co děláte?
0: A jestli děláte i něco jiného než nový písničky do Beat Saberu.
1: To bych chtělo. Mě hrozně zajímá, co budou dělat původní tvůrci, co bude dělat Loki a co bude dělat Split, protože oni evidentně nezanevřeli na hry jako takové po nějaké korporátní zkušenosti a že si jako rádi vytvoří něco vlastního svého. Času na to mají habaděj, peněz na to mají taky habaděj, přece jenom ten prodej už proběhl a určitě si můžou jako vytvořit v podstatě hru svého srdce.
2: A oni hlavně
1: byl Beat Saber.
2: Určitě. A oni hlavně mají jednu silnou vlastnost, že když si něco umanou, že něco nějak bude, a teď narážím na jeden nejmenovaný sportovní turnaj, který se koná mezi lidmi z českého herního vývoje.
1: Který se už za dva týdny od chvíle, co posloucháte tenhle ten quest, tak se
2: ale
1: bude
2: konat. Ale on je neveřejný, víš, tak já myslím, že bychom to neměli.
1: Ale my pak můžeme říct, kdo vyhrál.
2: Jo, to můžeme. No právě oni kdysi dávno to bylo tehdy, když tam ještě přišli takový, ne, oni už byli odrostlí, ale prostě účastníme se prvního ročníku, nevěděli vůbec, co je to nohejbal a řekli si, do dalšího ročníku zjistíme, co je nohejbal a jak se to hraje co nejlépe. A další ročník, myslím, že snad hned vyhráli, nebo rozhodně byli na příčkách vítězů.
0: Ano, ano.
2: Takže
0: medailové pozice měli.
2: Jděte si za svými cíly jako Split a Loki. Pokud teda nechcete vyhladit vesmír.
1: Hezká tečka na závěr.
0: Poučení pro příště.
1: Pokud, Šárko, nemáš ještě nějaký vykřičník na závěr, tak myslím, že to můžeme uzavřít.
0: Já bych zabít boxovala, kdybych to uměla.
1: No, to je možná dobře.
2: Já jsem ti rozuměl zabít a teď jsem říkal koho, ale...
1: A to je všechno. Z tohoto našeho pětidílného speciálu, snad se vám to, jak jsem říkal, líbilo. Dejte nám vědět quest@rozhlas.cz, to je ideální možnost, jak nám říct, že se vám to strašně líbilo, nebo naopak už bychom se k tomu neměli nikdy vracet. A nebo, co bychom měli dělat za další speciál? 5 slovenských her? Já myslím, že už to čeká.
0: Pam, pam, pam, pam, pam, pam.
2: Dovidíně.
1: Čauko.
3: Quest od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Expedice. Letní speciál podcastu Casablanca na rádiu Wave.
3: Expedice.
1: Pavel Sladký vyráží se svými hosty na české kopce. Expedice Rádia Wave.
4: Stojíme v lese, kousek od okraje městečka Svor, pod horou Klíč, kam se chystáme vystoupit, a to my, znamená já a Anna Jiřina Danilová. Ahoj.
5: Krásný dobrý den při posluchačům, ahoj.
4: Kterou znáte jako herečku, divadelní, dubbingovou, instagramovou Danhelindu, a dneska ji poznáte přímo tady v terénu v Lužických horách taky jako hikerku.
5: Tak já si utahuji boty a jdeme na to.
4: Jdeme na to.
1: Expedice. Letní speciál podcastu Casablanca na rádiu Wave.
3: Expedice.
4: Klíč jsem dneska vybral já jako cíl, takže otázka je, jak moc Danhelinda ví, kam jdeme a co jí vlastně čeká.
5: Nevím, ráda se to dozvím.
4: Je to, myslím, 759 metrů vysoký kopec, pokud si dobře pamatuju, co jsem tady teď viděl na mapě. Trochu kopec nahoru to je, ale dneska to není až zas tak horký den, jako jinak letošní léto je. Tak snad to bude easy.
5: Jo, já mám trošku už nachozeno. Já jsem koukala, že to převýšení je oproti tomu, co jsem převýšila už letos v létě, docela v pohodě, takže myslím si, že bychom to měli zvládnout.
4: A to byla Arménie.
5: Ano, to byla Arménie, Jižní Kavkaz.
4: K tomu se určitě dostaneme, ale když jsme teďka na začátku, tak mě zajímá, jak se připravuješ na ty cesty, když sama někam jdeš? Jak moc právě výškové metry, vzdálenosti, všechno máš jako předklikané najisto dopředu? A nebo jak moc improvizuješ?
5: Já se připravuju teda trošku jako by mentálně hlavně. Takže předtím, než takhle někam vyrazím, tak už se na to trošku naciťuju. Chodím všude pěšky a snažím se to tělo trošičku jako rozhejbat. Týden předtím většinou beru třeba ještě probiotika a dopiju se vitamínama, abych tomu tělu dala všechno, co bude potřebovat. A pak, co se týká samotné jako organizace, tak já se snažím si to rozplánovat jako dobře, co nejlépe v tom smyslu, že mám samozřejmě offline mapy a snažím se připravit si plány B, ověřit si, že mám v pořádku všechno vybavení, které potřebuju, a že všechny věci, který mám, tak jsou funkční. No a pak už se jenom těším.
4: Tady jsme na úzké cestičce, tak se protáhneme malým. Znamená to pro tebe taky hodně jako si na to vyboxovat ten čas z hlediska práce? Říct lidem, teď tady 10 dní nebudu, nic po mně nechtějte, budu i třeba málo v dosahu, tohle všechno jakoby předřešit dostatečně dopředu?
5: Jo. A naštěstí s tím není nějaký jako úplně speciální problém, respektive doháním to potom, což je teď.
4: Ano, díky moc, že jsi udělala čas ještě jednou.
5: Ano, já děkuji za pozvání.
4: Koukám jenom, aby nám nezmizela modrá značka. Jo, tady.
5: Já se takhle nechám vést, jo, nebudu vůbec nic kontrolovat.
4: Já mám pocit, že se člověk nejčastěji a nejsnáz ztratí, když se zakecá a přestane věnovat pozornost.
5: Ano, ano, ano. A někde... tak to je. To se mi taky občas stane, že nechám ty myšlenky tak nějak rozjet všude a prostě jenom jdu a pak zjistím, že jsem úplně někde špatně a musím se vracet na výchozí bod anebo na někam zpátky na stezku, a to nemám ráda, teda to vracení. To já to kolikrát radši krosnu ještě někudy jinudy dál, než abych se musela vracet.
4: A s jakým plánem si teda letos vyrážila do té Arménie? My jsme se kdysi, zhruba tak před rokem, v Casablance bavili o Slovinsku, o Alpách, o Peaks of the Balkan a o dalších trailech, ale letos teda to byla Arménie.
5: Já jsem hledala dlouhou dobu zase cestu, kde bude málo lidí, a kde bude ideálně jako co nejjednodušší

0: jako krajina, já jsem chtěla dát té hlavě trošku prostor na to, aby řešila vlastně jako okleštit to od veškerého informačního balastu a tady tahle ta krajina je hrozně specifická právě tím, že je to jako sopečná krajina, takže tam nerostou stromy a vlastně jdete a máte jenom 4 linky před sebou, což je to nebe, hory, tráva a je to hrozně takový očistný, takže já jsem si to vybírala takhle podle toho, no, aby tam bylo co nejméně lidí a byla co nejhezčí krajina.
1: No a bylo to teda poprvé mimo Evropu na trailu?
0: Myslím, že jo, no. A jo, vlastně. Já jsem byla poprvé mimo Evropu. To mě teda došlo až teď.
1: Tady přejdeme silnici.
0: Každopádně, když se teda mluví, tak trošičku člověku u té chůze dochází dech. Já bych ho jako zpomalila.
1: Můžeme zpomalit.
0: Tady pan moderátor jako trošičku to přepálil na začátek.
1: Tak dobře, zpomalíme, ať nejsme tolik zadýchaní. I když přiznávám, že to je taková moje oblíbená disciplína u natáčení tohoto podcastu pozorovat, kdo se zadýchává a kdo vůbec, protože někdy je to teda fascinující.
0: No, tak to věřím, já moc nejsem vlastně zvykla při té chůzi jako mluvit do toho kopce.
1: Aha.
0: Myslím si, že to bude asi ten aspekt, který to dost jako ovlivňuje, ale nevím. Já jsem si furt říkala, že bych si ještě před tím podcastem měla jako zopakovat názvy všech, jako ty arménský názvy všech těch míst, kudy jsem šla, ale jako přesto, že jsem to udělala, tak si pamatuju jenom Sopku až Dahák. Ale já si myslím, že ty už z minula víš, že já se tím názvům úplně spolu nekamarádíme. Takže když tak zpětně si dohledáš, anebo uvidíme, jak moc si koukal.
1: A mě zajímá víc ten zážitek, než data, jména, kilometry a tak, takže myslím si, že v pohodě. A takhle někam vyrazit, zvlášť když je to třeba poprvé mimo Evropu, ale na tom tolik nezáleží, vyžaduje nějakou míru odvahy. Myslím si, že to není prázdné slovo, že to není floskule, jako sebrat se a někam jet, zvlášť když jedeš sama. A zároveň existují jakoby jiný druhy odvahy a to je třeba veřejně vystoupit, něco natočit nebo někde v divadle před lidma vyjít na pódium. Pamatuješ si, jestli nebo jakou odvahu to vyžadovalo, když si začala točit pro Instagram?
0: No, pamatuju si spíš ten pocit té strašné trapnosti, který člověk jako musel jako zkousnout, anebo ignorovat, anebo si ho nějak jako zpracovat, aby vám vlastně bylo trochu jedno, co si o tom ostatní myslí. To je úplně takový jako základ, bez kterého to vůbec nejde začít dělat, no. Jakože si člověk sám před sebou a před ostatníma jako natolik poníží, že si pak jako připadá hrozně, ale myslím si, že to je vlastně nějaký jako formativní proces, že to je taková fáze, kterou je potřeba zvládnout, protože jinak si dál nedostanete, jak když jdete na nějaký jako asi stezce. Myslím si, že to vyžaduje velkou odvahu, ale je to jako asi jeden ze základních jako jedna ze základních fází, no, kterou už člověk nezvládne, tak se nedostane dál. Ale to už se na to koukám z nějakého jako nadhledu nebo z dlouhodobějšího odstupu. Ono to takhle vypadá jednoduše, ale když tom člověk je, tak radši kolikrát jako sám před sebou uteče. A
1: znamená to, že jsi třeba natočila víc nějakých videí, u kterých jsi řekla, to je tak trapný, že to ven dát nemůžu? A nebo...
0: No, já jsem si právě u spousty věcí, u kterých jsem si to řekla, tak tyto věci jsem vendala. Ale věřte mi, že opravdu hodně. Vlastně se cítím trapně úplně po každý, když mám něco dávat ven. Jakože se
1: jo, pořád i teď?
0: Jako i teď. A i když vím, že a stojím si za těma věcma a vím, jaký důvody tam byly, aby to jako vzniklo, aby to šlo ven, tak jako přesto vždycky se dokážu naladit na takovou tu, na ten úhel pohledu, ze kterého to vůbec nedává smysl a ze kterého jsem jako nejtrapnější člověk na světě. Jako vždycky to tam je, tady tenhle ten úhel v nějaký míře. Asi jenom záleží na tom, který ten úhel pohledu si člověk jako vybere radši pro zachování jako svého mentálního zdraví, no.
1: Tak zatím jdeme Bukovým stínem po pěšině, která se začíná klikatit směrem nahoru. Z Arménie to vypadalo, že máš hodně intenzivní zážitky ze setkání s lidmi.
0: Jo, to jsem měla. Ani jsem o nic ze začátku nestála, jak už jsem říkala, tak jsem chtěla krajinu a přírodu, kde potkám právě těch lidí co nejmíň. Ale jo, pak jsem se dostala do situace, ve které mi to dost vyřešilo, že jsem se potkala jako s dobrou rodinou, no, že jsem se potkala s dobrýma lidma a mohla jsem trošku nakoukat, jakým způsobem tam žijí v horách oni.
1: A to byla pastevecká rodina?
0: To byla pastevecká rodina, která tam v těch horách je vždycky jako na 4-5 měsíců a pak na zimu sebere ty stáda krav a oveček odvede jako dolů do údolí a sama bydlí vlastně půl roku jako někde ve městě nebo někde jako v civilizaci, ale ten zbytek toho roku jsou prostě hluboko v horách, kde se starají tady o tyhle ty stáda a nechávají je spásat ty louky a vyrábí tam v horách sír a žijou tady tímhletím ještě prastarým způsobem, no.
1: A co se ti u nich tak zalíbilo?
0: Mně se líbilo to, jak jsou jako spokojení vlastně s tím málem a jak tam žijou téměř jako bez toho odpadu. Asi jsem podlehla takový té romantický představě, že v tomhletom prostředí je člověk jako absolutně dostatečný, že vlastně se za ničím jako nehoní a má tam jenom pár úkolů denně, který dávají jako absolutní smysl a vlastně mě překvapilo hrozně, jak málo nepříjemný mi to bylo, přestože já jsem jako dlouhodobě žiju v úplně jako jiných poměrech, že jo.
1: A jak jste se dorozumívali?
0: Rukama nohama, tam nebyl nahoře v horách žádný signál, takže my jsme jako neměli překladač a oni neuměli anglicky, já jsem neuměla rusky ani arménsky. Takže jsme tak jako na sebe koukali a dorozumívali jsme se rukama nohama, ale zajímavý bylo, že fakt jsme si jako vymluvili díry do hlavy jako během společné večeře, přestože jsme si vůbec nerozuměli, tak já jsem měla pocit, že si fakt jako rozumíme, že stejně si člověk vlastně hodně věcí jako vysvětlí a ukáže a to i bez toho internetu, i bez jazyku a naopak to bylo jako moc hezký, no, moc fajn.
1: Mě by zajímalo, jaké byly noci v Arménii.
0: Myslím si, že divočejší, než jsem dokázala zavnímat. nebo takhle. Jako jednu noc jsem zavnímala jako velmi silně, ale ta byla až ke konci a jinak byly noci v Arménii nádherný. Já jsem byla hluboko jako v horách, až 70-80 jako kiláku vlastně od civilizace a takže světelnej plankton a balast tam byl jako v noci minimální. Tím pádem já jsem mohla vidět všechny hvězdy, byla tam absolutní klid a ticho a nikdo tam nebyl, takže jsem tam po těch nocích byla jako úplně sama ve stanu, no, nádherný to bylo.
1: A občas nějaké kravičky ráno nebo nějaký pastevecká přítomnost?
0: Dvakrát, no, pastevecká přítomnost. Takhle byly teda docela nekompromisní, no. V minulosti třeba ve Švýcarsku se mi vždycky podařilo s nima nějak jako domluvit, že oni povodešli, já jsem taky povodešla, ale tady jako to je jejich místo, oni tady byli první, takže ať vypadnu. To je fakt nekompromisně, no, vždycky vystoupil předně takový ten jejich hlavní bík a prostě čekal, až jakoby odejdu, aby mohl to stádo víc dál. No tak já jsem si nechtěla zadělávat na problémy, vždycky jsem odešla.
1: A to jsi měla tarp nebo stan, nebo co jsi měla?
0: Měla jsem stán, který jsem se letos pořizovala jako pro jednoho a byla jsem s ním moc spokojená. Byla jsem ráda, že jsem do něho investovala, protože přestože to je v podstatě pitlík, tak já jsem se v něm cítila v těch horách jako moc dobře a opět se mi potvrdilo, že se fakt vyplatí si do toho ultralightu investovat a dobře si ty věci ověřit, aby vám to tu cestu neznepříjemnilo, no. Co se dá vylepšit, tak fakt jako vylepšit ještě předtím, než vystartujete. Co já snad ještě někam vyrazím, jako takhle prostě ideálně na 5 dní, úplně do lesa. Já jsem se vrátila teprve nedávno, šla bych to znova. Celý jako. Člověk strašně rychle zase aklimatizuje zpátky na... Nebo rychle, no letos jsem se neaklimatizovala tak zpátky. Já jsem se vrátila z těch hor docela vyčerpaná. Tak jsem 2 dny spala a musela jsem dát tomu tělu fakt jako... já jsem se totiž moc nepřipravila na ten rychlej přechod prostě z té vejšky. Vlastně já jsem byla jako 10 dní ve 3000 jako neustále a pak jsem najednou se vrátila zpátky a trošku to na mě teda mělo jako větší dopad než normálně, no. Že jsem cítila jako těžkou únavu, že to tělo se s tím jako srovnává trošku díl, no. Ale už jsem doplnila všechny vitamíny a jsem byla na infuzích a všecko.
1: I na infuzích jsi byla?
0: No, na takových těch vitamínových, já to jako mám ráda, když pak člověk se o sebe jako může ještě jako dopostarat a dá ty věci jako do pořádku, tak jak jako mají, že jsem se snažím být tomhle tom jako důsledná a předcházet nějakým jako větším problémům, no.
1: Takže když plánuješ, že takhle někam vyrazíš, tak si rovnou plánuješ tenhle dojezd doma, že nenaskočit rovnou do určitě pracovních věcí, ale ještě si dát tenhle rekonvalescenční čas.
0: No, to je úplně zásadní. To je jako úplně zásadní. Že prostě to fakt není jenom o tom, že to tělo přemístíte, ale hlavně musíte přemístit jako ten mozek a tu hlavu, tu mysl a taky se dát tomu tělu čas na to, aby se tomu zase přizpůsobil. To je fakt hrozně zásadní věc, si myslím. No tak tady medvěda nepotkáme.
1: Medvěda tady nepotkáme, ale na parkovišti mi lesák během čekání vyhrožoval vlky. Tak jsem na to odvětil, že toho bych fakt rád viděl tady někde ve volné přírodě. A říkal mi, budeš se bát, až ho jednou uvidíš, tak doufám.
0: A on ti tykal takhle lešák.
1: Jo, přešli jsme do tykání celkem brzo. Byl to takový lidový charakter, který myslím, že by se ti líbil.
0: Ale ježiši.
1: Myslím si, že jako kdyby vypadl z nějakého videa.
2: Expedice. Letní speciál podcastu Casablanca na Radio Wave. Expedice.
1: Byli jsme na vrcholu Klíče. Tam hodně foukalo, takže tam jsem toho moc nenatočil, ale teď se stupujeme dolů, bavíme se o horolezeckých neštěstích vlastně a o těch hraničních výkonech v přírodě. Ty máš nějakou záklopku v sobě, že když bys někde na hajku, na trailu cítila, že se ocitáš na svojí hraně, tak že nemáš problém to otočit nebo říct si, zabolím to, nemám potřebu si nic dokazovat.
0: Určitě, já tady s tímhletím vůbec do hor jako nejdu. Já tam nikdy nejdu jako něco jako zdolat, nějaký jako vrchol a vyčerpat se a vlastně se nikdy nechci dostat jako do hraničního bodu, proto vlastně během toho, co jako chodím, tak si dávám pozor na to, jako kolik mi zbývá energie jako na sestup a že vlastně fakt jako hodně poslouchám, co mi ty hory říkají, no a oni popravdě řečeno jsou jako dost slyšet, když je tam člověk sám, tak vám jakoby řeknou, kam jíst nemáte a kam máte, takže já se spíš snažím do těch hraničních bodů jako nedostávat, ale samozřejmě jsou věci, které v tomhletom extrému, to jako nepochybně to je extrém, když prostě křehká tělesná stránka se dostává jako nějakých 3500 jako metrů nad mořem, tak je to jako situace, kdy se člověk jako na hranici dostane, hello, člověk do nečekaných situací jako dostane, no.
1: Z toho, jak sám někde chodím v přírodě a po horách, znám takovou tu únavu, která je příjemná. A i tu, která už na mě jako těžce doléhá a že třeba začnu být nevrlej, protože jsem hodně sedřenej. Předpokládám, že taky znáš obě dvě ty polohy a umíš se sebou nějak v tom pracovat?
0: Já vzhledem k tomu, že na těch trecích jsem jako sama, tak můžu být protivná jenom sama sobě, jo. Což jako dost
1: a to taky někdy těžký, ale...
0: Což zjednodušuje situaci. Na druhou stranu... jako ano, člověk může zažít to, že po 4 dnech jste jako lezete na nervy i vy sám sobě. Vlastně se to stane jako nechci říct vždycky, ale ano, párkrát se mi to stalo, protože já ještě trpím samomluvou, takže já si třeba jako někdy uvědomím po 3-4 dnech na treku, že vlastně jako furt nemlčím, že já furt jako něco že mi přijde, že furt něco jako vykládám. A buď to, je to jedno, jestli nahlas nebo v sobě. Jo, jestli si ty věci vlastně nějak interpretujete takhle, ale někdy si říkám, Ježišmarie, už prostě zmlkni mozku, no.
1: Vyprávěla jsi mi ale i nějaké zážitky z pěších výstupů, výletů, kde jsi nebyla sama, konkrétně na Srí Lance. Tak, tak tam to bylo jaké?
0: Srí Lanka byla jako nádherná, ale doufám, že se mi ještě podaří tam někdy jako odjet vlastně sama a užít si sama, no. Srí Lanka byla krásná, já jsem se tam těšila na jednu úplně zásadní věc, což byl výstup na posvátnou horu Adam's Peak, jeden z posledních dnů. A což jako je takový duchovní výšlap, na kterým se sejde několik náboženství dohromady. Ty schody nahoru na tu horu jdou jako muslimové, hinduisti, buddhisti, islamisté. Se tam potkáte jako všechny věřící, každý tu horu přes noc vystoupá jako za něco nebo pro něco. Já jsem to tenkrát šla za poděkování. Jsem chtěla prostě jenom poděkovat za nějaké věci. Já nechtěla jsem jako prosit o nějaký dary a tak, ale chtěla jsem to jako vylíst tady z tohohle toho důvodu a tam jdete přes noc, abyste se ráno dostali kolem té páté hodiny přesně na ten rozbřesk. No, já jsem tam bohužel šla s tehdejším přítelem, takže jsem si to moc neužila. A budu to muset, je samozřejmě, jako můj přítel v tu dobu absolutně nechápal, proč by měl jako jít přes noc na nějakou horu a ještě z nějakých duchovních důvodů a myslím si, že dokonce půlku té cesty poslouchal nějaký rap a bylo to úplně celý špatně. Takže doufám, že ještě jednou to budu moct jako...
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, vy máte takovýhle autíčko sebou.
3: Jo.
0: A proč s tím jedete nahoru klíč?
3: Abych si to užil po těch kamenech.
0: S autíčkem pojízdným, no. Jo.
3: Protože tady je ty šutry a těžká trať, tak...
1: Dole na rovince by to bylo nuda, tak chodíte s autíčkem nahoru na kopce, jo?
3: Proč vyjdete nahoru?
0: Ježíš, to je super, můžu si to zkusit? Ježíš Maria, tak to vidím úplně poprvé v životě, já jsem s tím fascinovaná.
1: My tady zrovna točíme pořád podcast pro rozhlas po cestě, tak se nám hodí, že jsme vás potkali, že to je zpestření teda.
3: Jo.
0: Tak dojeďte až nahoru.
3: No dojedu, já už tam byl.
0: Teď už jste tam byl párkrát, aha, no tak vy víte, teda trasu znáte.
3: Já šel tam tou kamzičí a říkám tu neznačenou nahoru a dolů a teďka jdu tadyhle tou druhou.
1: No tak krása.
0: Děkuji. Hezký den.
1: Hezký den. To teda taky nevím, jestli jsem někdy potkal někoho s autíčkem, kdo jde nahoru na kopec.
0: Jako takhle, ale zajímavý je, že člověk už je vlastně spoustou věcma tak otrkaný, že jako by v té Praze potkáváte ty lidi prostě s těma ouškama a jako a vlastně úplně už všechno, že vás to jako nepřekvapí úplně nějak speciálně, ale pak mi to došlo, že co tady pán dělá s autíčkem pojízdným prostě malým.
1: Vzal autíčko na procházku.
0: Jo, no, vzal autíčko na procházku, proč ne?
1: Někdo jde se psem, někdo jde s autíčkem žlutým tereňákem s nahonem na všechny čtyři evidentně, protože tu kamenitou pasáž nahoře asi nemusí být zase tak jako jednoduchý zvládnout.
0: No.
1: S moutem, no,
0: tak. No.
1: No ale ty jsi zrovna vyprávila o Adam's Peak a že teda jsi šla nahoru ovšem s parťákem, který vůbec nerozuměl tomu, proč něco takového dělat.
0: No to nějak nebylo úplně vykomunikováno, jako dobře, já jsem hrozně chtěla sama tam právě jako nahoru jít, ale on zase jako odmítal zůstat sám jako přes noc na hotelu, tak prostě šel se mnou, nakonec jsem ho musela prostě na tu horu jít za ruku a vytáhnout ho jako až tam. A stejně nakonec 200 metrů před vrcholem jako řekl, že už to nedá, že už to nezvládne. No, tak jsem si tam vyšla sama, hodila jsem si tam nějakou modlitbičku a pak jsem se vrátila. Ale jednou bych to ještě možná chtěla jako zažít znova nebo nějakou jinou posvátnou horu, kterou bych si mohla takhle užít víc. No.
1: Naše posluchačky, naši posluchači v tuhle chvíli tipujou, že S tím tehdejším partnerem už nejsi?
4: Ne, už nejsem, naštěstí už ne. Byl jako metaforický obraz prostě přesně toho, jak by to fungovalo dál, takže už dobrý, životy se rozešly.
1: V čem tě teďka můžeme vidět na divadle někde?
4: Teď mě můžete na divadle vidět v divadle Metro, v představení Víkend ve výtahu, což je jako taková komedie, velmi, myslím si, velmi dobrá, velmi řemeslně a hezky udělaná. Hrajeme tam s Lucí Polišenskou, hrajeme tam s Vaškem Vašákem, Ondrou Malým, Lily Fischerovou a Honzíkem Nedbalem, Míšou Vikusem. Tak tady tohleto představení vlastně teďkom zase od září rozjedeme. Pak hraju v divadle Palas, představení Veselé Velikonoce, v divadle Na Jezerce, občas stále ještě představení Mnoho povyku pro laik s panem Vlasákem. A to je tak asi všecko.
1: Troufnul bych si říct, nebo zkouším odhadovat, že navzdory tomu komediálnímu talentu, co máš a předvádíš a který je jako nespochybnitelný, tak že máš určitě nějakou vysněnou tragickou roli. Je to tak nebo není?
4: To má každá nedoceněná herečka. Každá nedoceněná herečka potřebuje mít nějakou svoji tragickou roli, aby ukázala ten rozsah a hlavně, aby ukázala, že není jenom vtipná, ale taky dokáže být hluboká. Věřím tomu, že mě to čeká. Asi budu muset počkat jako na někoho, kdo zavnímá, že na to třeba mám, nebo že to jako že můžu jako zahrát i tohle. Nevím, kdy to bude, když to bude, až mi bude 40, tak se nedá nic dělat, no co už.
1: No a máš nějakou konkrétní, máš nějakou Lady Macbeth, co si říkáš, tohle by mi přece sedělo? A nebo je to jenom jako obecně představa, něco v tomhle ranku bych chtěla a uměla zahrát?
4: Já si myslím, že v historii je spoustu jako ženských postav, které určitě nebyly tolikrát zpracovaný a které můžou jako i do současného světa dost co dát. A vždycky jsem chtěla hrát Eržiku jako v Baladě pro banditu, a to si myslím, že už asi je za mnou, nevím. Takže tu jsem jako nehrála a ta mi teda přišla jako po více stránkách dost tragická, ta její jako postava, nebo já jsem ji tak vnímala vždycky. Ale jasně, že jsou tam jako nějaký antický věci, který bych jako, na který bych si chtěla sáhnout, no. Ale asi to není jenom na mě, no.
1: Ale úplně antika, jo? Takže jo, jako nějaká Elektra nebo tak něco.
4: No, takže třeba Elektra, no.
1: Tak jsme v lesích pod Klíčem zase. Co jsme to viděli tam v tom křoví? Myška to byla, nebo co to bylo?
4: To byl malý krteček, ale já se možná teď přijela od neteře, tak nevím, jestli to s tím nejsem ovlivněná.
1: Koukala jsi s neteří na krtečka, jo?
4: No. Právě, takže jsem něco slyšela šustit v trávě a viděla jsem, už z toho mám žitky prostě.
1: Docela rychle se před náma schoval, takže nevíme úplně přesně. Co jsi potkala z hlediska přírody v té Arménii? Co ti nějak utkvěje?
4: Ježíš Mariano, já jsem v té Arménii potkala bohužel hlavně jako ty pastevecký psy.
1: Jo.
4: Jako co se týká zvířat. Jinak jsem tam, jako, tak samozřejmě, tak krávy člověk potká, všude jsou tam koně. A tak, ale byla jsem hodně varovaná před zmijema, ty jsem nepotkala, jednou jsem viděla lištičku, v noci se mi potom slyšela křičet, ty lišky jako křičí, takže breči, a to je teda hrozný. Takže lišky, jo, ale tam, co se týká zvířat, bylo velký téma, docela ty pastevečtí psy, no, protože já jsem samozřejmě věděla dopředu, že je tam potkám, ale netušila jsem, že vlastně jak ty věci tam v těch horách fungujou, že prostě pastevci třeba, pokud se po vás ty psy rozběhnou, je jako neodvolají, no, což je něco, co může člověka se slabší náturou rozhodně rozhodit. Jsou to otrhanci a jsou to hlavně psy, který fakt vyrostly bez lásky, jo, takže to je v podstatě jenom jako stělesnění nějakého zvířecího pudu a je potřeba si na to dát trošku v těch horách pozor. Já jsem to hodně na těch sociálních sítích jako na to upozorňovala. Mně se tam teda naštěstí nestalo ani jednou, že by se do mě jako zakousl někdo nebo tak, ale měla jsem tam vlastně jednu krizovou noc a krizovou situaci, kterou já jsem teda úplně popravdě na sítích tolik nekomunikovala. Ale,
1: a chceš nám ji říct teďka?
4: Asi jo, asi vám ji řeknu, abych byla přece jenom posluchačům upřímná a aby se taky z toho mohli jako něco naučit. Mně se tam vlastně stalo poslední noc, že jsem trošku zpětně neodhadla asi situaci. Utábořila jsem se, postavila jsem si stan vlastně příliš jako brzo, nebo příliš brzo ne, ale šla jsem spát příliš brzo. Já jsem si už k večeru, jsem byla ty poslední dny hodně jako unavená, tak jsem si k večeru šla lehnout jako brzo, našla jsem si místo, které bylo daleko od stáda, daleko jako od civilizace, nehrozilo tam jako nikde nic, bylo to hezky v závětří, ale tím, jak jsem byla unavená, tak jsem si šla lehnout třeba kolem 6 už večer. Probudila jsem se někdy o půlnoci s tím, že jsem potřebovala utáhnout stan, který mě hodně ve větru šustil. To se tak jako stane, když si postavíte stan a pak zvlhne ta půda k večeru, tak je fajn ho jako dotáhnout. No, já jsem vylezla ven a vlastně v té tmě se po mně jako 4 psy rozběhly. A bylo to jako blbý, protože já jsem zjistila, že vlastně mezi tím, co já jsem spala od těch 6 do té půlnoci, tak se ještě vraceli stáda a já jsem tam prostě někde úplně kousíček od stáda, jsem v podstatě v jejich teritoriu jako ve stanu a teď jsem jim tam jako vylezla jak králík z nory, že jo. Mm. Já jsem jako stihla zalíst, to bylo jako v pohodě, ale měla jsem ty psy jako kolem sebe až do rána, no.
1: A spala jsi?
4: Ne.
1: Nebo tě to drželo vzhůru?
4: Samozřejmě, že jsem nespala, mělo to jako různý svoje fáze, kdy já jsem si vyčítala, že jsem šla teda spát brzo, protože jsem to neodhadla, furt jsem si myslela, že dobrý, tak tady psi na vás jako štěkají, tak oni budou štěkat hodinu a po té hodině si pastevci všimnou, že štěkají na jednom místě, takže vlastně pro ty psi přijdou a přijdou vás jako vysvobodit, že jo, odvolají nebo něco.
1: A ono nic.
4: Ale ono nic, ty psi jako hlídali to stádo v těch horách sami, dokud ráno pastevci si pro to stádo nepřijdou, že jo. Tak to bylo teda jako velká zkušenost, tohle musím říct, protože vás od těch jako čoklů dělí v podstatě pytlík. Oni jako štěkají a jejich úkolem je dostat vás pryč z toho teritoria a vy nemůžete, protože jste zavřený v tom stanu, že jo. Pak tam byla situace, kdy já už jsem si říkala, že to začalo trošičku jako utišovat. Já jsem si říkala, no tak dobrý, tak už je bolí v krku, už nemůžou přece štěkat. Vždyť jako nejsou stroje. To mi neříkejte, že tady budou ty psi prostě štěkat do rána. No ten jeden z nich štěkal opravdu do rána. Jako opravdu do rána štěkal.
1: Já tě nechám jít první. Tady na lávku.
4: Pak jsem dostala kránu trošičku paniku, protože jsem si říkala, no tak za chvíli se mi bude chtít čůrat, to se ještě nějak vyřeší, jo. Ale pak začne být horko v tom stanu. A pokud jako ty psi nezmizejí, tak já budu muset vylíst, že jo.
1: Trpělivost psů bude nutně větší než...
4: No, jako já už jsem se potom smířila s tím, že oni opravdu prostě tam budou, dokud nepřijdou ty pastevci. A přesně tak to bylo. Možná, že jsou tam na to pastevci takhle zvyklí a vědějí, že ty psy jako se do těch turistů nepustějí, takže proto to neřešejí. Což mě tak jako napadlo, když se po mně pár smeček jako rozběhlo, ale vlastně se do mě nezakouslo a jenom mě jako vystrčilo ze svého teritoria, tak jsem si říkala, aha, oni asi je neodvolávají ty psy právě proto, že vědějí, že jako se do nikoho nepustějí, že jako jenom jenom plnějí ten úkol dostat toho člověka pryč a co nejdál. No, ale příjemný to teda nebylo.
1: To chápu.
4: Tak jenom na to bacha. Expedice. Letní speciál podcastu
1: Casablanca na Radio Wave. Expedice. My jsme zpátky u cedule Chovejte se tiše, udržujte pořádek, podepsáno Les. Jsme zpátky z výstupu na klíč. Tak díky moc, že jste se mnou vypravila.
4: Já děkuji moc, že jsem mohla poznat další kus tady české krajiny. Takhle z té dálky to vypadá teda nádherně. Na to, jak je to obrovský kopec, tak jsme tam byli fakt za chvilku. Mně to přišlo, že ještě nás teprve čeká jako pořádný výstup a tohle je fakt krásný, takže já děkuji, že jsem mohla být součástí.
1: A tady už se pracuje na obnově vodárny. Tak díky moc, ještě jednou.
0: Děkuji moc a přeji krásný zbytek léta, asi.
1: Pavel Sladký se loučí, díky, že posloucháte, ať už na Radio Wave nebo v jakékoliv podcastové aplikaci. Mějte se krásně, ahoj.
2: Expedice. Letní speciál cestovatelského a outdoorového podcastu Casablanca na Radio Wave. Expedice. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel.
1: Ze studia Rádia Wave až na světová pódia.
2: Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer
1: na Rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého

0: Radio Vlna.
1: Radio Vlna. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

lejzrem v očích probodávám stropy mýho bytu. A nevím, co zas hledám, možná něco, co furt nemám, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: Radio Vape.
1: Radio Vape.
0: Radio Vape. Radio Vape. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
2: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Yo.